milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To tradici dostavníků. Folkfest nese podtitul Setkání lidí, léta a muziky. Konává se tradičně poslední prázdninový víkend na dvou scénách, v Mohelnických sadech a taky v sousedním kempu. A právě tady, na Morava scéně, dnes pořád na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Metelím pacifickou v noci na Nešvil, zašitej v suchu na osách. Pár mílí před Cheyenne se čokl zastavil. V tu chvíli

První skladbu Legenda o Chen zahrála kapela Monopol, která vznikla kolem Jima Macháčka, kterého možná pamětníci znají z falešné karty. Jim je taky autorem většiny písniček.

Kapelu Monopol z Brna tvoří kromě autora a kytaristy Jima jeho žena, zpěvačka Lucka Macháčková, lipo Tomáš Martiník s mandolinou, dobrista Tom Juřena a Béďa Bystřonovský hrající na baskytaru. Monopol teď zahraje v pořadu Na cestě poslední písničku, ale vy si celé jejich vystoupení na loňském folkfestu můžete najít na YouTube, kde se streamovaly všechny kapely z Morava scény.

Ta mašina se občas zastaví a do některých kopců chytá dech. Jsi hráč a cesta ta tě neznaví.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme kapely, které zahrály loni na Folkfestu na scéně Morava, která je pro diváky volně přístupná. Tramský monopol vystřídá teď kapela, která přijela taky z Brna. Říkají si Miregulán Session, neboli MH Session.
1: Dám plný plyn, motor chytá slinu, dokážem, co nikdo nikdy dřív. Máme tak dlouhou cestu a sval, jako by byl z cílu. Dám plný plyn, až po strop plný plyn. No tak se šlápni ten pedál, brzdy zapomeň, hele, nech to jet, ať máme úroveň. No jsme sudy v Texarkeně, tuhle jízdu máme v ceně, v cíli zapijem to všichni zároveň. Dám plnej plyn, a

konci, keď ho poutevie za ním. Tak prosím ťa chvíli, nekam uhni, pak mi vtedy zlové vyhni, řekni, že to peklo, že není. Dám plnej plyn, motor chytá svý.

0: Seskupení MH Session přijelo na Folkfest jako duo. Prvním muzikantem, který vše vymyslel, je Mirek Hulán. Toho budete asi znát z jeho působení v legendární sestavě Poutníků. A druhým je kytarista Radimec, Radim Zelina, který je taky hlavním zpěvákem i autorem českých textů.
1: Už zas to se mnou žije a zas už nemám klid. Zas vlk ve mně vyje a chtěl

0: Teď se v pořadu Na cestě s duem MH Session a Mohelnickou Morava scénou rozloučíme. Zahraj ovšem ještě jednu písničku, než se v pořadu Na cestě přesuneme na scénu druhou Mohelnického folkfestu.
1: Byl jsem cowboy, ale už dneska ne.

0: A to už na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přijal z loňského Mohelnického folkfestu Poslední kovboj v podání kapely Michal Tučný Revival, který zahrál na velké scéně v sobotním čase kolem poledne.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před celunem stál v prachu dav tvářících očekávání. Prostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec

Já jsem si vlastně kapelu Michal Tučný Revival poslechla pořádně až z nahrávky Českého rozhlasu Olomouc, protože na Folkfestu jsem měla zrovna jiné povinnosti. A pokud vás zaujala stejně jako mě, tak ji najdete pod názvem Rostia Fischer a Michal Tučný Revival. A Rostia připomíná Michala Tučného nejenom zpěvem, ale i vzhledem. Kapela je z Plzně a jako Revival zahráli skvěle. Poslechneme si pořadu Na cestě v jejich podání i ještě další hity Michala Tučného.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme záznam vystoupení kapely Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, která vystoupila na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu na velké scéně. A myslím, že diváky pořádně překvapila. A jak už bývá v Mohelnici zvykem, zpívali si společně s muzikanty, protože písničky Michala Tučného znají úplně všichni, nejenom folkoví fanoušci. Můj

Tak a máme před sebou poslední písničku, se kterou se pro dnešek s Mohelnickým folkfestem rozloučíme. A bude to ještě jednou Michal Tučný Revival. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí. Já mám nalíkají.
2: Co je bez toho zdruda?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
5: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
6: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na Humoriádě. Z vody na mě představte si Jukl Kapr Fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
5: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, 1 rohlík, 1 veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu. Jak ano. Jsem se doslechl, co to bude?
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fousků svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miluška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší.
1: To bude prima
2: my je a oni nás.
1: 3. září Fousků svět. A prý se také jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný,
2: a je
1: že?
2: To můj domov, že?
1: No, jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. Mm-hmm. A pak ještě další vyjde kniha Fousků svět, kterou bude ilustrovat moje fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práci proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a
2: o
1: škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit, seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru, neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Jsem mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Praděrček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomínek kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Housek. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil moji kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v Semaforu to byl zážitek se s ním setkávat. Byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplývali chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný by Petr, mohl
2: já
1: pokračovat.
2: Jsem napsal,
1: ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co do hlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miroslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v Semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil, zásahu lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: A děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se stalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy. Ahoj. Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já
2: scháním
6: knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bez vás, máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
7: To je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni společně, odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už, aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím ostatní vás, peronky má kdo ještě, organizační?
7: Peronky mám já.
9: Peronky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek.
9: Šimek, prosím vás.
7: Šimek, tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, dík je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně, nechoďte nikam, díku vás zatáhnu na těšno. televize divadelní akce, podívejte se na mě, já mám ruce jako bagr, hrávnu do těch židlí, já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili, když to chce skutečně jenom špitičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo, okýnko, okýnko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte, hrajem!
9: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka.
10: No, moje místo, vždycky. Tak sedíte u okýnka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
9: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si koupte busta, ale ať vám to neujede.
9: Já si pospíším.
10: No to si pospěšte, nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
9: Tak já už letím, jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
8: Já už dávno jedu. S váma bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou Wexle.
8: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi ohled.
10: Ale to se nechce si tě vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
8: No promiňte, když jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
8: Tak si spěte si, oni vás stejně zbudí.
10: Kdo?
8: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
9: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
9: Víte to jistě?
10: Jasně.
9: Totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě netopil.
10: Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam ruce pryč.
9: Já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že si spát, necháte mě spát.
8: Zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, Tvrdý chléb je pro prasata škoda a Špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola. Tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme Děkuji. Hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle. A
1: dobrý den.
4: A taky pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Pavelu.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauca.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, bezva... tady Lupy, zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlinku, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdař Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jojo, Berduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě. No. Tak slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, není ono už vlastně dneska, zítra, to je možný, já se zeptám, a hned se to dozvím, dáš jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. Co? Jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Někdo odemk. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii. No, nazdar. Já, Andu, No tak to už mi nepomůžeš, to ne.
7: To bude Karel.
8: Ty jsi vylákal Freddy.
7: Co?
9: To Karlínku.
7: Moment, kdo to přišel?
9: Já povídám, tady, už je tady.
7: Já myslím, že jsi říkal Freddy, tohle je tady.
9: Zalázný. Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
7: Nebo žádný šas lidi vám já nevidím.
9: Pojď, no to nevadí. Počkej, lžičku, druhou.
7: Jak jí vám mě připravila lžička překvapení? Pořád si nebo půjdu hlavy o něco.
9: Já mám nápad, Karlínku, já mám nápad. No. My půjdeme na vecezi.
7: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím, zaujám se z kýbečky doma.
9: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si
7: šampaňský.
9: Šampus ne.
7: Proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, yeah. Jsem chtěla malovat. A oni povídali, co jsem to přemýšlela.
7: Proto ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
9: No to je nemožný.
7: Tohle snad není možný.
9: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala denně. Karle, denně.
7: To jsi zalévala vermutem?
9: No dovol, jak by se tam...
7: Já z toho cítí vermut.
9: Vermut.
7: V týhle chudínce vlašskej salát, tamhle přeciní voholenej kaktus, co jsi tady dělala?
9: Já to uklidím, to.
7: Co je tohleto?
9: No co by to bylo, pánev?
7: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
9: Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatý knedlíky.
7: A co ty flašky tady jsou? Co je plno flašek?
9: Je hodně.
7: Co to znamená tohleto? Ještě k tomu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně, ale když jsou na zálohu, potom je vyměníš, nakoupíš česnek, vlastnice a tohle. No tak mluv!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli
7: prázdný flašky, ano, to ty tak já...
9: Ne, to byl ještě plný, Karlo.
7: Ano.
9: To byl plný.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04. Pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900. A na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku, srdečně zdravím vás a srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu, bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností, a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi, a je to o dětech a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví, a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jedno.
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abyste on nějakou tu knížku nevzal.
3: Dobře, já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro Ačko, děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko. Mm-hmm. A prejem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia. Mm-hmm.
1: Ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuože. Dobrý deň. Kto je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdeliť každý deň pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím no. Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, pan, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Pohlazený po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé, už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se brá.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy. Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky.
1: Tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuj pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Liknovska.
3: Děkuju vám. Moc děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají brejt. No, pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí v lázních, pokud v bahně, prostě na sebe nemyslím, na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli je? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na předschodu vydlela krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já, ne, ne, paní, ne. Já bahno.
10: Já bych to takhle malinko.
9: Ježiši, Maria Myšle.
10: Jaký Myšle?
9: Žádný Myšle, ale moje šandy zapevšený v šunkotekách. Co to má znamenat tohleto?
10: No to já nevím. Vy co moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkoflety se pečou. Já ti od soulu starý měl, jaké ti pečou ty šunkoflety. To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluvky.
10: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Ale žádný čárky nevidím.
10: A když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
10: To ti klidně můžu říct.
9: To mě řekni, to mě zajímá.
10: To ti řeknu. A to ti bude zajímat. Tak,
9: Tanjo!
10: No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
10: Padaly takovýhle.
9: Holubí vejce.
10: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak se ho pořád vyspěl. Ale prosím tebe, fox terrier.
9: No a co má být?
10: To je tě málo.
9: Ten bojo postrýhli, když mám tady komediánský
10: hůd. Pejzáneček to byl. No a potom přišli holky. Karlo, dělej si pohodličko.
9: Herbert jako v tanku. No to by se musel zajít najít v tom Herbertu někde.
10: Nožičky.
9: Člověk jenom vytáhne pak z bajháku.
10: Skoro na své místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale takový jde tam tady.
10: Druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
10: A pak... Co? Co je zase?
11: Moment.
9: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšlapal, bačkovi skoro o tři číslo. Říkám, že to byly holky.
10: Tadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnikatá.
9: No, já jsem nám zhubnul, ano. To je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil vody děkýla víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
10: Nejdřív zaštěvím.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Pět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
5: Ministr průmyslu Karel Havlíček chce upravit akční plán na dostavbu Dukovan. Náměstí ve Velkém Meziříčí je zcela neprůjezdné pro osobní auta. Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa skončili ve čtvrtfinále. A bude jasno a teploty až 26 stupňů. Je pátek 29. května a začínají zprávy s Jakubem Divišem. Revizi akčního plánu dostavby jaderné elektrárny Dukovany navrhuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Řekl to na schůzi Senátu s tím, že by se měla přehodnotit několika miliardová suma vyčleněná na rozvoj regionu. Obce se teď kvůli tomu obávají o své investice. Plán schválila loni těsně po volbách vláda Petra Fialy.
6: Plán počítá se státní investicí 12 miliard korun, další 3 zaplatí kraje Vysočina a Jihomoravský. Jde mimo jiné o peníze na ubytování, lékařskou péči, školství nebo bezpečnost nově příchozích zaměstnanců elektrárny. Podle Karla Havlíčka je ale nutná aktualizace.
7: Já rozumím tomu, že je tam požadavek těch regionů, ale nemůžeme dát bianko šek. Já vůbec nevím, jak se dospělo k částce 12 miliard.
6: S tím nesouhlasí například bezpartijní starosta Náměště nad Oslavou Jan Kotačka.
8: Přece nám žádný bianko šek nikdy nikdo nedal, ale bavíme se tady o nutných opatřeních, které je potřeba zrealizovat k tomu, aby ten region byl na výstavbu připraven.
6: Podle Karla Havlíčka se obce o své investice obávat nemusí. Stát je s nimi chce ale projednávat individuálně. Dušan Vrbecký, Český rozhlas.
5: Střed náměstí ve Velkém Meziříčí je kvůli bezpečnosti.

0: bezpečnosti uzavřený. Stavbaři na místě frézují vozovku a odstraňují asfalt z přilehlých parkovišť. Přestavba náměstí se postupně přesouvá do centrální části a přibylo tak i dopravních komplikací, řekl v pořadu O čem se mluví nezávislý starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.
1: Zkrátka některé věci nejdou dohromady s tou průjezdností, ale snažíme se ty uzavírky minimalizovat na skutečně jako nejmenší potřebnou dobu. Řekněme, že v rámci možností je toto nejohleduplnější řešení, které jsme mohli zvolit, byť pro nás samotné je velmi komplikované.
0: A ode dneška až do úterý 2. června bude pro chodce kompletně uzavřený průchod mezi kostelem svatého Mikuláše a prodejnou nábytku. Přestavba Velkomeziříčského náměstí má být hotová příští rok na jaře. Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Ten dosud působil jako stálý představitel Česka při OSN v New Yorku. O výměně při návštěvě Washingtonu informoval ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušený diplomat a jeho nástup oceňuje americká strana.
2: V Washingtonu posíláme člověka, který v České republice býval ministrem zahraničních věcí, tedy je to člověk, který pochází z diplomatického oboru, zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládat dobrou práci.
0: Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO v roce 2021, konkrétně od dubna do prosince. Ve funkci velvyslance ve Washingtonu nahradí Miroslava Staška.
3: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil obránce Tomáš Galvas.
4: Bylo to takový střídavý, jednou jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední dva zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
0: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada po vítězství nad Spojenými státy americkými 4-0. Dále jde i Norsko, které zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli Švédsko 3-1.
3: Počasí.
0: Ráno na Vysočině je teď převážně chladné, třeba v Jihlavě nebo ve Velkém Meziříčí jsou 4 stupně, počátky hlásí 6. Dnešek bude jasný, případně se objeví drobná průsvitná oblačnost a oteplí se. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů a povane slabý severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehody teď ráno na Vysočině hlášeny nemáme, bez větších komplikací projedete i po D1. Hezké ráno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: To nám ten pracovní týden pěkně utekl. Už je pátek 29. května, máme 5 hodin 5 minut. Maximilian a Maxim slaví svátek, tak vám pánové blahopřejeme. Jinak režisér a scénárista Bohdan Sláma dnes taky bude slavit, tomu je 59 let. Proslavil se takovými citlivými filmy o mezilidských vztazích a životě na venkově. Jeho snímky Divoké včely nebo Venkovský učitel získali řadu ocenění doma i v zahraničí, tak mu samozřejmě blahopřejeme.

0: Earth landed.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
6: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
5: Dům bytové kultury.
7: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje o kuchyňské linky UKN.
5: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
8: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
5: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona, LaToya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: To byla švédská skupina Ace of Base v 5 hodin a 19 minut v pátečním dobrém ránu.
1: Počasí.
0: Na Českém rozhlasu Vysočina se teď podíváme na aktuální ranní teploty. V Jihlavě máte 3, v Bystřici nad Pernštejnem 4, v Třebíči 6 a v Dukovanech 9 stupňů Celsia. Dnes čekáme jasno, případně se objeví drobná průsvitná oblačnost. Odpolední teploty na Vysočině dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia a povane slabý severozápadní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pátečním dobrém dopoledni vás pozveme na festival orchestrů základní umělecké školy a regionálních pivovarů. Hostem u mikrofonu bude místostarosta Humpolce Martin Hendrich.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

To byl Marek Ztracený s písničkou Zastav mě v 5.23. Ve Žďárských vrších dnes se začne závod v dog trekkingu. Účastníci musí se svými psy v nadcházejících 48 hodinách zvládnout 90-kilometrovou trasu. Na start závodu se podíváme živě, a to po 8. hodině s Terezou Pešoutovou. Od psů pojďme k želvám, respektive k želvě. To je písnička skupiny Olympic a je to výherní písnička dnešního dobrého rána, protože skupina Olympic vystoupí v červnu na Bernard Festu v Humpolci, takže jakmile želvu uslyšíte, voláte 22 155 49 99. Kdo bude první na telefonu, dostane dvě dvoudenní vstupenky. Dohromady za 3200 korun a to se vyplatí.

0: To byla skupina Queen v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme pátek 29. května roku 2026. Jakub Diviš pro vás má krátké zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Nejnovější technologie radiační ochrany se v těchto dnech představují v Třebíči. Workshopu RadTech se účastní taky zástupci armády a hasičů, kteří předvedli například využití dronů při nebezpečných situacích. Akce se v Třebíči koná zhruba jednou za 3 roky. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Dnes je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko mezi dalšími státy v porovnání daňové zátěže vede dobře. Například na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje taky lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. V letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Jánských lázní na Černou horu a taky z Velké Úpy na Porčátky. V Madridu dnes odhalí pomník Čechovi, který ukrýval popel obětí nacismu. Někdejší ředitel strašnického krematoria František Suchý tak zachránil ostatky víc než 2000 lidí. Bylo mezi nimi i několik Španělů, kteří zemřeli v koncentračním táboře ve Středočeském Hradišťku. Poctu Františku Suchému zorganizovali rodiny jejich potomků. Autorem pomníku je český sochař Jakub Vlček. Pojďme ke sportu. Vít Kopřiva ani Kateřina Siňaková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva prohrál se Španělem Landalusem v 5 setech, Siňaková podlehla Kanaďancem Bokové 1-2 na sety. S turnajem se rozloučila i světová jednička Sinner z Itálie, kterou vyřadil Cerundolo z Argentiny. A obloha nad Vysočinou je teď jasná, zůstane tak i přes den, případně se taky objeví drobná průsvitná oblačnost. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů a povane slabý severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor dejte, na silnici z Jihlavy do Pelhřimova u obce Strměchy máme hlášený pohyb skotu po vozovce.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jihlava se i letos v létě promění v centrum kultury, hudby a zábavy pro všechny generace. Projekt Léto na náměstí 2026 nabídne promenádní koncerty dechových kapel, večerní promítání letního kina i oblíbené páteční koncerty pod širým nebem, které opět budou zdarma. O pestrém programu a letní atmosféře v centru Jihlavy za chvíli pohovoří host dobrého dopoledne, dramaturg brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek.

0: To byli Rangers Vysočina v 5.40 na Českém rozhlasu Vysočina. Máme pátek, máme 29. května, no a léto v Jihlavě bude opět plné hudby, pohádek, trhů i filmových večerů. Proč si letos nenechat ujít alespoň jeden páteční večer v centru města? To nám řekne host včerejšího dobrého dopoledne, vedoucí produkce a dramaturg Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek. Na letní program se ho ptala Hela Dvořáková.
1: Protože když přijdete jednou, tak už nepřestanete chodit a budete se nám vracet, protože si myslím, že se nám povedlo udělat takovej pěkný útulný obýváček na tom našem velikým náměstí na horním náměstí u Morovýho sloupu, který zejména když se setmí, tak vlastně působí velice útulně, je to tam příjemný, ty koncerty mají jakousi nezaměnitelnou atmosféru a i já, i když je to pro mě práce, tak se na ně vlastně celý rok hrozně těším, moc rád tam potkávám kamarády, moc rád tam potkávám i umělce, který tam třeba vystoupili a pak se vrací, protože se jim ta atmosféra taky líbila. A tohle to si myslím, že je pěkně strávený čas, který pak budete chtít zažívat znovu a znovu.
0: To řekl v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina vedoucí produkce a dramaturg Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek. Dnešním hostem dobrého dopoledne bude místostarosta Humpolce Martin Hendrich. Povídat si budeme o festivalu orchestrů ZUŠ Open a regionálních pivovarů, který nabídne hudbu, zábavu i příjemnou atmosféru pro návštěvníky všech generací. Nalaďte se na tuto akci, která oživí Humpolec dnes po 11. hodině. Tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Přejeme hezké ráno.

0: To byl zpěvák Bruce Springsteen, přesně ve 6:15 dospíval skladbu Dancing in the Dark. Vědí Makovičky, jak funguje mraveniště? Zeptáme se jich už za chvíli.
1: Počasí.
0: A před Terezou Kerndlovou a písničkou Schody z nebe pro vás máme rychlou předpověď počasí. Dnes v pátek 29. května čekáme na Vysočině jasno. Může se objevit drobná průsvitná oblačnost, teploty budou mezi 23 až 26 stupni Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Máme 10 minut před 6 hodinou, za chvíli zaspívá Karel Zech, Aláš po Makovičkách. A děti dnes tak trošku zabrouzdají do mraveniště.
1: Makovičky.
2: Jak by tí mravenci?
3: Oni si udělají to mraveniště a potom si tam kopou tunely. A jeden mravenec, tak se stane královna a ona potom klade vajíčko.
4: A oni si tam dělají takový komůrka, do nich si skladují různý jídla, mnohy, čím nakrmit larvy.
5: Oni to mraveniště dělají tak, že si nahrnou mravenci jehličí na hromádku a pak to začnou stavět.
6: A potom si ty mravenci tam vlezou a spí tam a mají tam potom miminka.
7: Vždycky je to takovej bílej oválek a potom vyrostou do černa nebo do červena.
8: Tam je jenom samé jehličí a někdy, když tam šlápneš, tak na tebe začnou útočit, ale ty černý zase tak ne, ale ty červený.
9: Jak se máme chovat, když vidíme mraveniště?
10: Hezky.
8: Jenom se na ně koukneš a jít dál.
11: Oni by mohly být i mimo hnízdo, takže tím pádem by tě mohli kousnout. Jak tady říká můj kamarád, tak proto se drzet dále od mraveniště.
1: Makovičky.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Je pátek, je 29. května, hrajeme písničky, které nestárnou. Po zprávách tady bude třeba Helena Vondráčková s písničkou Ještě světu šanci dej.
2: 6 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Kvůli teplu a suchu budou mít farmáři podle Zemědělského svazu málo krmiva pro zvířata. Na bývalém úřadě ve Žďáře je hotové sgrafito zobrazující typografa Metoda Kalába. Irán tvrdí, že sestřelil americký dron v provincii Pužher. A bude jasno a teploty až 26 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, dobrý den. Farmáři nebudou mít podle Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Problémy podle svazu mají zemědělci v 11 krajích. Někde jsou porosty dokonce tak nízké, že je ani není možné sklízet.
3: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
4: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
3: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
5: První seče jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
3: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
2: Výtvarníci dokončili novodobou dominantu horní části Žďárského náměstí. Na bývalém městském úřadě vytvořili do omítky vyškrábané z grafito s motivem obličeje tamního rodáka Metoda Kalába. V první polovině 20. století působil jako typograf, takže na 80 metrech čtverečních je představené i jeho písmo, které vytvořil, popsal výtvarník Josef Zlámal.
6: Nebyla tam ta ambice toho, že bychom převáděli nějaký konkrétní text nebo báseň a tak dále. Jsou to spíš motivy, které skutečně vychází ze skic autora pana Kalába, kde jsme se snažili do toho dostat i jeho rukopis, protože každý člověk v tom má jedinečný rukopis.
2: Irán tvrdí, že ve městě Pužher jeho protivzdušná obrana zneškodnila americký dron. V oblasti se nachází jediná jaderná elektrárna.

0: v Íránu. Informovala o tom agentura TASNIM. Americká armáda ale informace o sestřelení bezpilotního letounu popřela. Zprávy přichází v době pokračujících mírových rozhovorů. Podle webu Axios mají USA a Írán dohodu na takzvaném memorandu o porozumění a jeho text čeká na schválení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Íránská agentura TASNIM to ale popřela s tím, že dokument ještě není dokončený. Sport. Plavec Miroslav Knedla na mítinku ve Francii překonal vlastní český rekord na 50 metrů znak. Časem 24,43 sekundy zlepšil maximum z loňského mistrovství světa v Singapuru o 9 setin. Celkově pak Knedla skončil druhý za Rusem Samunsenkem. A čeští volejbalisté na úvod reprezentační sezóny prohráli přípravný zápas se Slovinskem 2-3 na sety. Nejproduktivnějším hráčem utkání, které bylo pro český tým prvním testem formy před začátkem Evropské ligy, byl se 17 body český univerzál Marek Šotola. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou naměříte 4 stupně, v Telči nebo v Náměšti nad Oslavou 9. Dnešek bude jasný, případně se objeví drobná průsvitná oblačnost, teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Jihlavě v ulici Romana Havelky je neprůjezdný pruh, probíhá vyšetřování nehody motocyklu a osobního auta. A ve Stříteži u Jihlavy nefunguje světelná signalizace na železničním přejezdu, tak tam dejte pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Drony, stanice měřící, radioaktivitu, ale i úplně drobné kryty na injekční stříkačky. Technologie pro radiační ochranu si v Třebíči na workshopu RadTech prohlédlo přes 130 účastníků. Jak moderní zařízení fungují, to nám po 6:45 na Českém rozhlasu Vysočina vysvětlí Tereza Pešoutová. Přejeme všem hezký pátek.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: To byla skotská skupina Nazaret na Českém rozhlasu Vysočina v 6 hodin a 13 minut. Po 13. hodině opět otevíráme naši páteční poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s paní doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a s Patrikem Rozehnalem. Oba vás zdravím, přeji hezké ráno a ptám se na dnešní téma. Co budete rozabírat?
1: Chceme vám všem popřát dobrý den.
2: A zároveň bychom chtěli, abyste se na něj mohli bez problémů podívat.
1: Tedy nemít třeba i drobné problémy s občasným špatným viděním.
2: Povídat a radit budeme těm, kteří třeba ani nenosí brýle. Vidí dobře, ale sem tam se vám stane, že se vám zrak rozostří, přeběhnou přes něj třeba fleky nebo čáry a pak je to zase dobré.
1: Znáte tyto potíže se zrakem? Běhají vám před očima čárky, blesky nebo máte malé mlhavé skvrnky?
2: Dejte nám o tom vědět. Poraďte se dnes v našem pořadu. Stačí o svých problémech napsat už teď přes formulář, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
1: Můžete nám také nechat vzkaz s dotazem na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou ten náš telefon pro vaše dotazy před vysíláním 221 553 770.
1: Občasnému špatnému vidění a chvilkovému zhoršenému zraku se budeme věnovat dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu pak uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
1: Ráda vás vyslechnu a pokusím se poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: To byla Helena Vondráčková v 6 hodin na 17 minut na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Přejeme dobré páteční ráno. Dnes čekáme na Vysočině jasno, případně se objeví drobná průsvitná oblačnost. Odpolední teploty budou mezi 23 až 26 stupni Celsia. Za chvíli Ema Drobná a taky Adam Ďurica v písničce Naše hriechy.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pátečním dobrém dopoledni vás pozveme na festival orchestrů základní umělecké školy a regionálních pivovarů. Hostem u mikrofonu bude místostarosta Humpolce Martin Hendrich.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6. hodina 22. minuta. Přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina. Jak ochránit obyvatele před radiací? Právě to mohli vidět účastníci specializovaného workshopu RadTech v Třebíči. Dominovaly mu drony i další moderní technologie. Na vývoji se podílí i třebíčská společnost Nuvia, která jejich možnosti předvedla přímo při simulovaném nebezpečí.
1: Armádní vozidlo projíždí kolem položeného neznámého materiálu a doslova vystřeluje do země značky, které upozorňují na nebezpečí.
2: Označilo, kde je ten zdroj lokalizovaný a kam se nesmí jít. A potom přijelo druhé monitorovací vozidlo, ve kterém byli hasiči. A ti potom dokázali ten zdroj vzít, umístit do hrostnění a odnést a potom ho bezpečně uložit.
1: Popisuje výkonný ředitel společnosti Nuvia Aleš Dokulil, jak trénovaná situace pokračuje. S odhalováním nebezpečných materiálů pomáhá jen o pár metrů vedle i dron.
2: Je aspekt toho, že ten člověk není vlastně vůbec vystaven záření, to celé vlastně dělá ten stroj. Ten stroj dokáže zmapovat tu situaci, lokalizovat ten zdroj a bezpečně ho vlastně najít tak, aby ti lidi vůbec nebyli vystaveni žádnému teoretickému záření.
1: Situace, které teď v třebíčském areálu odborná veřejnost zkouší a vyhodnocuje, nejsou sice časté, ale podle Aleše Dokulila se dějí. Kde jsou ale produkty pro radiační ochranu potřeba neustále, je oblast zdravotnictví.
3: To, že třeba když vám chtějí pomoc od bolestí kloubů. A vlastně do každého kloubu se vám musí to stříkačkou trefit, stříknout tam trochu radioaktivní látky, která vlastně odstraní zmírní revma a problémy s kloubama, takže on tu stříkačku, on použije 20 stříkaček na vás, na nohy a na ruce. A má třeba 8 pacientů.
1: Vysvětluje obchodní manažer Petr Nuxa, zatímco ukazuje speciální kryty na injekční stříkačky, které zabraňují tomu, aby měl jejich obsah vliv na lékaře. Na stole má ale i řadu větších a o poznání těžších krytů o různém objemu pro případ, že by nemocnice přijala pacienta zasaženého radiací. K vidění jsou v Třebíči i stanice měřící radiaci, které dnes slouží po celé republice.
4: Tady je nějaká přibližná mapa České republiky a v rámci toho vlastně my tu síť nejenom, že jsme dodávali ty zařízení, ale vlastně my z toho i sbíráme data a posíláme je Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, který je potom vyhodnocuje.
1: Ukazuje mluvčí společnosti Marta Nováková na bílé tubusy, rozmístěné po nakreslené mapce České republiky. Na ukázku si jich do obrysu vešel jen zlomek. Reálně se jejich počet v Česku blíží k 60. Z Třebíče Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Před námi jsou krátké zprávy, které pro vás připravil Jakub Diviš, a po nich nabídneme Jojo Band a Rybitví.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vězňům by měla s návratem na svobodu pomoct chystaná platforma s názvem Pro výstup. Nabídne jim přehled dostupných služeb od stovek organizací. Pomůže jim tak třeba s hledáním bydlení, práce nebo s oddlužením. Vývoj portálu zaštítili asociace organizací v oblasti vězeňství a vězeňská služba. Až do konce léta ho budou testovat ve třech různých věznicích. Česko má dlouhodobě jednu z nejvyšších recidivy v Evropě. Lidé v bytové nouzi by se mohli nově obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Po celém Česku by jich mělo vzniknout až 205. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Poslanci by mohli schválit na dnešní mimořádné schůzi. Nově by měli pomoct lidem v bytové nouzi částečně řešit taky úřady práce. To ale kritizuje opozice. Podle starostů jsou to přetížená pracoviště. Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem při rozsáhlé explozi nebyl nikdo zraněn. Těžká nosná raketa New Glenn byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl plánován na příští týden. V Bruselu dnes bude maďarský premiér Péter Maďar jednat s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Předseda maďarské vlády usiluje o to, aby unijní exekutiva uvolnila fondy, které Budapešti zmrazila kvůli porušování principů právního státu. Brusel kroky učinil za vlády premiéra Viktora Orbána. Celkově Brusel blokuje Maďarsku zhruba 18 miliard eur. Hokejisti Česka prohráli s Finskem 1-4 na mistrovství světa a vypadli ve čtvrtfinále stejně jako Švédi. Ti prohráli 1-3 s domácím Švýcarskem. Premiérové semifinále si po vítězství 2-0 nad Lotyšskem zahrají Norové. Kanada porazila 4-0 Spojené státy americké. A v Havlíčkově Brodě nebo v Černovicích je 5 stupňů, ale v Nedvězí třeba už hlásí 11. Bude jasno, případně se objeví drobná oblačnost, teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů a povane slabý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nehoda motocyklu a osobního auta se stala v ulici Romana Havelky v Jihlavě a ve Stříteži u Jihlavy počítejte na železničním přejezdu se zabezpečovačem mimo provoz.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 6 hodina 33. minuta.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 6.40 Petra Černocká s námi byla v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Obyvatelé Žďáru nad Sázavou začnou poznávat tvář a tvorbu typografa Metoda Kalába. Pozapomenutý rodák a jeho písmo jsou motivem novodobého z grafita. Výtvarníci jeho první část vyrývali už loni do betonu. Větší na ploše 80 metrů čtverečních vyškrábali do omítky na jedné zdi.
1: Tady jsme teda už úplně na konci.
2: Ano, to je finále v podstatě.
1: Takže postup od vrchu dolů.
2: Ano, nahoře to schlo nejrychleji, takže se muselo začít od vrchu. A pak postupně, aby nám to nepřeschalo.
1: Jarmír Tomka dokončuje tohle dílo na omítce. Tak jestli jsme začínali přízemí, teď jsem úplně nahoře. Decentně, řekl bych s menšininou zednické lžíce, dohlazoval výtvarník Josef Zlamal.
3: Tam samozřejmě byla malá dírka po vrutu, takže tu jsme museli potom zapravit a je potřeba to vždycky zkontrolovat, jestli všechno funguje tak, jak má. Nejsou to z grafita, z tenké omítky, to myšlí a podobně, tady to je plastičtější podoba a je to trošku jiná technologie, než byla používaná úplně ta nejstarší.
1: Ukážete mi, kde tady najdu, tedy žďárského rodáka, typografa Metoda Kalába?
3: Ten je vlastně tady vzadu. Tady vlastně v té spodní části. Tady má vlastně nos. Dole má taky oko, no. Tam nalevo máme určitě písmeno A, potom tady dole si myslím, že bude písmeno T.
1: Tady máme teď zataženo modrou sítí. Dokážu si představit, že až sem začne svítit, tak to začne hrát.
3: Velmi důležitou roli samozřejmě, stejně jako u těch reliefů betonu, tak i u toho z grafita bude hrát světlo. V určitém úhlu se i ten nízký relief vykreslí velmi vlastně výrazně. Stejně tak například na podzim nebo v zimě, když bude difuzní světlo, tak bude působit vlastně třeba decentněji. A to je možná vlastně to nejzajímavější tím, že to není v uvozovkách plakát v 2D podobě, třeba ve výrazné barevnosti na rovné stěně, ale že i to světlo samotné se do toho bude propisovat a v tom v podstatě bude tím tvůrcem příroda, protože to je věc, kterou my jako autoři neovlivníme.
1: Barva je teď trochu krémově bílá, až omítka uskne, ještě zesvětlá a otevře se pro hru barev, která připomene žďárským zdejšího rodáka. Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:45 je s námi na Českém rozhlasu Vysočina meteoroložka Andrea Kvapilová. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak pojďme se podívat na ten dnešní, tedy páteční den. Začneme aktuálním stavem počasí v kraji Vysočina.
2: Tak máme jasno nebo malou průsvitnou oblačnost. Teploty se nám pohybují od 6 do 11 stupňů nejčastěji a vítr ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Je před námi slunečný den?
2: Dneska ano, dneska si užijeme slunečno a teplo, bude převládat jasno nebo jenom ta malá průsvitná oblačnost. Ty nejvyšší teploty očekáváme nejčastěji od 23 do 26 stupňů. K tomu nám bude vát vítr slabý, proměnlivý, případně severozápadní do 15 km za hodinu.
1: A v jakém duchu se ponese poslední květnový víkend roku 2026?
2: Tak v noci ještě ze začátku malá oblačnost, ale postupně nám od toho severozápadu té oblačnosti začne přibývat, nejčastěji na oblačno až zataženo. K ránu se nedá vyloučit i výjimečná slabá přehánka, pravděpodobnější je to spíše v severní, případně západní části kraje. Ty nejnižší teploty od 13 do 10 stupňů, ale v údolích mohou klesnout až k 6 stupňům. A co se týká dne, tak tam už spíš bude taková velká oblačnost, z začátku ty srážky spíše jenom takové ojedinělé, ale potom odpoledne od severu ty přehánky nebo déšť čekáme četnější, také se tam mohou vyskytovat i bouřky a na večer zase od severu by nám postupně těch srážek i oblačnosti mělo začít ubývat, ty nejvyšší teploty od 23 do 26 stupňů, k tomu nám bude vát vítr ze začátku slabý, proměnlivý, postupně bude mírný, severozápadní a západní do 25 km za hodinu a v přehánkách a bouřkách nám přechodně zesílí a mohou se tam teda vyskytnout i nárazy kolem 50 km za hodinu, ojediněle se nedá vyloučit i 60 km za hodinu.
1: To je sobota a neděle podobná nebo zcela jiná?
2: Tam ze začátku v noci a ráno hlavně je taková ta menší oblačnost, nějaké polojasno oblačno a po zbytek dne spíš už bude ta oblačnost velká a hlavně teda během toho odpoledne se nám od západu začnou rozšířovat srážky a mohou se tam vyskytnout i bouřky, ty nejvyšší teploty od 12 do 8 stupňů nejčastěji a ty nejvyšší od 22 do 26 stupňů.
1: Předpovídá meteoroložka Andrea Kvapilová, moc děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: Fajdo, řekni fór.
1: To takhle syn volá mamince. Mami, mami, hele, jsem v nemocnici, ale jsem v pořádku, nic mi není.
2: Matka, prosím tě, už s tím přestaň. Jsi tam doktor už 3 roky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ministr průmyslu Karel Havlíček chce upravit akční plán na dostavbu Dukovan. Novým velvyslancem Česka ve Spojených státech bude dosavadní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Na východě Rumunska zasáhl dron obytnou budovu. Tamní média hlásí dva zraněné. A bude jasno a teploty až 26 stupňů. Ranní zprávy s Jakubem Divišem. Hezký poslech. Revizi akčního plánu dostavby jaderné elektrárny Dukovany navrhuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Řekl to na schůzi Senátu s tím, že by se měla přehodnotit několika miliardová suma vyčleněná na rozvoj regionu. Obce se teď kvůli tomu obávají o své investice. Plán schválila loni těsně po volbách vláda Petra Fialy.
3: Plán počítá se státní investicí 12 miliard korun, další 3 zaplatí kraje Vysočina a Jihomoravský. Jde mimo jiné o peníze na ubytování, lékařskou péči, školství nebo bezpečnost nově příchozích zaměstnanců elektrárny. Podle Karla Havlíčka je ale nutná aktualizace.
4: Já rozumím tomu, že je tam požadavek těch regionů, ale nemůžeme dát bianko šek, já vůbec nevím, jak se dospělo k částce 12 miliard.
3: S tím nesouhlasí například bezpartijní starosta Náměště nad Oslavou Jan Kotačka.
5: Přece nám žádný bianko šek nikdy nikdo nedal, ale bavíme se tady o nutných opatřeních, které je potřeba zrealizovat k tomu, aby ten region byl na výstavbu připraven.
3: Podle Karla Havlíčka se obce o své investice obávat nemusí. Stát je s nimi chce ale projednávat individuálně. Dušan Vrbecký, Český rozhlas.
2: Novým velvyslancem České republiky ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Ten dosud působil jako stálý představitel Česka při OSN v New Yorku. O výměně při návštěvě Washingtonu informoval ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušený diplomat a jeho nástup oceňuje americká strana.
6: Washingtonu posíláme člověka, který v České republice býval ministrem zahraničních věcí, tedy je to člověk, který pochází z diplomatického oboru, zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládět dobrou práci.
2: Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO v roce 2021, konkrétně od dubna do prosince. Ve funkci velvyslance ve Washingtonu nahradí Miroslava Staška. V rumunském městě Galaci nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zranění, uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči i záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Ukrajinská média předtím informovala o tom, že její protivzdušná obrana zasahovala při náletu bezpilotních letounů v oděské oblasti na východě země. Rusko ani Ukrajina zatím událost ne.

0: komentovali.
1: Sport.
0: Fotbalista Slovácka Vlastimil Daníček oznámil, že po konci sezóny ukončí ve 34 letech kariéru. Jeho posledním zápasem tak bude nedělní domácí odveta baráže o účast v příští prvoligové sezóně, ve které bude Slovácko proti Artisu hájit náskok 4-1. Daníček spojil s klubem z Uherského Hradiště celou svou profesionální kariéru.
2: Fotbalista Vlastimil Daníček působí ve Slovácku téměř nepřetržitě už od mládežnických let. Pouze v sezóně 2014-2015 hostoval v tehdy druholigové Karviné. S týmem z Uherského Hradiště tak zažil největší úspěchy klubové historie, včetně zisku českého poháru v roce 2022. V první lize odehrál defenzivní univerzál 352 zápasů a vstřelil 39 gólů. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Polná 8 stupňů, Chotěboř 9 a Humpo a Pelhřimov také 9, to jsou aktuální teploty z Vysočiny. Dnešek bude jasný, případně se objeví drobná průsvitná oblačnost. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů a povane slabý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na kilometru 128 ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo na zpevněné krajnici. V Jihlavě v ulici Romana Havelky stále šetří bouračku motorky s osobním autem, na místě zasahují záchranné složky. Ve Stříteži u Jihlavy na železničním přejezdu je mimo provoz světelná signalizace. Buďte tam velmi obezřetní. A v obci Lovčovice na Třebíčsku, respektive u obce Lovčovice, havarovala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jak jste slyšeli ve zprávách, na železničním přejezdu ve Stříteži nefunguje světelná signalizace. Pojedeme dál, směr do Broní, Šlapanov, dojedeme až do Havlíčkova Brodu. Až doteď opravovali technici na Havlíčkobrodském nádraží vlaky ve zhruba 100 let staré hale, která byla původně postavená pro parní lokomotivy. Teď se ale částečně stěhují do nové, která je přizpůsobená elektrickým vozům. Tak se tam podíváme s milovníkem vlaků Františkem Jirků už po 4:15.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Máme 29. května 2026, je to přesně 60 let ode dne, kdy byl otevřen aztécký stadion v Mexiku, jeden z největších na světě. Co dalšího se přihodilo, to nám připomene Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 000 diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
3: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
2: Dům bytové kultury.
4: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje o kuchyňské linky UKN.
2: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
5: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
2: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona, LaToya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: 7 hodina 18. minuta. Doufám, že čekáte na skupinu Olympic a na Želvu, což je výherní písnička dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. Pokud je uslyšíte, zavolejte si na číslo 22 155 49 99 a společně s někým půjdete zcela zdarma na Humpolecký Bernard Fest, který se uskuteční 19. až 20. června. Bude tam hrát jak Olympic, tak Lucie, tak i Dimitry, Tři sestry, Marie Rotrová a spousta dalších kapel. Vstupenky jsou do neděle za 1600 korun, pak se zdraží. Takže když si to spočítáte a vyhrajete u nás dvě dvoudenní vstupenky, tak ušetříte krásných 3200 korun. Možná už v této, možná až v té příští hodině. Každopádně do 9. hodiny Želvu od Olympiku určitě uslyšíte.
1: Počasí.
0: Pátek bude na Vysočině jasný, může se objevit drobná průsvitná oblačnost. Teploty budou mezi 23 až 26 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: V pátečním dobrém dopoledni vás pozveme na festival orchestrů základní umělecké školy a regionálních pivovarů. Hostem u mikrofonu bude místostarosta Humpolce Martin Hendrich.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.

0: To byla skupina Mandraže v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina 7 minut před 7:30, takže na skupinu Olympic stále čekáme. Je dlouhá téměř 70 metrů a vedou do ní dvě koleje. České dráhy zprovoznily novou servisní halu v Havlíčkově Brodě. Patří k nejmodernějším v Česku. Servisovat v ní budou nejenom vlaky, které jezdí tady na Vysočině, ale i ty ze sousedního Pardubického kraje.
1: Oproti starý unikátní, prostě to je nesrovnatelný.
2: Jaroslav Hába ze správy majetku Českých drah se rozlíží po nové opravárenské hale.
1: Máme tady několik unikátních zařízení. První je tam to odsávání těch spalin. Umí se to pohybovat ve všech osách, takže ať to vozidlo stojí, kde stojí, vždycky odsajete spaliny.
2: Tohle jsou dvě koleje. Nad každou vede ještě servisní lávka, která umožňuje technikům pracovat na střeše vozů, což se týká hlavně elektrických vozů.
3: Jsme za to rádi, protože jsme bojovali s místem, ty vozidla jsou dlouhý a prostě vždycky se muselo jedno vyjet s ním ven po opravě rychle, dát tam zpátky. Teď máme dvě koleje navíc a můžeme se věnovat víc vozidlům najednou.
2: Vedoucí Havlíčkobrodského servisního centra Jaroslav Prchal. V nové hale budou jeho lidé pracovat i na nočních směnách.
3: Tímhle otevřením nové haly máme otevření dalších 5 míst mechaniků a 10 míst elektromechaniků, který do budoucna počítáme, že bychom chtěli nabrat.
2: Servisovat se tady budou nejen vlaky pro Vysočinu, ale třeba i pro Pardubický kraj. Primárně půjde o novější vozy, uvedl náměstek generálního ředitele Českých drah Tomáš Honomichl.
4: Cílem je kratší vozidla, jako jsou regionově dieselové, tak vlastně dále servisovat v té staré hale, protože ta kapacita téhle haly rozhodně nepokryje vlastně veškerou vozbu, která tady v regionu je.
2: Stavba haly vyšla České dráhy na 235 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, jsou tu zprávy a Jakub Diviš.
1: Dobrý den, je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Nejnovější technologie radiační ochrany se v těchto dnech představují v Třebíči. Workshopu RadTech se účastní taky zástupci armády a hasičů, kteří předvedli například využití dronů při nebezpečných situacích. Akce se v Třebíči koná zhruba jednou za 3 roky. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Dnes je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko mezi dalšími státy vede v porovnání daňové zátěže dobře. Například na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje taky lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. V letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Jánských lázní na Černou horu a taky z Velké Úpy na Portážky. V Madridu dnes odhalí pomník Čechovi, který ukrýval popel obětí nacismu. Někdejšího ředitele strašnického krematoria Františka Suchého, tak ten zachránil ostatky víc než 2000 lidí. Bylo mezi nimi i několik Španělů, kteří zemřeli v koncentračním táboře ve středočeském Hradišťku. Poctu Františku Suchému zorganizovali rodiny jejich potomků. Pojďme ke sportu. Vít Kopřiva ani Kateřina Siňaková do 3. kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva prohrál se Španělem Landaluzem v 5 setech, Siňaková podlehla Kanaděncem Bokové 1-2 na sety. S turnajem se rozloučila i světová jednička Sinner z Itálie, kterou vyřadil Cerundolo z Argentíny. A obloha nad Vysočinou je teď jasná a zůstane tak i přes den, případně se objeví drobná průsvitná oblačnost. A teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Pokud jedete po D1 do Brna, počítejte s tradičními kolonami, zejména kamionů v pravém pruhu, stojí zhruba od sjezdu na 9 křížů kilometr 168. Osobními auty se zdržíte od Ostrovačic kilometr 178. Navíc potom u exitu 182 kývalka blokuje pravý pruh nehoda. Porouchané vozidlo stojí taky v odstavném pruhu na D1 ve směru na Prahu na kilometru 128 za Měřínem. Na silnici z Jemnice směrem na jih do Rakouska u obce Lovčovice havarovala 2 osobní auta. V ulici Romana Havelky v Jihlavě vyšetřují ranní nehodu motorkáře s autem. A velký pozor stále ve Stříteži u Jihlavy, nefungují tam světla na železničním přejezdu. Pevné nervy za volantem vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 3:30, budeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vzpomínat na dva Petry. Nejdříve na Petra Muka díky písničce Stín katedrál a potom tady bude Petr Novák, hvězdičko blízkavá. Přejeme všem pohodové vstávání s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Dobré ráno s Robin.

0: To byl Petr Novák, písnička Hvězdičko blízkavá v 7.40 na Českém rozhlasu Vysočina. Za chvíli pro vás budeme mít Činasky, slyším tvoje kroky. Teď ale rubrika Co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem se vypravíme za pražským Jezulátkem. Připravil si pro vás několik zajímavostí o této sošce.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že soška pražského Jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, Jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi Haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhla z Jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské Jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo Jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: S makovičkami už za chvíli v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina navštívíme kolonii mravenců. No, přistoupíme blíž k mraveništi.
1: Počasí.
0: Mám zase všude mravenci polezou. Tak pojďme na počasí v 7.640. Máme tady pátek 29. květen roku 2026. Na Vysočině dnes očekáváme jasno, přes den se může objevit drobná průsvitná oblačnost. Teploty budou mezi 23 až 26 stupni Celsia.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte Michelle, které všichni říkali Shelley. Odvážná antropoložka našla smysl života mezi lovci lebek na filipínském ostrově Luzon, pod vrchy Cordillér a Sierra Madre. Žila mezi lidmi, pro které byl krvavý rituál lovu hlav součástí každodenního bytí. Prožila krátký, ale zcela výjimečný život.
1: Stopy fakta tajemství.
2: Nedělní vysílání představí Bohumila Kubištu, otce moderního českého malířství. Jeho obrazy se dnes prodávají za desítky milionů korun. Disciplinovaný důstojník, který prý na počátku první světové války potopil jednu z nejmodernějších francouzských ponorek. Obdivovaný i nenáviděný umělec, který byl vždy svůj. Jeho osud dodnes fascinuje.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 9 minut před 8 hodinou jsou s námi na Českém rozhlasu Vysočina naše chytré makovičky.
1: Makovičky.
2: Jak bydlí mravenci?
3: Oni si udělají to mraveniště a potom si tam kopou tunely. A jeden mravenec tak se stane královna a ona potom klade vajíčko.
4: A oni si tam dělají takový komůrka, do nich si skladují různý jídla, mnohy, čím nakrmit larvy.
5: Oni to mraveniště dělají tak, že si nahrnou mravenci jehličí na hromádku a pak to začnou stavět.
6: A potom si ty mravenci tam vlezou a spí tam a mají tam potom miminka.
7: Vždycky je to takový bílej oválek a potom vyrostou do černa nebo do červena.
8: Tam je jenom samé jehličí a někdy, když tam šlápneš, tak na tebe začnou útočit, ale ty černý zas tak ne, ale ty červený.
2: Jak se máme chovat, když vidíme mraveniště?
7: Hezky.
8: Jenom se na ně koukneš a jít dál.
7: Oni by mohly být i mimo hnízdo, takže tím pádem by tě mohli kousnout. Jak tady říká můj kamarád, tak proto se drzet dále od mraveniště. Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na Chrudimsku hoří dům se sociálními službami. Opravy silnice ve Velkém Meziříčí přesunuli kvůli stavbě náměstí až na příští rok, nechtějí dál komplikovat dopravu. Velká oprava bývalého úřadu ve Žďárském náměstí se protáhne do léta. A bude jasno a teploty až 26 stupňů. Je pátek 29. května a na řadě jsou zprávy s Jakubem Divišem. V Možděnicích na Chrudimsku hasiči zasahují u požáru domu s pečovatelskou službou. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu, technika ještě musí rozebrat část střechy. Žádní zranění na místě nejsou, poškozenou budovu ale muselo opustit 17 lidí. Byty tam využívají jak seniori, tak mladé rodiny. Obec teď zajišťuje náhradní ubytování, popsal situaci starosta Vysočiny, pod kterou Možděnice spadají, Tomáš Dubský z hnutí STAN.
3: Nedošlo naštěstí ke zranění žádnému, ale momentálně to je částečně obyvatelný, takže teď řešíme, kam vlastně umístíme ty lidi, teď se jim zřídili dočasně na obecním úřadě a v hasičské zbrojnici takový krizový stanoviště a ve spolupráci momentálně hodně s Linskem, tak řešíme, kam lidi vlastně podle jejich potřeb umístíme.
2: Ve Velkém Meziříčí se snaží minimalizovat uzavírky. Dopravní komplikace aktuálně způsobuje přestavba náměstí. Další stavební akce spojené s rekonstrukcí silnic proto město přesunulo až na další rok. V pořadu O čem se mluví, to včera řekl nezávislý starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.
4: Právě kvůli tomu náměstí, kvůli tomu, jak to dopravní situaci komplikuje, tak jsme se snažili koordinovat nejenom svoje investiční akce v této oblasti, ale i investiční akce s krajem Vysočina, respektive krajskou správou udržbou silnic tak, aby se ty velké nejdříve odehrávaly až v příštím roce a snažili jsme se prostě maximálně v rámci možností těm lidem ulevit.
2: Dokončení velké rekonstrukce bývalého úřadu na Žďárském náměstí se protáhne. Podle starosty z hnutí STAN Martina Mrkose měla být hotová do konce května, termín se ale posouvá do poloviny srpna. Vysvětlil to komplikacemi se starým zázemím budovy. Město ji bude znovu pronajímat pro kanceláře a nově taky pro ordinace zubařů, pokračuje Martin Mrkos.
5: Co se týče těch zubařů, tak máme v jednání příchod vlastně mladých zubařů, kteří už si udělali po škole praxi a rádi by si otevřeli vlastní ordinaci.
2: Írán tvrdí, že ve městě Bužher jeho protivzdušná obrana zneškodnila americký dron. V oblasti se nachází jediná jaderná elektrárna v Íránu. Informovala o tom agentura TASNIM. Americká armáda ale informace o sestřelení bezpilotního letounu popřela. Zprávy přicházejí v době pokračujících mírových rozhovorů. Podle webu Axios mají USA a Írán dohodu na takzvaném memorandu o porozumění a jeho text čeká na schválení amerického prezidenta Donalda Trumpa. Íránská agentura TASNIM jim to ale popřela s tím, že dokument ještě není dokončený. Sport. Plavec Miroslav Knedla na mítinku ve Francii překonal vlastní český rekord na 50 metrů znak. Časem 24,43 sekundy zlepšil maximum z loňského mistrovství světa v Singapuru o 9 setin. Celkově pak Knedla skončil druhý za Rusem Samuncenkem. A čeští volejbalisté na úvod reprezentační sezóny prohráli přípravný zápas se Slovinskem 2-3.

0: na sety. Nejproduktivnějším hráčem utkání, které bylo pro český tým prvním testem formy před začátkem Evropské ligy, byl se 17 body český univerzál Marek Šotola.
1: Počasí.
0: Třebíči je 7 stupňů, v Libici nad Doubravou 8, dnešek bude jasný, případně se objeví drobná průsvitná oblačnost. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů a povane slabý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pokud jedete po D1 do Brna, počítejte s tradičními kolonami, zejména kamionů v pravém pruhu, stojí zhruba od sjezdu na 9 křížů, kilometr 168. Navíc potom u exitu 182 kývalka blokuje pravý pruh nehoda. Porouchané vozidlo máme hlášeno taky na D1 u Jihlavy ve směru na Brno na kilometru 114 a stejně tak ve směru na Prahu za kilometrem 128 za Měřínem. Na silnici z Jemnice směrem na jih do Rakouska u obce Lovčovice havaroval dvě osobní auta. V ulici Romana Havelky v Jihlavě vyšetřují ranní nehodu motorkáře s autem. Velký pozor taky stále ve Stříteži u Jihlavy, tam nefungují světla na železničním přejezdu. A poslední čerstvá nehoda teď ještě z Jihlavy, ulice Doktora Procházky, tam se střetlo osobní s nákladním autem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Máme to v pátek po ránu, na Vysočině mnoho nehod, dávejte na sebe pozor, abyste nepotřebovali záchranáře, ale se záchranáři můžete oslavit Den dětí, a to už zítra. Jak bude ten jihlavský den se záchranáři probíhat, to vám prozradíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina už za malou chvíli. Teď máme 5,5 minuty po 8 hodině.
1: Dobré ráno

0: Blíží se pondělní den dětí. Den dětí se ale hojně bude oslavovat už zítra v sobotu. Můžete jej strávit třeba se záchranáři. Jeden z nich, Petr Janáček, je s námi na Českém rozhlasu Vysočina. Zdravíme do Jihlavy.
1: Já vám přeju krásné dobré ráno.
0: Jak tedy záchranáři oslaví den dětí?
1: Tak letos se potkáme už tuhle sobotu 30. května od 8 do 12 hodin v areálu naší výjezdové základny v Jihlavě. A my jsme i letos připravili opravdu bohatý program a chceme dětem i jejich rodičům ukázat záchranářskou práci pořádně zblízka. Všichni, co za námi dorazí, si budou moci vyzkoušet první pomoc, například resuscitaci na našich moderních pacientských simulátorech, samozřejmě pod dohledem profesionálních záchranářů. Uvidí, jak to funguje na zdravotnickém operačním středisku po vytočení čísla 155. Chybět nebude ani náš biohazard tým, což jsou speciálně vyškolení záchranáři určení pro zásahy u pacientů s vysoce nakažlivou chorobou. A samozřejmě taky bude nachystán náš kompletní vozový pár, ať už malé sanitky, velké sanitky, XXL sanitka nebo i speciální přívěs pro hromadná neštěstí. Určitě velkým lákadlem bude lezecká stěna anebo náš simulátor vrtulníku. A tady letos máme jednu obrovskou novinku. Náš simulátor je momentálně v technické poruše, takže bohužel sice nebudeme lidi vozit uvnitř tak jako v minulosti, ale vymysleli jsme záložní, možná ještě akčnější plán. Děti budeme oblékat do opravdových záchranářských postrojů a pomocí palubního jeřábu je budeme bezpečně spouštět a vytahovat nahoru a dolů. Samozřejmě v tom nejsme ani letos sami, dorazí naši kolegové hasiči a policisté, BESIP, Krištůfek záchranář, Promotým kraje Vysočina a nově je také ředitelství silnic a dálnic, které pro nejmenší přiveze velký skákací hrad. A dobrá zpráva na závěr, vstup na akci je úplně zdarma a samozřejmě nebude chybět ani občerstvení pro návštěvníky.
0: Na Jihlavský den dětí se záchranáři zvala mluvčí zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina a také náš nový rozhlasový kolega Petr Janáček. Poprvé jej uslyšíte 15. června, kdy bude moderovat Dobré odpoledne, tak ať se ti u nás líbí, ať se daří a ať se hlavně vydaří i ten váš den dětí.
1: Já se budu těšit jak 15. června, tak i 30. května na našem dětském dnu. Díky moc, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: To byl Michal Tučný, poslední kovboj v 8 hodin 19 minut.
1: Počasí.
0: Počasí na Vysočině vypadá skvostně. Dnes v pátek 29. května čekáme jasno. Jasno by mělo být i v průběhu dne, případně se může objevit drobná průsvitná oblačnost. Odpolední teploty budou mezi 23 až 26 stupni Celsia. Přejeme krásné páteční ráno.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Právě teď si můžete vyhrát dva lístky na Bernard Fest, který bude 19. a 20. června na Humpoleckém náměstí. Volejte 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina a tohoto interpreta si užijete naživo.

0: pánové, zhruba před měsícem vyšla reedice přelomového alba skupiny Olympic Marathon z roku 1977. Přináší silné skladby Petra Jandy s nezaměnitelnou basou Milana Brouma, navíc rozšířené o 9 bonusů, včetně rarit a živých nahrávek. Na tom albu najdete skladby jako Taky jsem se narodil, bos, Nech to být, Tak jedem dál. Toto každopádně byla výherní písnička dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. To byla Želva. Na telefonu je paní Dana, zdravím do Třebíče, přeji vám krásné ráno.
1: Pěkný den.
0: Skupina Olympic hraje, zpívá už od roku 1963. Je to opravdová legenda, která přijede v červnu na Bernard Fest do Humpolce. Skupina Olympic tam bude mít koncert 20. června od 19 hodin. Viděla jste někdy Petru Jandu s Olympikem naživo?
1: Viděla v Třebíči na zimním stadioně, ale už je to díl.
0: A jací byly?
1: Úžasný.
0: Uvidíte je znovu a zcela zdarma ještě s někým, protože od nás získáváte 2 dvoudenní vstupenky na Bernard Fest, kde kromě skupiny Olympic vystoupí třeba Lucie, Jiří Korn, 3 sestry, Marie Rotrová, skupina UDG a mnoho dalších. Tak si to užijte, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
0: Připomínám, že Český rozhlas Vysočina je mediálním partnerem Bernard Festu. Od pondělí do pátku jste mohli vyhrávat 2 dvoudenní vstupenky zcela zdarma, dohromady asi za 3200 korun. Už je tady nemám, ale jsou pro vás stále k mání, můžete si je zakoupit do neděle za zvýhodněnou cenu za 1600 korun, pak už budou dražší, tak neváhejte, skoupí.

0: 20.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vězňům by měla s návratem na svobodu pomoct chystaná platforma s názvem Pro výstup. Nabídne jim přehled dostupných služeb od stovek organizací. Pomůže jim tak třeba s hledáním bydlení, práce nebo s oddlužením. Vývoj portálu zaštítili asociace organizací v oblasti vězeňství a vězeňská služba. Až do konce léta ho budou testovat ve třech různých věznicích. Česko má dlouhodobě jednu z nejvyšších recidiv v Evropě. Lidé v bytové nouzi by se mohli nově obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Po celém Česku by jich mělo vzniknout 205. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Poslanci by mohli schválit na dnešní mimořádné schůzi. Nově by měli pomoct lidem v bytové nouzi částečně řešit taky úřady práce. To ale kritizuje opozice. Podle starostů jsou to přetížená pracoviště. Na americké Floridě vybuchla vesmírná raketa společnosti Blue Origin. Podle společnosti vlastněné miliardářem Jeffem Bezosem při rozsáhlé explozi nebyl nikdo zraněn. Těžká nosná raketa New Glenn byla v době výbuchu na odpalovací rampě. Explodovala při zážehovém testu před startem rakety. Ten byl plánován na příští týden. V Bruselu dnes bude maďarský premiér Peter Maďar jednat s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Předseda maďarské vlády usiluje o to, aby unijní exekutiva uvolnila fondy, které Budapešti zmrazila kvůli porušování principů právního státu. Brusel kroky učinil za vlády premiéra Viktora Orbána. Celkově Brusel blokuje Maďarsku zhruba 18 miliard eur. Hokejisti Česka prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále stejně jako Švédi. Ti prohráli 1-3 s domácím Švýcarskem. Premiérové semifinále se po vítězství 2-0 nad Lotyšskem zahrají taky Norové. Kanada porazila 4-0 Spojené státy americké. Teploty na Vysočině pomalu rostou, třeba Jihlava hlásí 12 stupňů, Nový Rychnov nebo Moravské Budějovice už 16. Bude jasno, případně se objeví drobná průsvitná oblačnost. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů a povane slabý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 teď blokuje provoz porouchané vozidlo na kilometru 160 ve směru na Brno, je na Krajnici. Pokud jedete po D1 až do Brna, počítejte pak s tradičními kolonami, zejména kamionů v pravém pruhu. U exitu 182 Kývalka blokuje pravý pruh nehoda. Zdržíte se asi půl hodiny. Porouchané vozidlo máme hlášené taky na D1 u Jihlavy ve směru na Brno na kilometru 114. V ulici Romana Havelky v Jihlavě vyšetřují ranní nehodu motorkáře s autem. A velký pozor stále ve Stříteži u Jihlavy, kde nefungují světla na železničním přejezdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je pátek 29. května, ve Žďárských vrších dnes začíná závod v dog trekkingu. Účastníci musí se svými psy v nadcházejících 48 hodinách zvládnout 90-kilometrovou trasu. Na start závodu se postavila i Tereza Pešoutová, za chvíli se s ní spojíme.

0: 8 hodina 40. minuta a v těchto chvílích nedaleko k Rucemburku startují závodníci v takzvaném dog trekkingu. Jde o extrémní vytrvalostní sport, ve kterém musí účastníci se svými psy zvládnout 90-kilometrovou trasu v časovém limitu. Na startu je s nimi i redaktorka Českého rozhlasu Vysočina Tereza Pešoutová. Přeju ti hezké ráno.
1: Dobré ráno. Tady v kempu Moře u rybníka Řeka postupně přichází závodníci se svými psy na start, kde si pípnou čipem a vyráží na téměř 90 kilometrů dlouhou trasu po žďárských vrších. Ten závod je hodně orientační, protože jdou podle mapy a po cestě mají celkem 15 zastavení, kde si musí opět čipem odpípnout, aby bylo jasné, že ta místa našli. Většina účastníků míří na trať s větším batohem. Podle organizátorů sice část těch závodníků zvládne zdolat trasu během jednoho dne. Část z nich bude ale muset strávit noc někde v přírodě. Na absolvování trasy mají celkem 48 hodin a jak účastníci řeší třeba ten nocleh, tak o tom se dozvíte zítra v reportáži.
0: Kolik závodníků se do soutěže přihlásilo?
1: Dnes tady startuje kolem 50 účastníků, na to první čipnutí mají vlastně čas 2 hodiny od 7 do 9 hodin ráno, i když někteří nadšenci čekali na startu tedy už před tou 7 hodinou raní. A to zejména ti, kteří berou závod skutečně soutěžně a cílí na umístění v mistrovství České republiky, kam spadá právě i tato víkendová závodní trať. Část lidí ale ještě nevyrazila a teprve se u startu připravuje. No a když jsem říkala 50 účastníků, tak jsem měla na mysli ty lidské závodníky. Těch psích je totiž o něco více. Někteří účastníci totiž vyrazili se 2 svými psy, jeden měl dokonce 4členné spřežení a různorodá jsou i plemena, co se tady sešla. Nejvíce lidí si na trať přivedlo huskyho, ale je tu i řada ovčáků a mezi závodníky se objevilo i docela malé plemeno šiperka.
0: A našla se i další závody, do kterých se lidé mohou se svými psy přihlásit?
1: Když se budeme držet tohoto víkendu a k Rucemburku, tak ty závody jsou tady celkem 3. Dnes startuje ten klasický dog trekking na 90 kilometrů. Zájemci, co si na tak dlouhou trať ale nevěří, nebo mají psa mladšího 18 měsíců, který ještě absolvovat nemůže, mají šanci zítra, kdy začnou další 2 závody. Jeden takzvaný dog mit, který nabízí poloviční trasu, tedy necelých 45 kilometrů, a pak také short, kdy na zvládnutí stačí 24 kilometrů. Princip cesty podle mapy a jednotlivých zastavení je ale u všech těch závodů stejný. No a kolem rybníka tady vede i dětská trasa, protože mnohdy sem přijíždí celé rodiny a ta měří 5 kilometrů a pro děti jsou tam nachystané různé úkoly.
0: 2 minuty před 8:45 se loučíme s redaktorkou Terezou Pešoutovou. Díky a hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodina 47. minuta.
1: Počasí.
0: A v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina s námi meteorolog Mojmír Martan. Přeji vám dobrý den.
2: Pěkné ráno.
0: Zajímá nás, jaký bude pátek i víkend z pohledu počasí, tak se do toho pusťte.
2: Tak pátek bude slunečný, teplý, převážně bude jasno nebo jen malá průsvitná oblačnost, odpolední teploty 23 až 26 stupňů, pofukovat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Co se týče soboty, tak zpočátku v noci na sobotu čekáme zmenšenou oblačnost, postupně ale jí začne od severozápadu přibývat na oblačno až zataženo. No a k ránu už se výjimečně může objevit nějaká slabá přeháňka zejména v severní a západní části kraje. V průběhu dne pak čekáme velkou oblačnost, těch přeháněk bude od severu přibývat a také se mohou v odpoledních hodinách vyskytovat bouřky. Večer pak čekáme zase od severu ubývání srážek a protrhávání oblačností. Ranní teploty 13 až 10 v údolích ojediněle až 6 stupňů, odpolední teploty 23 až 26 stupňů. No a slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr vystřídá v průběhu dne vítr mírný, opět od severozápadu až západu, ale v přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat a mohou se tam vyskytovat nárazy větru výjimečně až 60 km za hodinu. Co se týče neděle, tak ta bude teplotně na tom tak, že ráno budou teploty kolem 10 stupňů, odpoledne se oteplí na 22 až 26 stupňů. Zpočátku bude převažovat polojasno až oblačno, v průběhu dne potom oblačnosti více a odpoledne a večer od západu srážky, spíše potom večer potom i bouřky.
0: Říká v podrobné předpovědi počasí na Českém rozhlasu Vysočina meteorolog Mojmír Martan. Moc vám děkuju a přeju hezký víkend. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina se v 8.49 loučí Robin Šalamon. Po 9. hodině se na vás těší Hala Dvořáková. Já tady budu opět v pondělí v 5 ráno, to už bude červen. Tak se těším na letní měsíc.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Edo, řekni fór.
1: To takhle syn volá mamince. Mami, mami, hele, jsem v nemocnici, ale jsem v pořádku, nic mi není.
2: Matka, prosím tě, už s tím přestaň. Jsi tam doktor už 3 roky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ukázky radiačního nebezpečí v Třebíči slouží i k nacvičení zásahu. Kvůli teplu a suchu budou mít farmáři podle Zemědělského svazu málo krmiva pro zvířata. Na to chce posilovat obranu, včetně té protivzdušné. Aliance to uvedla po dronovém útoku na rumunské město Galaci. A bude jasno a teploty až 26 stupňů. Dobré dopoledne přeje u zpráv Jakub Diviš. Workshop Radtech v Třebíči představuje nové trendy v radiační ochraně. Podle výkonného ředitele společnosti Nuvia Aleše Dokulila slouží ale i díky účasti záchranných složek jako cvičení na nebezpečné situace.
2: Neřekl bych běžně, ale děje se to. A je potřeba to trénovat, protože v situaci, kdy se to potom stane, tak je potřeba být připraven mít všechny ty postupy a ty správné prostředky na to, aby bylo možné bezpečně ten zdroj najít a zlikvidovat a zabezpečit to okolí a situaci, aby tam náhodou nebyly lidé.
1: Jednou z trénovaných situací bylo i zajištění zdroje radiace. Další ukázky využívali k vyhledání nebezpečný dron. Výtvarníci dokončili novodobou dominantu horní části Žďárského náměstí. Na bývalém městském úřadě vytvořili do omítky vyškrábané z grafito s motivem obličeje tamního rodáka Metoda Kalába. V první polovině 20. století působil jako typograf, takže na 80 metrech čtverečních je představené i písmo, které vytvořil, popsal výtvarník Josef Zlámal.
3: Nebyla tam ta ambice toho, že bychom převáděli nějaký konkrétní text nebo báseň a tak dále. Jsou to spíš motivy, které skutečně vychází ze skic autora pana Kalába, a kde jsme se snažili do toho dostat i jeho rukopis, protože každý člověk v tom má jedinečný rukopis.
1: Farmáři nebudou mít podle Zemědělského svazu dostatek krmiva pro dobytek. Kvůli suchu nenarostly travnaté louky. Problémy podle svazu mají i zemědělci v 11 krajích. Někde jsou porosty dokonce tak nízké, že je ani není možné sklízet.
4: Zemědělský podnik v Louňovicích pod Blaníkem bude mít podle agronoma Vítězslava Kuklíka výnos z první seče nižší oproti běžným letům až o 55%.
5: Zatím na těch loukách není vůbec nic a za mě si myslím, že bude letos obrovský problém s tím, čím ten dobytek vlastně vůbec krmit.
4: Obavy jsou podle předsedy Zemědělského svazu České republiky Martina Píchy oprávněné.
6: První seče jsou místy někdy tak slabé, že v některých případech nebude ani co sklízet. To samozřejmě závažně ovlivňuje to, jestli budou schopni udržet současné stavy dobytka, jestli nebudou významně snižovat.
4: Tomu ale chtějí zemědělci předejít a tak hledají další varianty krmiv. Ze středních Čech Věra Hájíková, Český rozhlas.
1: Severoatlantická aliance bude posilovat obranu proti bezpečnostním hrozbám, včetně dronů. Na toto uvedlo na sociální síti X v reakci na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem. Podle rumunského ministerstva zahraničí stálo za úderem Rusko, které tím nezodpovědně eskaluje situaci. Kreml ani Kyjev se k tomu zatím nevyjádřili. Útok už odsoudili francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Adat nebo šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Sport. Fotbalová Slávia získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z týmu Karpaty Lvov. Za 19-letého gólmana zaplatila zhruba 120 milionů korun. Domčak v uplynulé sezóně ukrajinské ligy nastoupil k 27 zápasům a ve 14 z nich nedostal gól. Je zároveň čtvrtou posilou mistrů šance ligy po Štrumovi, Kačorovi a Asajosim.
0: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou teď máte 14 stupňů, v Telči 13. Dnešek bude jasný, případně se objeví drobná průsvitná oblačnost. Teploty ty dosáhnou 23 až 26 stupňů a povane slabý severo.

0: západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na D1 ve směru na Brno, kilometr 114 u Jihlavy máme hlášené porouchané auto a potom kilometr 165 před Velkou Býteší, tam stojí porouchané nákladní auto v odstavném pruhu. Na příjezdu do Brna pak počítejte se zdržením, tvoří se kolony od Kývalky exit 182. V Jihlavě v ulici Romana Havelky stále vyšetřují ranní nehodu motorkáře a osobního auta. A pozor taky, pořád ve Stříteži u Jihlavy stále nefunguje signalizace na železničním přejezdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Hezké páteční dopoledne, jak krásně to zní. Pátek je tady, víkend před námi. Pokud patříte mezi milovníky jahod, tak jste všichni určitě maximálně spokojeni, protože začíná jahodová sezóna. Tak pokud zvládnete nesníst všechny jahody jen tak pro radost a protože na ně máte chuť, tak si z nich už za pár minut nachystáme dobrotu společně s Dášou Kubíkovou. Jenom takový kratičký průzkum trhu. Byla jsem v Jihlavě na Masarykově náměstí. Aktuálně kilo jahod za 160 korun.

0: Jahody Dáši Kubíkové.
1: Jahody, to je téma, které otevřeme v dnešních dobrotách, nejenom, že jsou sladké a voňavé, ale jsou hlavně i zdravé, takže se je nebojte jíst v jakémkoliv množství. Naše kolegyně Dáša Kubíková v tomto období prakticky nic jiného nejí. A když rok objevuje, každý rok vlastně objevuje nové a nové recepty právě s jahodami, no a ten dnešní se bude hodně, hodně líbit právě vám všem, co jahod máte dostatek a chystáte se o víkendu udělat nějakou příjemnou sladkou tečku za obědem.
2: Bez jahod by nebylo správné léto. Zdobí, chutnají a dají se použít na velké množství způsobů. Pokud máte doma necelé kilo jahod, balení sušenek, krémový sýr, šlehačku, cukr a citron, máte už za chvíli hotový dort, který není nutné péct. Nejprve si dáme asi 30 deka nakrájených jahod do kastrůlku, vařit z 10 deky cukru a šťávou z půlky citronu. Po 10 minutách vypneme a necháme vychladnout. 8 až 10 nejlépe máslových sušenek rozdrtíme, stačí v sáčku třeba paličkou na maso. Vysypeme je na dno větší ploché mísy. Malou část si necháme na posypání. Pak si 20 deka čerstvých jahod rozmačkáme vidličkou a smícháme z 10 deky čerstvého sýru. Dalších 10 deka čerstvého sýru osladíme moučkovým cukrem. 2 lžíce stačí, nebo můžete přidat podle vaší chuti. 300 ml smetany vyšleháme do tuha a rozdělíme na poloviny. Jednu smícháme s jahodovým sýrem, druhou s oslazeným sýrem. Na sušenky dáme nejprve jahodovou část, polijeme jahodovým rozvarem, na něj dáme bílou oslazenou část a znovu jahodovou a nahoru znovu rozvar. Ozdobíme čerstvými jahodami a zbytkem rozdrcených sušenek. Celý takto poskládaný krémový dort dáme před podáváním pořádně vychladit. Je to úžasné, hlavně v létě, tak si dejte a dobrou chuť.
1: Tolik inspirace od Dáši Kubíkové a možná pro vás inspirace na dnešní večer právě teď.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: A když jsem mluvila o té inspiraci, tak je opravdu mám, protože desítky kostelů po celé Vysočině dnes večer otevřou dveře příchozím. Koná se totiž noc kostelů a nabídne pestrý program, se kterým nás seznámí už za pár minut Magdalena Machová. Zůstávejte s námi i nadále.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 9 hodin, 21 minut, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Tohle byla skupina Buty, skladba Nad stádem koní. Odpoledne a večer na Vysočině bude patřit sakrálním památkám. Koná se tradiční noc kostelů a v řadě měst a obcí si tamní farnosti připravili bohatý program. Podrobnosti už ví redaktorka Magdalena Machová, která je teď se mnou ve studiu. Krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Kam všude tedy mohou lidé na Vysočině vyrazit a co v kostelích uvidí?
1: Do letošního ročníku se na Vysočině zapojí celkem 94 kostelů, od okresních měst až po malé obce. Programy chystají například farnosti v 8 kostelech v Jihlavě, 5 modliteben bude otevřených v Třebíči a hned 7 v Havlíčkově Brodě. Otevřené ale budou i kostely v Číhošti na Havlíčkobrodsku, Budišově na Třebíčsku nebo v Želivě na Pelřimovsku a v mnoha dalších městech a obcích. Všude nabídnou tématické večerní programy, včetně prohlídek nebo výstav.
0: Jaký program připravují jednotlivá města na Vysočině a od kolika hodin je můžeme navštívit?
1: Kostely otevřou většinou v podvečerních hodinách, nejčastěji mezi 16. a 18. hodinou. Například v Havlíčkově Brodě v klášterním kostele svaté rodiny připravují pro rodiny s dětmi krkonošské pohádky a v Jihlavě v kostelech svatého Ignáce či svatého Jakuba budou zase hudební koncerty. Stejně jako v Pelřimově v kostele svatého Bartoloměje, v Chotěboři nebo v Přibyslavi, kde navíc budou moct návštěvníci vystoupat na tamní gotickou věž. No a klášter v Želivě má připravený program i s noční prohlídkou kostela a krypty.
0: Do kolika hodin programy potrvají?
1: Programy jsou naplánované na celý večer a nejčastěji potrvají do 22. nebo 23. hodiny. Jsou ale i kostely, kde noční atmosféra a program končí až po půlnoci. Takovým je třeba kostel na Nebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě.
0: Na noc kostelů nás pozvala redaktorka Magdalena Machová. Děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Hezký den.
0: V dopoledním vysílání pokračujeme už za pár minut s Mírou Markem a taky dalším dílem pořadu Bejvávalo.
2: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Už 31. května v kalendáři si připomeneme Petronelu a právě svaté Petronele bude věnován i další díl dnešního Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: O svaté Petronele. Tu by si naši předkové připomínali pozítří. Zatímco my máme u posledního květnového dne v kalendáři jméno Kamila, za starých nábožných časů tam měli naši pradědové svatou Petronelu nebo Petronilu. K níž se lidé modlívali, když chtěli ulevit od horečky. Stejně jako u jiných svatých z prvního století, není toho o této ženě známo moc. Legenda praví, že byla dcerou svatého Petra. Důkaz ovšem chybí, ale obě jména jsou si podobná. Na konto této legendy Francie přijala svatou Petronilu, mučednici, za svou patronku. Francie je první dcera církve, jako Petronila byla dcerou prvního nadřízeného církve. Že byla mučednicí, to lze říci s jistotou. Je to napsáno na fresce ze 4. století v domitilinných katakombách v Římě. Tato freska je dneska nejstarší freskou křesťanství. No a ve staročeském pranostikáři najdeme u 31. května hned několik pouček souvisejících s pěstováním lnu. Od svaté Petronely dbej vysévat přadné leny. Nebo také len vysetý posledního května se dobře zvede, protože Petruška ráda přede. No a příště v pondělí to už bude červen.
1: Bejvávalo.
0: Za pár minut ke slovu pustíme dnes i paní doktorku Irenu Zemenovou v dalším díle pořadu Minuta pro zdraví. Tentokrát probereme zdravotní rizika obezity versus hubnutí. Počkejte si na to, bude to víc než zajímavé. Ještě předtím Pavel Dobeš, skupina ABBA nebo Elán a jejich Stušková. Hezký páteční den s Českým rozhlasem Vysočina. To vám 2 minuty po 9:30. Od mikrofonu přeje Hela Dvořáková.

0: pro zdraví.
1: Přestože jsou známá zdravotní rizika spojená s obezitou, pro lidi to asi nejsilnější motivace hubnout není, ne?
2: Máte pravdu a svým způsobem je to dost logické. V tuto chvíli, kdy mě nic nebolí, nebudu mít tendence se omazovat kvůli něčemu, co je daleko. Prostě zatím ta negativa nijak nepociťuji, takže se tím nezabývám. Když už nějaké následky vnímám, hůř se mi dýchá, bolí mě klouby, pak mám asi tak vytvořené návyky, že je těžké je měnit. Začít se v tu chvíli hýbat je dost obtížné. Paradoxně je pro lidi daleko větší motivace vzhled, chtějí vypadat dobře. To z mého hlediska není nejdůležitější, ale má to pozitivní vliv na psychiku, takže je to také fajn. Vlastně ať je důvod hlídání přiměřené hmotnosti jakýkoliv, zdravotní rizika jsou nižší. Takže super.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. I největší faninka v hokeje v naší rodině, tedy moje máma, to včera vzdala a šla raději pracovat na zahradu. Čeští hokejisté obsadí na světovém šampionátu 5. místo. Konec ze čtvrtfinále je velkým neúspěchem. Turnaj ale ukázal i něco dobrého a o tom uslyšíte víc v reportáži, kterou vám nabídneme za pár minut. Ještě předtím Richard Miller nebo skupina Holky a Letní ráno, což se hodí k dnešnímu pátečnímu dopoledni. Myslím si, že víkend bude příjemný, sice se tolik neohřejeme, ale sluníčko nás snad ani během víkendu neopustí.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Že to není štěstí, ale...

0: prachy. Sí.
1: Štěstí je krásná věc, o tom zpíval Richard Müller, ovšem štěstí nám chybělo. Česká hokejová reprezentace se do semifinále světového šampionátu neprobojovala. S Finskem prohrál národní tým 1-4 a skončil na 5. místě. Jedno pozitivum ale mistrovství světa přineslo, a to účast šestice mladých hráčů.
2: Smutný konec, nikdo jsme si nepřáli končit takhle brzo, ale já jsem si to moc užil, bylo to skvělý, jsem moc rád, že jsem se na ten turnaj podíval, že jsem si ho mohl zahrát, ale bohužel to nebyl takový konec, jaký jsme si všichni přáli.
3: Říkal zklamaně Tomáš Cibulka, který byl i přes své mládí jedním z nejvytěžovanějších hráčů českého týmu na turnaji. A rozhodně se nestratili ani další zástupci ročníků 2003, 4 a 6.
4: Já jsem nadšený, Galva zhrál skvělý zápas. Jarda Chmelář celý turnaj velice solidní, myslím si, obrovský příslip. Matyáš Milovský taky obrovský příslip. Alšík výborný, Cibulka ještě, že jo? Takže já si myslím, že ty mladí to jakoby zvládli jako skvěle.
3: Pochválil trenér Radim Rulík pětici mladých hokejistů, kteří si na šampionátu odbyli premiéru mezi dospělými. Právě Galva, Schmela, Smelovský, Alšer a Cibulka byli nejpříjemnějším překvapením českého týmu. Všichni dokázali na turnaji bodovat. Herně patřili mnohdy mezi nejlepší a i podle kapitána Romana Červenky byl jejich výkon výborný.
2: Všichni kluci mladí si myslím, že se s tím popasovali dobře. Budou sbírat zkušenosti, tak věřím, že budou jenom růst a že to do budoucna bude dobrý.
5: Určitě je to motivace do dalších let, když určitě bude ta možnost jít na další mistrovství, tak určitě nebudu váhat. Je to strašná čest mít tenhle dres na sobě, hrát ty zápasy za tu Českou republiku, za tou kulisou těch fanoušků, kteří byli fakt skvělí a celý turnaj. Myslím si, že nás všechny mrzí, že jsme to pro ně nedali.
3: Navázal na kapitána Romana Červenku Jaroslav Chmelař, který má z pětice mladíků zatím i nejvíce odehraných zápasů v NHL. Tam se už probojoval i Marek Alšer. Nakouknout by tam mohli v příští sezóně i Melovský s Cibulkou. Galva se čeká za pár týdnů draft. Na šampionátu všichni ukázali, že mají potenciál se v zámoří prosadit a v blízké budoucnosti být i oporami národního týmu. Z Curychu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
1: Pokračujeme dále v dobrém dopoledni Českého rozhlasu. Vysočina už tenhle víkend, tedy přesněji v sobotu, se uskuteční festival orchestrů základních uměleckých škol a taky regionálních pivovarů v Humpolci. Připomínám, že po 11. hodině vám k tomuto tématu nabídneme rozhovor. Teď se ale pojďme věnovat tomu, co nás čeká. Je to skupina Bonnie M a hned potom další aktuální zprávy. A s nimi Kuba Diviš.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: České dráhy mají problém se získáváním elektromechaniků. Opravy silnic ve Velkém Meziříčí přesunuli kvůli přestavbě náměstí až na příští rok, nechtějí dál komplikovat dopravu. Na zítřejší pouť v Jablonném v Podještědí bude dohlížet policie kvůli návratu lebky svaté Zdislavy. A bude jasno a teploty až 26 stupňů. Dobré dopoledne přeje u zpráv Jakub Diviš. 15 nových pracovních míst vznikne v nové opravárenské hale Českých drah v Havlíčkově Brodě. Servisovat tam budou nejmodernější nízkopodlažní vozy, které jezdí po tratích na Vysočině nebo v Pardubickém kraji. Podle vedoucího servisního centra Jaroslava Prchala ale některé profese na trhu práce stále chybí.
2: Samozřejmě máme problém se zajištěním stavu zaměstnanců, hlavně co se týče elektrikářů, elektromechaniků. Tímhle otevřením nový haly máme otevření dalších 5 míst mechaniků a 10 míst elektromechaniků, který do budoucna počítáme, že bychom chtěli nabrat.
0: Ve Velkém Meziříčí se snaží minimalizovat uzavírky. Dopravní komplikace aktuálně způsobuje přestavba náměstí. Další stavební akce spojené s rekonstrukcí silnic proto město přesunulo až na další rok. V pořadu O čem se mluví, to včera řekl nezávislý starosta Velkého Meziříčí Alexandro Skaminaras.
3: Právě kvůli tomu náměstí, kvůli tomu, jak to dopravní situaci komplikuje, tak jsme se snažili koordinovat nejenom svoje investiční akce v této oblasti, ale i investiční akce s krajem Vysočina, respektive krajskou správu drobou silnic tak, aby se ty velké nejdříve odehrávaly až v příštím roce a snažili jsme se prostě maximálně v rámci možností těm lidem ulevit.
0: Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května odcizil 35-letý muž a zalili do betonu. Restaurátorům se ji ale podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve před pontifikátní mší svatou, říká ředitel policie v České Lípě Petr Reiter.
4: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek. Sport.
0: Česká hokejová reprezentace skončila na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Národní tým prohrál v Curychu s Finskem 1-4. Trenér národního týmu Radim Rulík rozdělil hodnocení turnaje na dva pohledy.
5: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
0: Ve čtvrtfinále prohráli i obhájci zlata ze Spojených států amerických, kteří podlehli 0-4 Kanadě. Poprvé v historii postoupilo do semifinále Norsko, to zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli 3-1 Švédy. Počasí. V Jihlavě nebo v Dukovanech naměříte 17 stupňů, Přebyslav hlásí 15. Dnešek bude jasný, případně se objeví drobná průsvitná oblačnost. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Porouchané auto blokuje provoz ve Ždírci nad Doubravou na kruhovém objezdu u Peny. A s kolonami kamionů v pravém pruhu počítejte na D1 na příjezdu do Brna. Kamiony nejdřív už za Velkou Bíteší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jak už jsme slyšeli ve zprávách, tedy přesněji v počasí, tak teploty dneska maximálně kolem 26 stupňů Celsia, tak se vydáme na koupaliště. Ne, nebojte se, pro ty z vás, kteří nejsou moc otužilí, koupat se nebudeme. Prozradíme vám, jak zní koncert dětí základní umělecké školy právě na Přibyslavském koupališti. Více o tom za chvíli, do té doby večírek za koncem a zpěvačka Anna K.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Talentované děti, které baví hudba, tanec, zpěv nebo výtvarka, mají možnost chodit do základních uměleckých škol. Už 10. rokem připomíná akce ZUŠ Open, jak je tento typ vzdělávání dětí výjimečný. Každý rok v květnu se o tom mohou přesvědčit všichni. Děti vycházejí do ulic, kde tančí, koncertují ve velkých sálech, na náměstích nebo v kostelech. V Přibyslavi se dokonce děti představili na více než 2hodinovém koncertě přímo na koupališti.

0: to prostředí tady super klidný, nádherný, zelený, lidi si můžou sednout, lehnout do trávy, cokoliv chtějí, můžou kdykoliv přijít odejít.
1: Lukáš Novák je učitel hry na kytaru v Základní umělecké škole Havlíčkův Brod a v pobočce Přibyslav. Jste říkal, že dodáváte žáky, co si pod tím máme představit?
0: Každý učíme jednotlivce a vlastně od čtvrtého ročníku mají děti povinnost docházet do komorní a souborové hry, takže vlastně, když se mi někdo ocitne ve čtvrtém ročníku, tak ho následně pošlu panu řediteli tady do komorního souboru.
1: Vychoval jste nějakého žáka, který na tu kytaru umí opravdu pořádně se do toho opřít?
0: Určitě mám tam takové střelce, řekněme, kteří z té klasické kytary přechází na elektrickou, kde oni pak jsou schopni na tu elektriku to rozjet a vlastně to jsou takový samouci, ale to je v podstatě podle mě asi úplně to nejlepší. Baví je to. A když třeba takhle se jim snažím něco vysvětlit i v té hodině, tak oni si nedají pokoj a pořád mě tam do toho jedou právě tyhle kytarový riffy a tak.
2: Pidi jazz, to znamená dětský sbor jazz, ale pidi, nejmenší děti z naší základní umělecké školy.

0: Je to fantastický, úžasná atmosféra. Je to trošku něco jiného než koncertní sály, na který jsme zvyklí během školního roku. Svítí slunce, děti jsou víc v pohodě.
1: Paní učitelka Petra Másilková učí hru na klavír, také tady vystupujete. Já jsem si všimla, že v programu jsou nejenom klasické kusy, ale slyšeli jsme Phila Collinse, je tam v programu Adele, kapela Green Day a tak. Okoření jim to výuku.
0: Velmi. Já teda mám velice ráda právě ty jako současné kapely, hudební skladatele i současné klasické skladatele. První půl rok se dělá hodně klasická hudba, jede se na nějakou soutěž. Teďka se chystáme na soutěž Bohuslava Martinů do Poličky, ale vedle toho máme za odměnu i právě tu současnou hudbu. Máme velice rádi japonského skladatele Joa Hisaishiho, takže to máme takové jako pohlazení. Jo, takže to máme příjemně nakombinované. Myslím si, že současní děti potřebují opravdu dát ty základy z té klasické hudby, ale rozhodně jim mají velice rádi hodně současnou hudbu, populární hudbu a já osobně to s nima dělám velice ráda.

0: Přibyslavy Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Výtvarníci dokončili novodobé sgrafito na Žďárském náměstí. Každým dnem kolem jdoucím odhalí tvář pozapomenutého rodáka a písma, která jako typograf vytvořil. Podrobnosti za chvíli v reportáži Dana Zacha.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Neptej se, tak o tom zpívala Jana Chládková v 10 hodin 22 minut v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Obyvatelé Žďáru nad Sázavou začnou poznávat tvář a tvorbu typografa Metoda Kalába. Pozapomenutelný rodák a jeho písmo jsou motivem novodobého graffita. Výtvarníci jeho první část vyrývali už loni do betonu. Větší na ploše 80 metrů čtverečních vyškrábali do omítky na jedné zdi.
1: Tady jsme teda už úplně na konci.
2: Ano, to je finále v podstatě.
1: Takže postup od vrchu dolů.
2: Ano, nahoře to schlo nejrychleji, takže se muselo začít od vrchu. A pak postupně, aby nám to nepřeschalo.
1: Jarmír Tomka dokončuje tohle dílo na omítce. Tak jestli jsme začínali přízemí, teď jsem úplně nahoře. Decentně, řekl bych s menšininou zednické lžíce, dohlazoval výtvarník Josef Zlamal.
3: Tam samozřejmě byla malá dírka po vrutu, takže tu jsme museli potom zapravit a je potřeba to vždycky zkontrolovat, jestli všechno funguje tak, jak má. Nejsou to z grafita, z tenké omítky, to myšlí a podobně, tady to je plastičtější podoba a je to trošku jiná technologie, než byla používaná úplně ta nejstarší.
1: Ukážete mi, kde tady najdu, tedy žďárského rodáka, typografa Metoda Kalába?
3: Ten je vlastně tady vlastně v té spodní části. Tady má vlastně nos. Dole má taky oko, no. Tam nalevo máme určitě písmeno A, potom tady dole si myslím, že bude písmeno T.
1: Tady máme teď zataženo modrou sítí. Dokážu si představit, že až sem začne svítit, tak to začne hrát.
3: Velmi důležitou roli samozřejmě, stejně jako u těch reliefů betonu, tak i u toho z grafita bude hrát světlo. V určitém úhlu se i ten nízký relief vykreslí velmi vlastně výrazně. Stejně tak například na podzim nebo v zimě, když bude difuzní světlo, tak bude působit vlastně třeba decentněji. A to je možná vlastně to nejzajímavější tím, že to není v uvozovkách plakát v 2D podobě, třeba ve výrazné barevnosti na rovné stěně, ale že i to světlo samotné se do toho bude propisovat a v tom v podstatě bude tím tvůrcem příroda, protože to je věc, kterou my jako autoři neovlivníme.
1: Barva je teď trochu krémově bílá, až omítka uskne, ještě zesvětlá a otevře se pro hru barev, která připomene žďárským zdejšího rodáka. Daniel Zak, Český rozhlas.
0: Věděli jste, že před klíšťaty vás mohou chránit i různé druhy koření? V tom případě, jaké koření si sebou vzít, když se rozhodnete, že vyrazíte na procházku na louku nebo do lesa? Za pár minut nám to řekne v dalším díle Babských rad Jarka Vykoupilová. Teď Katka a Miky Žbirka.

0: Nebe, peklo, ráj, tak o tom zpívala Věra Martinová 5 minut po půl jedenácté. Vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. A pokud jste se rozhodli, že byste třeba dneska nebo o víkendu vyrazili někam na vycházku nebo do lesa, tak se určitě bojíte klíšťat. Nebojte se, Jarka Vykoupilová nám teď řekne, jaké koření na ně platí.
1: Babské rady.
2: Přinesli jste si z procházky domů klíště? Co nejrychleji ho odstraňte. Čím kratší dobu je přisáté, tím menší je riziko přenosu případné infekce. Při odstraňování není vhodné klíště potírat olejem, krémem ani alkoholem. Mohlo by se začít dusit a do rány vypustit více infekčních látek. Nejlepší je použít pinzetu nebo speciální kartu na klíšťata. Klíště uchopte co nejblíže u kůže a pomalým tahem ho vytáhněte. Není důležité, zda s ním mírně pootočíte, hlavní je netlačit na jeho tělo. Vždy je dobré připomenout si prevenci. Při plánovaném pobytu v lese nebo vysoké trávě dbejte na dlouhé oblečení i použití repelentu. Pomůže třeba i hřebíček, který si můžete dát nejen do kapes, ale i do bot. Rychlým řešením může být feniklový čaj v rozprašovači, jeho vůně klíšťata odradí. Podobně funguje také aromatická levandule v kombinaci s rozmarínem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídne nám recept, který v roce 2021 skončil na 3. místě. Tentokrát nám ho připraví kuchař Ivan Vodochodský. Podrobnosti prozradíme za chvíli. Lucie Bílá, Petr Habka nebo taky Dusty Springfield nám budou dělat hudební společnost.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: vám se dívám, Lucie Bílá a Petr Habka v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Letošní rok už je 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept za všech dosavadních 10 ročníků. Výherci z jednotlivých let zabují o ceny desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy, recept z bronzové příčky roku 2021 kuchař Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal se za ním vypravil domů a zvonil u vrátek.
1: Můžeme dovnitř.
2: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
1: Dobře.
3: Jsou otevřené.
4: Úvodní překážku jsme překonali, pak bylo potřeba vyrovnat se ještě s jednou. Kde sehnat dneska zajíce?
5: Za mých dětských let byly stovky dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
4: Vždyť i králík bude dobrý. Tak jsme se do toho pustili. A Ivan si vzal dokonce naši pochoutkovou zástěru.
5: Chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
4: V jednu chvíli jsme málem zapálili celý barák. Když jsme přilili slivovici...
5: A zapálíme.
1: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra půl.
5: Počkej, mýval jsem ofinku, už nemám nic.
4: Všechno jsme dobře dovařili. I ochutili třeba mandlemi.
5: Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
4: Tenhle díl se opravdu povedl. Jednak setkáním, jednak skvělým jídlem. Tedy kromě té havárie.
5: No, tady nám chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: No, dobrý byl i ten králík s černou omáčkou. Vypadá opravdu skvěle, jak se dělá, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině. V pořádu pochoutkový rok, ale recept, tak na ten se můžete podívat už teď na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránkách www.pochoutkovýrok.cz a hned dostanete chuť si ho připravit doma, možná už i o víkendu. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: sobotu 30. května ožije Horní náměstí v Humpolci festivalem orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů. Od 1 hodiny odpoledne se představí mladí muzikanti z Pelhřimova, Kamenice nad Lipou, Pacova, Želiva i Humpolce. Večer program vyvrcholí koncertem humpoleckého big bandu. Vstup je zdarma. V sobotu odpoledne si přijďte poslechnout i ochutnat Vysočinu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a

0: a teploty až 26 stupňů. Vysíláme zprávy, Jakub Diviš přeje dobrý den. Dokončení velké rekonstrukce bývalého úřadu na Žďárském náměstí se protáhne. Podle starosty z hnutí STAN Martina Mrkose měla být hotová do konce května, termín se ale posouvá do poloviny srpna. Vysvětlil to komplikacemi se starým zázemím budovy. Město ji bude znovu pronajímat pro kanceláře a nově taky pro ordinace zubařů, pokračuje Martin Mrkos.
1: Co se týče těch zubařů, tak máme v jednání příchod vlastně mladých zubařů, kteří už si udělali po škole praxi a rádi by si otevřeli vlastní ordinaci.
0: Workshop Radtech v Třebíči představuje nové trendy v radiační ochraně. Podle výkonného ředitele společnosti Nuvia Aleše Dokulila slouží ale akce díky účasti záchranných složek i jako cvičení na nebezpečné situace.
2: Neřekl bych běžně, ale děje se to. A je potřeba to trénovat, protože v situaci, kdy se to potom stane, tak je potřeba být připraven, mít všechny ty postupy a ty správné prostředky na to, aby bylo možné bezpečně ten zdroj najít a zlikvidovat a zabezpečit to okolí a situaci, aby tam náhodou nebyly lidé.
0: Jednou z trénovaných situací bylo i zajištění zdroje radiace. Další ukázky využívali k vyhledávání nebezpečí drony. Rumunský prezident Niko Šurdan svolal na dnešní dopoledne schůzi Nejvyšší rady obrany. Reagoval tak na dronový útok na obytnou budovu ve východu rumunském městě Galaci, který zranil dva lidi. Podle Bukurešti za ním stojí ruská armáda. Prezident to na svém Facebooku označil za nejhorší incident na rumunském území od začátku ruské invaze na Ukrajinu a vyzval ke koordinované mezinárodní reakci. Sport. Fotbalová Slávia získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z týmu Karpaty Lvov. Za 19-letého golmana zaplatila zhruba 120 milionů korun. Domčak v uplynulé sezóně ukrajinské ligy nastoupil k 27 zápasům a ve 14 z nich nedostal gól. A francouzský cyklista Paul Manier vyhrál v hromadném spurtu 18. etapu Gira d'Italia. Dál vede průběžné pořadí Dán Jonas Vingegaard. Nejlepší z Čechů Třebíčan Jan Hirt zůstává 16. Dnes čeká peleton náročných 151 kilometrů. Cyklisté budou muset překonat i dva dolomitské průsmyky s výškou přes 2000 metrů. Počasí. 19 stupňů teď naměříte třeba ve Velkém Meziříčí, v Jihlavě nebo v Dukovanech, Chotěboř nebo Košetice hlásí 18. Dnešek bude jasný, případně se objeví drobná průsvitná oblačnost. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů a povane slabý severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Velký pozor teď aktuálně na D1 mezi 94. a 95. kilometrem ve směru na Brno máme hlášený předmět na vozovce. U obce Čáslavsko směrem na středočeský Nadčeradec se stala nehoda traktoru a osobního auta. Na D1 ještě jednou ve směru na Brno na kilometru 114 stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu a na příjezdu do Brna pak počítejte s pátečními tradičními kolonami, hlavně kamionů v pravém pruhu. Ty začínají už u Velké Býteše na kilometru 162. Osobním autem budete brzdit až před Brnem. Tolik doprava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Máme 4 minuty po 11. hodině, zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Humpolec letos přichází s novou akcí, která propojí hudbu, regionální tradice i spolupráci měst Vysočiny. První ročník festivalu orchestrů ZUŠ a regionálních pivovarů nabídne na Horním náměstí v Humpolci vystoupení mladých hudebníků i prezentaci regionálních pivovarů z několika měst kraje. O tom, jak festival vznikal, co má přinést návštěvníkům i samotnému regionu a zda má ambici stát se novou tradicí, si budeme povídat s mými hosty. Hosty dobrého dopoledne jsou dnes místostarosta Humpolce Martin Hendrich. Krásné dopoledne.
5: Krásné dopoledne.
4: A také tiskový mluvčí města Humpolce Jiří Aujezdský.
6: Hezké dopoledne.
4: Dobré dopoledne, pánové.
3: Hosté Heli Dvořákové.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: První ročník festivalu orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů, to je téma pátečního dopoledního rozhovoru. Mými hosty jsou místostarosta Humpolce Martin Hendrich a také tiskový mluvčí města Humpolce Jiří Aujezdský. Letos se v Humpolci uskuteční první ročník zmiňovaného festivalu. Jak vlastně vznikl nápad propojit právě hudbu a pivovary?
2: Tak moc děkuji za to, že jste nás pozvali, abychom mohli odprezentovat tento krásný nový projekt. Jedná se o první ročník festivalu orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů. A nejkrásnější na tom vlastně je ta původní myšlenka, kdy v rámci vyjednávání starostů měst Pehřimova, Humpolce, Kamenice nad Lipou v rámci nově založeného svazku, dobrovolného svazku městská obcí pro provozování vodohospodářské infrastruktury si náš pan starosta Petr Machek a pan starosta Kamenice nad Lipou, tam Tomáš Tesář, řekli, a nebylo by hezké, kdybychom na to krásně navázali nejenom po hospodářské spolupráci, ale i třeba na umělecké bázi. Tak slovo dalo slovo, pan starosta Kamenice nad Lipou obvolal další svoje kolegy a máme tady zde výsledek, to znamená, máme zde kompletně festival, který má být putovní a který by měl hlavní myšlenkou spojovat vůbec, propojovat města, abychom utupili jakékoliv rivality, které třeba některé město mezi sebou mohly mít a navázat, krásně propojit talentované děti, uměleckou sféru. A ještě samozřejmě nedílná součást je tradiční mok, to znamená řemeslo na Vysočině pivo.
1: Ano. No tak co bylo tím impulzem, to už teď tak nějak víme, co bylo tím hlavním cílem festivalu? Chtěli jste tedy vytvořit novou kulturní tradici, podpořit regionální spolupráce nebo taky přilákat víc návštěvníků do jednotlivých měst následně?
3: Já si myslím, že jste to vystihla úplně přesně, že je to určitá kombinace. Zaprvé chceme vyzdvihnout talent našich žáků, a ne našich jako žáků z uměleckých škol, ale ze všech uměleckých škol, které tady v regionu máme, což je neskrývaný. Zároveň taky chceme představit regionální nabídku piva a pivovaru, protože zajímavostí je, že každé z pěti spolupořadatelských měst má vlastně svůj pivovar a do toho ještě jsme pozvali tři další regionální mini pivovary. A velkou zajímavostí je taky to, že základní škola v Želivě nemá svoji základní uměleckou školu, ale má svůj pěvecký sbor. Takže přizvali jsme právě tento pěvecký sbor. A abych odpověděl konkrétně na vaši otázku, tak ano, je to podpora základních uměleckých škol, jejich prezentace, vizualizace a taky to propojení s těmi regionálními pivovary a přilákání návštěvníků nejen do Humpolce, ale v následných ročnících i do dalších měst.
1: Vy už jste to řekli, do akce jste zapojili několik měst Vysočiny, jejich pivovary, taky základní umělecké školy, Žilivský sbor, ale jak náročné bylo dát dohromady tuhle spolupráci, ty jednotlivá tělesa, aby to všechno padlo na to datum, kterým bude sobota 30. května?
2: Tak samozřejmě nebyla to vůbec jednoduchá práce. Velké poděkování patří všem, kteří se na této krásné akci podíleli a skloubit termínově všechny účastněné subjekty nebyla snadná věc, ale o to víc se doufám, užijeme krásnou atmosféru, prostředí i vlastně koncept celého tohoto festivalu. Toho ještě plně doplní určitě náš kolega, pan Jiří Aujezdský, tiskový mluvčí, který v podstatě měl na starosti i vlastně bez propagování a kompletně mediální stránku tady toho festivalu.
3: Já určitě musím podotknout, že příprava toho festivalu je nesmírně náročná. Řeší naše kolegyně z městského úřadu Andrá Laštůvková, která vše koordinuje s naší ještě paní koordinátorkou, s tím, že bylo nesmírně za prvé těžké, ale za druhé perfektní jako propojení těch všech ředitelů základních uměleckých škol, kteří si to vzali za své, začali na tom spolupracovat a každý přidal kus svého dodíla. Myslím si, že vznikne krásná tradice, pokud ta spolupráce bude pokračovat i nadále, takže to bude naprosto perfektní a tak.
1: No, tam zaznělo hezky to, pokud ta spolupráce bude pokračovat i nadále. My si dáme písničku a pak se tomu budeme věnovat. Já se totiž budu ptát na to, jestli si myslíte, že tohle podobné propojení kultury, škol i regionálních výrobců může fungovat právě na té dlouhodobější bázi.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Téma pátečního dobrého dopoledne je první ročník festivalu orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů, které se uskuteční už tuhle sobotu, 30. května. V Humpolci rozhodně byste si to neměli nechat ujít. Mými hosty jsou místostarosta Humpolce Martin Hendrich a také tiskový mluvčí města Humpolce Jiří Aujestský. A my jsme tady položili otázku, ještě nebyla zodpovězena, jestli si myslíte, že podobné propojení kultury škol a regionálních výrobců mohou fungovat i dlouhodobě.
2: Jednoznačně ano. Je to příklad toho, že by se věci měly spojovat, ne rozpojovat. A hlavně tady chceme ještě ukázat kvalitu a úspěšnost opravdu všech malých dětí, malých hudebníků. A poděkování patří také jejich vyučujícím, učitelům, kteří je učí to, co budou zítra moci odprezentovat. A bude to i krásné spojení v rodinné atmosféry, budou se moct vlastně i návštěvníci vůbec podívat, co je se naučili a budou z toho mít všichni radost a doufám, že si všichni návštěvníci, jak místní, tak ale je to i pozvánka návštěvníkům, ať se přijedou podívat do Humpolce a zažít tuto jedinečnou atmosféru a já jsem přesvědčený o tom, že si to všichni užijeme, počasí nám bude přát a na příští rok se jeden z pěti pořádajících měst, to znamená jedna Pelhřimov v Kamenice nad Lipou, Humpolec, Žiliv, jeden z těch partnerů bude pořádat příští rok u nich tento samý model.
1: No, jak už zaznělo, velkou roli budou mít právě ty orchestry základních uměleckých škol, ale proč bylo pro vás a pro město důležité dát prostor právě mladým hudebníkům? Proč je to pro vás dobrý začátek toho všeho?
2: Tak já si myslím, že mládí a děti jsou naděje. A mělo by to právě být zdůrazněno, aby to nebylo ani o politice, když to řeknu na sebe, ale hlavní důraz máme přece mladé talenty a jakým způsobem se můžou prezentovat, když ne takovýmto společným setkáním u nás na krásném Horním náměstí v Humpolci a zažít si tu příjemnou atmosféru a to krásné propojení i těch regionálních pivovarů. Každé město tam bude mít svůj stánek, to znamená, je to i krásná forma prezentace jednotlivých měst. Budeme mít krásné 12-metrové pódium, kde součástí toho bude i plátno a každé z měst bude mít spot, kdy se budou promítat, prezentovat každá ta města a obce, co se jim povedlo třeba i vybudovat. Takže to propojení dává smysl, shodli se na tom víceméně všichni zástupci a starostové jednotlivých měst a obcí a věřím tomu, že to není první ani poslední ročník.
1: Když se řekne základní umělecká škola, to je jasná věc, když se řekne pivovar, tak každý se vybaví Humpolec, ale když ještě zůstanou té základní umělecké školy, jak důležitou součást té komunity toho života ve městě, jak důležitou součástí je právě ta základní umělecká škola?
3: No, právě, že základní umělecké školy jsou stěžení součástí všech měst, které základní umělecké školy mají. Ideálně by na tuto otázku určitě odpověděla paní ředitelka, která bohužel dneska s námi nemůže být ve vysílání, ale právě ty základní umělecké školy utváří tu identitu v těch mladých dětech, rozvíjí jejich talent, kreativitu, podporují je právě v uměleckých činnostech a myslím si, že to jsou ty úžasné a základní stavební kameny právě naší kultury, kterou bychom měli dál rozvíjet, podporovat a prezentovat.
1: Říkají dnešní hosté dobrého dopoledne. Povídáme si o prvním ročníku festivalu orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Humpolec to není jenom Bernard Fest, ale také první ročník festivalu orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů. To je totiž téma dnešního pátečního dopoledního rozhovoru. Na tenhle krásný festival vás zveme, začíná už zítra od 13 hodin. Mými hosty jsou místostarosta Humpolce Martin Hendrich a také tiskový mluvčí města Humpolce Jiří Aujezdský. A dostáváme se konečně k tomu programu. Já už jsem nastínila, že v sobotu od 13 hodin to všechno odstartuje, ale co všechno nás čeká, to ještě nevíme.
2: Festival v sobotu 30. května na Horním náměstí zahájí dechový orchestr základní umělecké školy z Pleřimova, kde vystoupí přibližně 50 nadaných hudebníků. Nasledovat bude základní umělecká škola Kamenice nad Lipou. Jejíž orchestr vznikl v roce 2011 a z 6 zakladajících členů se rozrostl na neuvěřitelné těleso, čítající kolem 40 mladých hudebníků. Následně bude pokračovat pěvecký sbor z Želiva. V Želivě mají základní školu, nemají základní uměleckou školu a ta letos slaví 60 let od svého založení a právě sbor propojuje malé i větší milovníky hudby, které baví zpívat a baví je společná radost z hudby. Následovat bude základní umělecká škola Spacova, kdy se můžete těšit na energické vystoupení mladých hudebníků, kteří opět propojí radost hudby a společné muzicírování pro nadšení a živé koncertní hraní. Potom se přesuneme v 18.30 přibližně, vystoupí dechový orchestr základní umělecké školy domácí naší školy Gustava Malera v Humpolci, která letos slaví 80. leté výročí svého založení a v jejich podání zazní pohádkové, filmové i ledové melodie doplněné o solo a vystoupení, které potrhnou pestrost a kvalitu celého orchestru. A musím zmínit ještě závěr festivalu, který vyvrcholí dvěmi kapelami, Tuesday Band a Poškole Band, které jsou kapely, které pochází ze základní umělecké školy Gustava Malera v Humpolci, přímo z naší školy. Tuesday Band je školní jazzový soubor při základní škole Gustava Malera, který spojuje kompletní rytmickou sekci a 6 dechových nástrojů. Kapela vznikla ze členů nebo z žáků, studentů základní umělecké školy a její název právě plyne z toho, že zkouší v úterý, tak proto Tuesday Band.
1: Pořád.
2: A vrcholem večera bude kapela Poškole Band, což je unikátní projekt, tento band vznikl speciálně právě pro festival orchestru základních uměleckých škol a regionálních pivovarů v Humpolci. Takže kapelu tvoří absolventi a bývalí studenti, někdejší členové orchestru a různými cestami se propojili právě cesty všech buď absolventů nebo studentů základní umělecké školy Gustava Malera v Humpolci a utvořili toto těleso. Zítra vystoupí v premiéře a zároveň to bude jejich derniéra. Takže diváci můžou vidět premiéru i derniéru zároveň. Takže což asi bude trošku možná smutné, ale doufáme, že to bude neopakovatelný zážitek.
1: No, já si říkám, co když jim to bude fungovat, budou mít velký aplaus třeba společně s Zůstarou a Vytrší.
2: Pak tady klameme a nebude to derniéra, ale premiéra, jenom světlo zítřky.
1: Podle čeho se skládal ten program? Protože jsem koukala, že to grand finále má pod svůj taktovkou základní umělecká škola v Humpolci. Bude tomu tak i v těch dalších ročnících, že to pořádající místo nebo město bude mít to finále?
3: Tak je to zkouška.
1: Ano.
3: Uvidíme, není to ještě jisté. A to je právě to krásné, že teďka jste zmínila i to, že začíná nějaký nový příběh. Mm. Tak jako je nový příběh první ročník festivalu, tak možná se může stát, že Poškole Band bude mít takový ohlas, že nebude ani derniéra, ale prostě bude to součást putovního festivalu pro další města, které na to budou navazovat.
1: A to je moc dobře. Zůstávejte s námi, za pár minut pokračujeme v dopoledním rozhovoru.

0: Dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočená, Paul Simon. První ročník festivalu orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů, to je téma pátečního dopoledního rozhovoru. Tenhle krásný festival nás totiž už zítra čeká v Humpolci od 13 hodin. Konec konců program nám přiblížil tiskový mluvčí města Humpolce Jiří Aujestský, také místostarosta Humpolce Martin Hendrich. U toho bych se přeci jenom teď pozdržela, protože zatímco my si povídáme o základních uměleckých školách, tak mě by, pánové, zajímalo, na co vy jste kdy hráli, pane místostarosto?
1: No, tak teď se mě dostala trošku do úzkých. Já bych to ani neměl vyslovovat. Já, když jsem byl malý hoch, ano, tak jsem se 8 let chodil učit hrát na housle.
0: No tak, to už musíte být velmi
1: Ale o to v kontextu s tímto tématem, který je teďka probíráme, velký dík a poklona všem malým vystupujícím žákům a dětem, protože já se přiznám, že jsem tam víceméně chodil tak trošku zdrucení. A o to patří velká poklona a dík vlastně všem, kteří se odhodlají dětem, účinkujícím a vystoupí veřejně a představí a odprezentuje, co se všechno naučili. A neodpustím si poznámku. A patří velké poděkování hlavně i vyučujícím a všem pedagogům, protože když si člověk uvědomí, tak opravdu kvalita výuky a vůbec těch žáků, těch jejich dovedností je úplně neuvěřitelně na vysoké úrovni. V porovnání třeba i s ostatními kraji v České republice, ale i zahraničí. Protože víme tady, jak kolega Jiří Aujestský prezentoval jednotlivé školy, jednotlivá tělesa, tak oni standardně běžně jezdí vystupovat a prezentovat své dovednosti nejenom po České republice, ale opravdu ve velké míře i do zahraničí. A to si myslím zaslouží velkou poklonu. A právě proto si myslím, že toto by mělo být hlavním pilířem a cílem spojit teda to tělesa, aby se mohli veřejně prezentovat a krásné atmosféře všichni mohli posoudit a porovnat, jak máme vlastně šikovné děti, což v podstatě je budoucnost všech nás.
0: No, já musím říct, že mně se tady líbilo, když hrála písnička, my jsme se o tom bavili, jak jste říkal, my jim chceme dát tu možnost, ať si užijí ten potlesk, ukáží, co umějí a třeba to jednou budou dělat i profesionálně.
1: To jste řekla úplně krásně. Ano, tady ty pocity přece jsou natolik silné, speciálně u dětí, že někoho to může opravdu tak utvrdit a přesvědčit, přece hraní na jakýkoliv nástroj, zpěv. Jsou tak krásné disciplíny, tak já se tomu budu třeba v budoucnu věnovat a třeba se někdo i odhodlá, že to vystuduje na profesionální úrovni a jednou třeba, až bude nějaká další taková příležitost, další festival, třeba 20. ročník, budeme s obdivem moci říci a někdo prostě se odprezentuje díky prvnímu festivalu orchestru základních uměleckých škol v Humpolci se mi poštěstilo a přesvědčilo mě, že jsem se dal na profesionální uměleckou hudební dráhu.
0: No a teď se obracím na tiskového mluvčího města Humpolce, pana Jiřího Aujestského. Jak na tom on byl, co se týče muzicírování, protože víme, že když pan místostarosta tehdy Martinek Hendrich trénoval, tak všichni sousedi zavírali asi okna pravděpodobně a říkali, už se zase cvičí na housle. Jak jste to měli vy?
2: Já bohužel jsem na tom byl tristně, já jsem muzikou naprosto nepolíbený. Jsem vášnivý posluchač hudby, to ano, ale jinak veškeré noty a podobně mi utíkají. Zkoušel jsem za puberty si brnka na kytaru, to ano, mé oblíbené riffy od Red Hot Chili Peppers a podobně, ale skončilo to jako nevalně, takže spíš sport.
0: Fungovalo to na děvčata?
2: To nebudu komentovat.
0: Dáme si písničku, hned potom se k tomu vrátíme, zůstavejte s námi.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Základní umělecká škola Pelhřimov, Základní umělecká škola Kamenice nad Lipou, Základní škola Želiv, Základní umělecká škola Pacov, Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec. Ty všechny uvidíte už tuto sobotu od 13 hodin v rámci prvního ročníku festivalu orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů v Humpolci na Horním náměstí. Všechno to startuje, jak už jsem říkala, od 13 hodin. My si o tom dnes v dopoledním rozhovoru povídáme s místostarostou Humpolce Martinem Hendrichem a taky tiskovým mluvčím města Humpolce Jiřím Aujeským a dostáváme se k tomu, budeme něco platit nebo nebudeme něco platit.
2: Tak celý program a vstup na celou akci, tento bohatý kulturní program je pro všechny návštěvníky zcela zdarma. Součástí toho je i víceméně parkování, které je možněno v přilehlých ulicích a prostranstvích. Budou tam určitě mít instrukce a každý si myslím, že bude moct pohodlně zaparkovat. Já bych chtěl na tomto místě za město Humpolec, co by hlavního pořadatele, moc a moc poděkovat všem pánům starostům města Pelhřimov, Pacov, Kamenice nad Lipou a Želiv za to, že do toho s námi jdou. A nemalý poděkování patří také kraji Vysočina za nemalý finanční příspěvek na podporu této akce. Takže to je základní a shrnutí z mé strany. Jistě mě ještě doplní můj kolega pan Jiří Aujeský.
3: Já jsem strašně rád, že mediálním partnerem celé této akce se stal Český rozhlas Vysočina. Moc krát za to děkujeme. Děkujeme za pozvání.
1: My také děkujeme, že toho můžeme být součástí. A dovolím si ještě poslední závěrečnou otázku. Co by si podle vás měli návštěvníci z toho festivalu mladých muzikantů, když to tak řeknu, odníst? S čím by měli odcházet?
2: Měli by odcházet s pocitem krásného, společného, prožitého odpoledne, pokud možno v rodinné atmosféře, a krásné propojení talentů, dětí, radosti, štěstí z toho, že se mohou potkat, mohou obdivovat a porovnávat a sdílet radosti z toho, co milují, hudbu, umění, a možná takto vznikne i nové přátelství, nejenom mezi partnerskými městy, ale i v té lidské rovině. A to si myslím, že by mělo být hlavní poslání, protože víme, že dnes svět není jednoduchý, doba není jednoduchá, a doufám, že aspoň na tento malý okamžik, na to jedno naše krásné odpoledne do večerních hodin, někdo třeba i zapomene nějaké každodenní starosti a odreaguje se a může si třeba večer říct, děkuji za to, že jsem zde mohl u nás v Humpolci na Horním náměstí být na tomto našem krásném festivalu.
1: Na co se nejvíc těšíte vy osobně, pánové?
2: No, nebudu zastírat, samozřejmě v jisté míře samozřejmě rád ochutnám i...
1: Ano, budete testovat?
2: No, musím přiznat, že samozřejmě v úměrné míře. Ale já opravdu jsem zvědav, tak jak jsem řekl, já se těším na jednotlivé vystoupení. Jak říkal kolega, je zde speciální projekt jenom pro tuto akci, ale nemělo by to být speciálně o nějakých dospělých akcích, když to řeknu, ale přece na ty děti, na tu radost, která opravdu by měla být každodenní součástí, a čím víc, tím méně. Jak se říká, čím této radosti uvidíme, uslyšíme, tak to srdíčko zaplesá.
1: Jak to máte vy?
3: Já se těším na to, že doufám, že si všichni návštěvníci ten festival užijí naplno, že se budou líbit, že se babičky, dědečkové podívají na svá vnoučata, vnučky, že jim z toho srdce zaplesá. Osobně se těším na náš dechový orchestr Gustava Mahlera, což je srdeční záležitost. Samozřejmě se těším na vystoupení dalších základních uměleckých škol a pěveckého sboru, který si rád poslechnu, a samozřejmě na závěr na Tuesday Band a po škole Band. To bude super.
1: Panové, já moc děkuji za to, že jste byli hosty našeho pátečního dobrého dopoledne, že jste nás pozvali na první ročník festivalu orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů. Ať se akce vydaří, ať je takzvaně putovní.
2: Děkujem.
1: A ať slaví úspěch a plní ten primární účel, aby spojovala ta města.
2: My vám moc děkujeme za přání a ještě jednou moc děkujeme za prostor, který jste dali tady tomu festivalu. Děkujem.
1: Hosty dobrého dopoledne byli místostarosta Humpolce Martin Hendrich a také tiskový mluvčí města Humpolce Jiří Aujeský. Naslyšeno.
3: Děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme.
3: Na viděnou se festivalu.
2: Naschledanou.
0: Hosté Heli Dvořákové.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: České dráhy mají problém se získáváním elektromechaniků. Čeští politici odsuzují ruský útok, který zasáhl i obytný dům na východě Rumunska. V Madridu odhalují bronzovou sochu Františka Suchého, Čecha, který během druhé světové války ukrýval popel popravených obětí nacismu. Dnes

0: elektrikářů, elektromechaniků. Tímhle otevřením nový haly máme otevření dalších 5 míst mechaniků a 10 míst elektromechaniků, který do budoucna počítáme, že bychom chtěli nabrat.
1: Čeští politici odsoudili incident, během kterého ruský dron zasáhl obytný dům v Rumunsku. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stojí Česko pevně při aliančních partnerech.
2: Babiš na síti X taky napsal, že vláda dál odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině. Prezident Petr Pavel pak označil útok dronů za zcela nepřijatelný. Pokračuje jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
3: Neměli bychom ale zůstat jen u společného odsouzení. Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit.
2: Šéf ODS Martin Kupka zase připomněl, že Česko musí podporovat Ukrajinu a dodávat jí zbraně.
4: Tam, kde Vladimír Putin každým dnem likviduje a vraždí civilisty, tak rozšiřuje svoje choutky i do dalších zemí. Tohle je vážné varování.
2: Někteří opoziční politici taky premiéra Babiše vyzvali, aby stát víc dbal na bezpečnost a obranu země. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: V Madridu v těchto chvílích slavnostně odhalují sochu, která je poctou Františku Suchému, bývalému řediteli strašnického krematoria, který během druhé světové války spolu se synem ukrýval popel popravených obětí nacismu. Mezi nimi bylo i 6 Španělů. V Madridu je zvláštní zpravodaj Jaromír Marek.
5: Bronzová socha Jakuba Vlčka znázorňuje Františka Suchého s rozpaženýma rukama. Za ním jsou vidět tváře 6 Španělů, jejíž jména i ostatky uchoval. Odhalení sochy se účastní nejen zástupci madridské radnice, ale i potomci Španělů, kteří byli popraveni v koncentračním táboře Hradiščko. Socha, jejíž stavbu iniciovala česká ambasáda a z velké části financoval český filantrop, stojí nedaleko Pražského mostu, který vede přes řeku Manzanares.
6: Mistrovství světa v hokeji 2026.
1: Čeští hokejisté už jsou po vyřazení z mistrovství světa zpátky v Praze. Den po porážce 1-4 ve čtvrtfinále s Finskem přiletěla reprezentace z dějiště šampionátu ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík, který na lavičce národního týmu končí a přesouvá se do extraligového Kladna, rozdělil hodnocení turnaje na 2 pohledy.
7: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli 2 cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
1: Finsko si zahraje v sobotním semifinále proti Kanadě a domácí Švýcarsko nastoupí proti Norsku, které bude bojovat o medaile ze světového šampionátu poprvé v historii. A 3 české tenistky čeká boj o postup do osmifinále Roland Garros. Jakub Menšík nastoupí proti Australanu De Minorovi, Karolínu Muchovou čeká Švýcarka Tajchmanová a Marie Bousková čeká Ruska Andrejevová.
6: Počasí.
1: Šťár nad Sázavou hlásí 19 stupňů, Dukovany a počátky 20. Dnešní den bude slunečný, jen místy se objeví drobná průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů a přidá se slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Během celého dnešního dne očekávejte zdržení v brněnském směru dálnice. Od Velké Býteše je tam silný provoz.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A jelikož je krátce po 12. hodině, můžete volat i studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99, to je její podoba. A já vám přeji příjemný a pohodový poslech a oficiálně startuji páteční písničky pro Vysočinu. Písničky na vaše telefonická, ale i písemná přání.
6: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
8: Teď nezapomněl taky dobrou chuť k obědu a tohle je Petr Muk. Neusínej.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Na výše uvedenou telefonní linku se jako první dovolá Líba Jarošová a já ji vítám v našem vysílání. Dobrý den, ahoj.
2: Ahoj, přeju taky krásný den, sluníčkem zalitý pátek. A chtěla bych dneska popřát k narozeninám dvěma milým regionačkám. Dnes slaví narozeniny Květuška Dobrovolná z Jiříkovic. A v neděli to bude Maruška Svobodová z Rančířova. Milé oslavenkyně, milé kamarádky, tak vám přeju ze srdce hodně štěstí, pevné zdraví, lásku a rodinnou pohodu. Pěkně si narozeniny oslavte se svými milými a posílám vám písničku Sedm žlutých kamínků. Písnička bude i pro tebe, Joško, za milé uvádění písniček. Všem posluchačům dnešních písniček, regionákům milovaným a všem přeju hezký zbytek pátku a krásný víkend. A děkuju.
1: Já také moc krát děkuji. Užívej si víkend a těším se na slyšenou. Ahoj.
2: Děkuji, naslyšenou, ahoj.
1: A než si pustíme písničku, mám tady ještě jedno přání právě k této písničce. Prosím o zahrání písničky Sedm žlutých kamínků jen tak. Děkuji, Milena. Pouštíme s Čestmírem Pipkem

0: telefonní linka 22155 4999 je obsazená a já zdravím paní Jiřinu Dožďáru nad Sázavou. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jožo. Já vás taky zdravím. Moc děkuju, že jste mě vzal do vysílání. A dneska budeme přát Květušce dobrovolný z Říkovic a tý paní Marušce z Rančířova. Já i tu paní Marušku neznám, ale to je jedno, že jsem taky regoněčka. Takže děvčata, já vám přeju hodně, hodně zdraví, štěstí, pohody, ať se vás nedrží žádný nemoci, prostě ať se pořád fit. A to vám z celého srdce přeju já, Jiřina ze Žďáru, a tuhle tu písničku Dobrý kafe, to posílám všem regoňákům, že jsme po obídku, tak si dáme kafičko.
0: No,
1: a tahle ta písnička bude i pro vás, pane Jože.
0: Děkuju, a co pak jste měla dobrého k dnešnímu obědu?
1: Já jsem dneska měla špagety, prosím, po dlouhé době a moc jsem si pochutnala.
0: Italská specialita u vás na talíři. Výborně,
1: ano,
0: mějte se hezky. Posíláme dobrou kávu, dobrý kafe a Lucii Bílou. Naslyšenou, hezký
1: den. Ano, děkuju, naschledanou.

0: na čase být.
1: Teď pojďme splnit jedno písemné přání, i to je varianta, jak si můžete objednávat písničky na přání. Napsat přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu, a nebo krátkou textovou zprávu můžete také na svém mobilním telefonu vytvořit. Pište takto: píseň, pomlčka, respektive mezera, ne pomlčka, píseň, pomlčka a váš text v maximální délce 150 znaků, a to všechno na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny a pište bez diakritiky. Zahrajte pro mého milovaného andílka s ďáblem v těle písničku od Elánu Bosorka. Děkuje, Béďa. Posíláme a těšíme se i na vaše hudební přání. Hezký poslech a pohodové odpoledne. Máš

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A zavolal si i Jarda Zdačec, kterého vítám ve vysílání. Ahoj.
3: Ahoj Jožko, já dnešní písničkou zavítáme vlastně do té doby, kdy byl vlastně Pernamenci Twist a písnička se jmenuje Normálně, zaspívá i Pavlinka Filipovská. A ta se včera dožila významného životního jubilea 85 let, takže přejeme jí vlastně, ať jí to zdravíčko ještě pořád slouží. Ten její tatínek byl neskutečný. Fakt pamatujeme si z toho dabování toho Funese, že jo?
2: Ano,
3: to mělo úroveň.
2: Samozřejmě, úžasný to bylo všechno.
3: Úžasný. Jožko, písničku pošlu tobě a taky zase to těm spolupracovníkům do rozhlasu, protože je pátek, tak ty tam ještě s tebou taky jsou.
2: Určitě. Bezva, díky moc. Posíláme Pavlínku Filipovskou a tobě děkuji za hudební výběr a přeji hezký podvečer, odpoledne, zkrátka celý zbytek dne a zase brzy naslyšenou. Ahoj.
3: Brzy naslyšenou, Jožko, ahoj.
4: Má vousy jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v půl třetí,

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Pavlína Filipovská odchází, další přání přichází. Zdravím posluchačku. Paní Ilonu, je to tak? Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den, Ilona u telefonu. Poprosím o písničku pro maminku, která má dneska narozeniny 77. Chytila jsem na pasice motýlka. Děkuji a je to pro všechny posluchače.
1: Výborně, vaši maminku zdravíme a děkuji. Helenku Vondráčkovou posíláme. Naslyšenou, hezký den.
2: Děkuji.

0: Telefonní linka do našeho studia 22 155 49 99 je obsazená. Zdravíme paní Aničku. Dobrý den.
1: No, dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát naší sousedce Květě Dobrovolného dnešním narozeninám, popřát jí hlavně hodně zdraví, štěstíčka a pohody. A přejeme jí to tady z Kopečka Žákovi a ze Slavkovací Zbalerovi. A ještě by to bylo i pro Marušku Kaninovu Dolhotky, která má narozeniny zítra. A to sami přejeme hlavně zdraví, štěstí a pohodičku. A písničku Báječná ženská.
0: Výborně, je připravena i s Michalem Tučným a věřím, že udělá radost. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Zdravíme posluchače, regionáckou partičku a moderátora Jošku za mixážním pultíkem. Dnes chceme popřát dvěma regionačkám, Květě Dobrovolné z Jiříkovic a Marušce Svobodové z Rančířova. Oběma kamarádkám k narozeninám všechno jen to nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodičku, stále dobrou náladičku a o víkendu hezkou oslavičku přejí Olča a Pepa z Horní Cerekve. Prosíme o písničku od Olgy Lounové Narozeninová. Děkujeme za zahrání a přejeme všem hezký sluníčko. Den. Také gratuluji a písničku Mile rád posílám.

Olga Lounová odchází a další muzika přichází díky této zprávě. Dobrý den, zahrajte prosím od Led Zeppelin Stairway to Heaven. Mám chuť přitvrdit, děkuji, Simona. Tak paní Simona, vaše přání je pro nás pochopitelně rozkazem. Led Zeppelin už přichází, no a pro vás ostatní informace zásadní a důležitá. Písničky na přání pokračují, ty páteční s datem 29. května. Tak mi klidně zavolejte do studia Českého rozhlasu Vysočina. 22 155 49 99. A teď už se pojďme houpat na vlnách téhle krásné rokové balady.

0: Chlapi, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Michelle, které všichni říkali Shelley. Odvážná antropoložka našla smysl života mezi lovci lebek na filipínském ostrově Luzon, pod vrchy Cordillér a Sierra Madre. Žila mezi lidmi, pro které byl krvavý rituál lovu hlav součástí každodenního bytí. Prožila krátký, ale zcela výjimečný život.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí Bohumila Kubištu, otce moderního českého malířství. Jeho obrazy se dnes prodávají za desítky milionů korun. Disciplinovaný důstojník, který prý na počátku první světové války potopil jednu z nejmodernějších francouzských ponorek. Obdivovaný i nenáviděný umělec, který byl vždy svůj. Jeho osud dodnes fascinuje.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A pojďme se podívat, komu budeme teď plnit přání. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Dana z Havlíčkova Brodu. A prosila bych o zahrání písničky Sulika pro všechny posluchače, pro radost. Mm-hmm. Ano?
2: Výborně, je připravena pořad. Písnička i s Richardem Adamem.
3: Děkuji moc, je to i pro vás.
2: Děkuji moc krát, užívejte pátek a naslyšenou.

0: Na lince 22 155 49 99 je už Ludvík ze Salavic, takže očekávám určitě i nějaký hezký vtip. Ludvíku, vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj, Jožo, zdravím tě a zdravím všechny posluchače toho skvělého pořadu. Vzpomněl jsem si jeden vtípek. Můžu teda jet?
0: Určitě, určitě.
1: Takhle přišel pán do veřejného domu, vybral si dívku, šel s ní nahoru a když přišli na pokoj, tak ji tak bedlivě prohlíží a říká, ty prosím tě, kolik je ti let? 13. A ježišmarja, tak to já radši půjdu. Otočil se a šel pryč a holka si uprvrali. Zatracený blbec, jeden pověrčivej.
0: No, myslím, že to bylo trošku něco jiného než pověrčivost. Každopádně pojďme za muzikou.
1: Tak a já bych se chtěl přidat předlouhé rady gratulantům pro Květušku a pro Marušku k jejím narozeninám. Moje milé kamarádky, já vám přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, dobré pohody, ať se vám pořád jenom v životě jenom daří. A vybral jsem vám písničku od Jitky Vrbové Čekej tiše.
0: Mm-hmm. Dobře.
1: Ona Jituška nejen krásně zpívá, ona i s tou kytarou snad přímo i maluje.
0: Tak jdem si poslechnout. Jitka Vrbová, Čekej tiše. Ať se líbí písnička, tobě díky za telefonát. Ahoj.
1: Ano, mějte se všichni moc hezky, nashledanou.

0: Ček je tiše, zpívala Jitka Vrbová, já jsem tiše nečekal, telefon jsem vzal, s Laťkou jsem pohovořil, pokecal, to by se rýmovalo, že jo? A teď jí beru do vysílání. Laťko, hezký den, ahoj.
1: Ahoj Jožo, ahoj všichni. Já jsem vybrala Bonnie Tyler a to hlavně proto, že je mám moc ráda, určitě nebudu sama a protože je poměrně vážně nemocná, tak touto cestou někam po nějakých vlnách, i když mě nezná a nikoho nezná, tak samozřejmě přeju hodně uzdravení a tě v pořádku. A pak bych chtěla poděkovat za takovou akci, která proběhla ve středu tady v Havličkově Brodě a bylo to předávání křesadla dobrovolníkům. Já jsem taky jeden takový dobrovolník, docházím do nemocnice za pacientama, ale to teď není důležitý. Důležitý je, že to bylo velmi pěkné. První cenu vyhrála jedna vietnamská slečna a to jméno teď určitě dobře neřeknu, ale je to holčina, která dochází taky jako prostě za jednou paní a bylo to velice všechno pěkné. Takže já bych chtěla všem dobrovolníkům a všem, kteří to organizovali, poděkovat a chtěla bych tak trošku vyzvat i někoho, aby se zapojil do této činnosti. Je to velmi bohulibá věc a přináší to hlavně radost pro toho konkrétního člověka. Pohlazení po duši. To je všechno, děkuji moc a přeju hezké odpoledne.
0: Já také děkuji za inspirativní slova a posílám Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Měj se hezky, Laťko, ahoj.

Hezký pátek 29. května. Dnes má 51. narozeniny britská zpěvačka Mel B, čokoládová Scary Spice ze skupiny Spice Girls. Tak něco od nich. Maximum a Maximilianům k svátku. Všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům Sylvie z Prahy. A to je poslední dnešní splněné přání, neb za chvíli tady bude 13. hodina a přihlásí se pořád Vesele a zdravě s Kateřinou Sajthamlovou. Dnešním tématem bude občasné špatné vidění. Jože Kolář přeje hezký den. There

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Máme 13 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Odborná veřejnost se v Třebíči seznamuje s technikou pro radiační ochranu. Silničářům na Vysočině z Lonska zbylo více než 14 milionů korun. Novým českým velvyslancem ve Spojených státech bude Jakub Kulhánek. Dnes bude jasno, teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Nejnovější technologie radiační ochrany se v těchto dnech představují v Třebíči. Workshopu RadTech se účastní také zástupci armády a hasičů, kteří předvedli například využití dronů při nebezpečných situacích. Akce se v Třebíči koná zhruba jednou za 3 roky. Technika se totiž postupně vyvíjí, uvedla mluvčí společnosti Nuvia Marta Nováková.
4: Zveme různý odborníky ze složek hasičských, armády, máme tady zástupce i jako nemocnic, protože

0: rezervního fondu a z toho hnedka 10 milionů z toho rezervního fondu zapojí do investic.
1: Novým velvyslancem Česka ve Spojených státech bude dosavadní velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Při návštěvě Washingtonu to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj je Kulhánek zkušeným diplomatem.
2: Zná zahraniční politiku, zná ty struktury a určitě tady bude vládě dobrou práci.
3: Jakub Kulhánek vedl rezort zahraničí ve druhé vládě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v roce 2021. Ve funkci nahradí Miloslava Staška. Výměna v USA je součástí balíčku změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí, které schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Změny v lednu současná vláda zrušila, nakonec se ale premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dohodl s prezidentem Petrem Pavlem na 4 personálních změnách. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
1: V argentinské nominaci na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří na rekordní 6. šampionát v kariéře. Ve výběru jeho americké země je celkem 17 fotbalistů, kteří na turnaji před 4 lety pomohli k zisku titulu. Počasí. Pelhřimově je teď 20 stupňů, v Dukovanech a Novém Rychnově 21. Dnešní den bude slunečný, jen místy se objeví drobná průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů a přidá se slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Počítejte se zdržením od 165. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. Tvoří se tam kolona kamionů. V druhém pruhu je taktéž silný provoz.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: vesele a zdravě.
1: Příjemný poslech vám všem, co jste si naladili Český rozhlas a poradnu o zdraví s doktorkou Kateřinou Cajtamovou. Dívá se na mě přes své brýle.
2: Ano, a slibuje, že vám bude zrak přecházet z toho, co budeme dneska povídat.
1: Tolik zajímavostí?
2: Ano, ano, spoustu věcí.
1: Hlavně na to, aby všichni dobře viděli.
2: Protože dnes máme téma přechodné
1: špatné vidění. Co jste naposledy viděl, než jste přišel o zrak, ptá se doktor pacienta. Manželku a vidličku.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásej.
3: To mi není nic platný, že hlásej, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, může samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláriu mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres.
0: A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ty protože... si necháme na potom, ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si, zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění, toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milí a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol. Co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších
0: zatím,
2: důvodů.
0: Zlobí tak, oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii. To znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy? Jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo. Je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů. 20 stop, pokud si to doma odměříte, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným viděním.
2: Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takové přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba?
2: Kolem u těch očí nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku a dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího
2: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. To je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moc klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové. Dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezitím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok. Byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit?
3: Ano. Tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den. No. A potom poslední dotaz. Kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka? Protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako silou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až jednou, dvakrát nebo třikrát v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši Známka. Zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že
1: ano.
0: Já jsem tehdy už
1: no,
0: v práci, ale
1: ono to přetrvává,
0: zůstává, aby
1: ano,
0: se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patriku, a i paní doktorku.
1: Dobrý
3: den. Chtěl jsem se zeptat. Já jsem byl na země tak šedé základ, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, že jsem ve výškově na tým. A furtně slzí levý oko, nevím, co s tím, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jak je už bez jakýchkoliv, jako těchto...
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu. Jako třeba to, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, jenom už to poradili bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: Jinak
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste
0: prostě
1: mrkání. A samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den.
4: Tady je Jižní Čechy, Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
0: Ale...
1: No. Proč?
4: Byli mi 70, jo. Já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: Abych neviděl, jak se dělají vrásky.
1: Joj, dáma, ne. Naschledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás, prosím, ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Heleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kdeco. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom,
1: no.
5: takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano,
1: ano.
5: jako nemůžu být samozřejmě úplně pod mě.
0: Jako třeba knížku pustím. Nebo tak, ano?
5: Ano, přesně. Takže jestli... Jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
0: myslím, že, odpovídala paní
1: že fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
0: Tolik tedy rada,
1: no.
0: ozvat se raději doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
0: To... Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamlové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko,
1: ano.
0: Jo?
1: Krása.
0: Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900, kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý. No.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Tak, takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic, dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří, je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice. A já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na neurologii.
1: A dobrý.
3: A všechno prý v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako
1: no.
3: na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení krčnu. Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo. Chodím ano. A na skoro okolností teď pojedu do lázní. Právě
1: no, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se
0: to,
1: řekněte
0: a
1: jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: To může být důvodem tedy špatného vidění, ano. Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu ano, rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když čím dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka. Ano. Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání. Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, a jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dělníci v Jihlavě našli ve výkopu botu ze 13. století. Čeští politici odsuzují zásah obytného domu v Rumunsku. Podle prezidenta Pavla je zcela nepřijatelný. Ministr zahraničí Macinka jednal v Pentagonu o rozšíření zbrojní spolupráce se Spojenými státy. K ránu se objeví první srážky, během soboty pak i lokální bouřky. Teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Hned několik archeologických nálezů objevili dělníci při výkopových pracích v centru Jihlavy, kde modernizují kanalizační síť. Například původní základy dnešního hotelu Zlatá hvězda na Masarykově náměstí jsou o několik metrů posunuté. Historiky ještě víc zaujal nečekaně zachovaný předmět denní potřeby ze 13. století. Pokračuje náměstek primátora Radek Popelka z Hnutí ANO.
2: Ve výkopu se našla bota, což asi není nic zvláštního, ale ta bota je z 13. století a podle odborníků je to mnohem významnější nález, než kdyby se tam našly nějaké mince nebo střepy, protože těchto jakoby lehce recyklovatelných věcí se tolik nenajde.
0: Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Informoval o tom na síti X. Hned zároveň dodal, že by se nemělo zůstat jen u společenského odsouzení incidentu. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Prezident proto jednoznačně podporuje apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď.

0: snu.
1: V Pentagonu Macinka jednal se dvěma klíčovými zástupci ministra obrany Pete Hexeta o průmyslové spolupráci.
2: Naše delegace diskutovala tady tyto otázky, různé propojování různých kapacit a průmyslové nebo vojensko-průmyslové spolupráce.
1: Zároveň také oznámil, že novým českým velvyslancem ve Washingtonu bude Jakub Kulhánek, bývalý ministr zahraničí, který přechází z čela české mise při OSN v New Yorku. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
3: Čeští fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. V Praze se sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři na konci týdne ještě o 3 jména zúží. Poprvé je s národním týmem i teprve 17-letý Hugo Sochůrek. Záložník Sparty se v neděli v přípravném utkání s Kosovem může stát nejmladším reprezentantem v samostatné historii.
4: Nejvíc mě se potěšila gratulace od Ládi Krejčího, protože to je hráč, na který jsem koukal jako malý v televizi a když jsem dostal od ní zprávu, tak to bylo hezký. Já jsem hodně soutěživý a chci se jako odmala vyrovnat těm nejlepším. Budu se snažit nebýt nervózní, nesnažit se na to úplně upínat, abych hrál to, co hraju vždycky. Pro ně spíš těžší takovýhle tiskovky, protože moc jako nerad mluvím před kamerama.
3: Hned po nedělním zápase s Kosovem odletí národní tým do Spojených států, kde ho 4. června čeká v New Jersey další příprava proti Guatemale. Do šampionátu Češi vstoupí 12. června ráno našeho času v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Počasí. V Humpolci mají 21 stupňů, v Moravských Budějovicích 22. Během noci se postupně zatáhne a k ránu se výjimečně objeví i přeháňka. Teploty místy klesnou k 8 stupňům. Sobotu očekáváme oblačnou a během dne četnější přeháňky nebo i bouřky se silnějším větrem. Večer od severu ubývání srážek. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Mezi obcí Okříšky a Zašovice na Třebíčku se stala nehoda auta a motocyklu. Na místě je záchranka. Na dálnici D1 pak počítejte se zdržením. Od Velké Býteše ve směru na Brno je silný provoz a tvoří se tam i kolony kamionů.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré páteční odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, a to krátce po 14. hodině. Už v pondělí bude Den dětí, ale slavit s těmi nejmenšími můžete začít už v neděli. Pokud mají i ty vaše rády zvířata, určitě nás poslouchejte i dál.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Den dětí můžete strávit v Jihlavské zoologické zahradě, který tam navíc ještě začne dříve. A co vše vás tam čeká, pokud vezmete buď vaše děti, anebo vnoučata, to nám prozradí paní Simona Kubíčková z Jihlavské zoologické zahrady. Dobré odpoledne.
1: Krásné dobré odpoledne.
0: Den dětí budete v Jihlavské zoologické zahradě slavit už den předem, tedy v neděli. Jaký program jste pro ty nejmenší připravili?
1: Budeme slavit už teda v neděli 31. května už o 10 hodin a budou to takové různé aktivity. Budeme mít jak hry, výtvarné tvoření, nějaké ukázky zvířecích přírodním. Budeme dokonce losovat o nástěnní kalendář rok zoologické zahrady. Tohle to všechno se bude odehrávat u jeřábů. Pak máme komentovaná krmení zvířat, to jsou velice oblíbená za mě. Budou to surikaty o půl jedenácté, lamy o půl jedné a medvědi o půl třetí. No a budou i kreativně takové tvořivé dílničky se třema skřídkama na louce u Austrálie pod dubem.
0: No pojďme se podívat ještě na ten pondělní program, tedy kdy bude už prvního a den dětí.
1: Tam to bude trošičku něco jiného. Ty největší oslavy budou právě v tu neděli, ale v pondělí budeme mít děl z papíru a to bude takové speciální výtvarný dopoledne, kdy budeme tvořit z papíru zvířata, které si můžou pak děti odnes na památku domů. Bude se pracovat s klasickými barevnými papíry, stříhat, lepit a vlastně děláme to ve spolupráci se studenty ze střední umělecko-průmyslové školy v Jihlavě Helenině.
0: Do Jihlavské zoologické zahrady nás pozvala Simona Kubíčková. Já vám za to děkuji. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočená jsme vám teď dohráli skupinu Kryštof. Od 1. června, tedy od pondělí, pro vás máme ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázali. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že my sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem, bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, i jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Nezapomeňte Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání na Českém rozhlase Vysočina. Začínáme vysílat už každé pondělí po 13. hodině a poprvé tedy už 1. června. Tak se mi

0: Máme krátce po půl třetí a vy jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Talentované děti, které baví hudba, tanec, zpěv nebo výtvarka, mají možnost chodit do základních uměleckých škol. Už 10. rokem připomíná akce ZUŠ Open, jak je tento typ vzdělávání dětí výjimečný. Každý rok v květnu se o tom mohou přesvědčit všichni. Děti vycházejí do ulic, kde tančí, koncertují ve velkých sálech, na náměstích nebo v kostelech. No a v Přibyslavi se dokonce děti představili na více než dvouhodinovém koncertě na koupališti.

0: to prostředí tady super klidný, nádherný, zelený, lidi si můžou sednout, lehnout do trávy, cokoliv chtějí, můžou kdykoliv přijít odejít.
1: Lukáš Novák je učitel hry na kytaru v základní umělecké škole Havlíčkův Brod a v pobočce Přibyslav. Jste tak. Říkal, že dodáváte žáky, co si pod tím máme představit?
0: Každý učíme jednotlivce a vlastně od čtvrtého ročníku mají děti povinnost docházet do komorní a souborové hry, takže vlastně, když se mi někdo ocitne ve čtvrtém ročníku, tak ho následně pošlu panu řediteli tady do komorního souboru.
1: Vychoval jste nějakého žáka, který na tu kytaru umí opravdu pořádně se do toho opřít?
0: Určitě mám tam takové střelce, řekněme, kteří z té klasické kytary přechází na elektrickou, kde oni pak jsou schopni na tu elektriku to rozjet a vlastně to jsou takový samouci, ale to je v podstatě podle mě asi úplně to nejlepší. Baví je to. A když třeba takhle se jim snažím něco vysvětlit i v té hodině, tak oni si nedají pokoj a pořád mě tam do toho jedou právě tyhle kytarový riffy a tak.
2: Pidi jes, to znamená dětský sbor jes, ale pidi, nejmenší děti z naší základní umělecké školy.

0: Je to fantastický, úžasná atmosféra. Je to trošku něco jiného než koncertní sály, na který jsme zvyklí během školního roku. Svítí slunce, děti jsou víc v pohodě.
1: Paní učitelka Petra Másilková učí hru na klavír, také tady vystupujete. Já jsem si všimla, že v programu jsou nejenom klasické kusy, ale slyšeli jsme Phila Collinse, je tam v programu Adele, kapela Green Day a tak. Okoření jim to výuku.
0: Velmi. Já teda mám velice ráda právě ty jako současné kapely, hudební skladatele i současné klasické skladatele. První půl rok se dělá hodně klasická hudba, jede se na nějakou soutěž. Teďka se chystáme na soutěž Bohuslava Martinů do Poličky, ale vedle toho máme za odměnu i právě tu současnou hudbu. Máme velice rádi japonského skladatele Joa Hisaishiho, takže to máme takové jako pohlazení, jo, takže to máme příjemně nakombinované. Myslím si, že současní děti potřebují opravdu dát ty základy z té klasické hudby, ale rozhodně jim mají velice rádi hodně současnou hudbu, populární hudbu a já osobně to s nima dělám velice rádovo.

0: Přibyslavi Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Přibyslavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vaše.

0: Krátce před 3:45 posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A teď také zdravíme meteorologa Mojmíra Martana. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobrý den.
0: Tak zdá se, že dnes už je zase o nějaký ten stupeň tepleji, než bylo včera.
2: Ano, teploty dosahují až kolem 24 stupňů v těch vyšších polohách. Je 19 nebo 20 stupňů, máme slunečné odpoledne jen s takovou řídkou vysokou oblačností.
0: Jak to bude vypadat v noci na zítřek?
2: V noci zpočátku očekáváme polojasno až jasno, ale postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost, na oblačno až zataženo. Ráno se mohou objevit první dešťové kapky, zejména v severní a západní části kraje. Teploty poklesou na 13 až 10 stupňů v údolích, může být ojedněle ještě chladněji kolem 8 stupňů. No a pofukovat bude na nejvýš slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr.
0: Už jste naznačil, že v noci přece jen přijdou nějaké mraky, případně i přeháňky. Bude deštivější i sobota?
2: Ano, bude, očekávám velkou oblačnost ráno a dopoledne toho deště nebude tolik nebo bude slabý i na některých místech, ale odpoledne čekáme více proměnlivou oblačnost, přeháňky četnější a také mohou být takové krátkodobě výdatnější, případně provázené i bouřkou. Večer ale čekáme od severu zase ubývání srážek a oblačnosti. Bude poměrně teplo, odpoledne 23 až 26 stupňů, v průběhu dne se rozfouká mírný severozápadní až západní vítr, ale v přeháňkách a bouřkách zesílí a čekejte zde i nárazy kolem 50 km v hodině.
0: No a neděle taky bude spíše deštivá.
2: Zpočátku ne, zpočátku bude převažovat polojasno až oblačno odpoledne a večer té oblačnosti může být více. No a v průběhu odpoledne a zejména večera se mohou na některých místech vyskytnout přeháňky, případně i bouřky. Ranní teploty kolem 10 stupňů, odpolední 22 až 26.
0: Počasí na víkend nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: No a dnes se v rubrice, co v učebnicích nebylo, vydáme za pražským jezulátkem. Zajímavosti o této sošce nám už za chvíli nabídne Martin Písařík ve vysílání Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi Haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhla z jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Bylo 15 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Dlažba u velkomezříckého kostela ukáže půdorys středověkého chrámu. Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení, hlasování zablokovala opozice. Na to je podle Rutého připravené bránit svoje území. Řekl to poté, co ruský dron spadl v Rumunsku. K ránu se objeví první srážky, během soboty pak i lokální bouřky. Teploty do 26 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Průchod mezi kostelem a prodejnou nábytku ve Velkém Meziříčí je ode dneška uzavřený. Cestu zasáhne pokračující rekonstrukce náměstí. Stavbaři si tam připravují podklad pro novou dlažbu.
6: Nová dlažba připomene někdejší středověký hřbitov. Jednotlivé kamenné desky totiž budou mít uprostřed mosazné křížky, které vyznačí půdorys. Chodci můžou využít dokončený průchod přes takzvanou fortnu. Postupují i archeologové, kteří se svým průzkumem v nejbližších dnech přesunou na parkoviště v Radnické ulici, kde budou pracovat celé léto. Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře

0: Máme je co nejlépe.
1: Sněmovna měla odpoledne jednat taky o novele stavebního zákona. I tento bod ale hned na začátku jednání poslanci přerušili. NATO je po dopadu ruského dronu v Rumunsku připravené bránit svoje území, řekl to šéf aliance Mark Rutte. Incident odsoudila i Evropská komise a některé západní země, včetně Česka. Stroj zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda v noci útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí dva zraněné.
2: Brigádní generál George Maxim řekl, že se dron ztratil z radarů, protože letěl příliš nízko. Poté se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Ten hasiči ještě v noci dostali pod kontrolu a záchranáři odvezli do nemocnice s lehkým zraněním ženu a dítě. Poničená horní patra 10-poschodového panelového domu ráno ohledávali vyšetřovatelé a forenzní specialisti. U domu se přes den shromáždili místní.
3: Je to další ruská provokace. NATO s tím musí něco dělat.
2: Řekl Američan Steven, který ve městě žije 2 roky. Moskva se k útoku nevyjádřila. Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
1: Českým vodním slalomářům dnes začíná sezóna světového poháru v Tacenu. Vít Přindiš a Jiří Prskavec ve Slovinsku nejsou, protože se připravují na příští zastávku elitního seriálu v Pražské Troji a blížící se mistrovství světa. Martina Sadková, která vstoupí do závodu na kánoji v sobotu, nad vynecháním úvodu světového poháru ani nepřemýšlela.
4: Já jsem spíš závodní typ, takže já ty závody využívám k tomu, abych se pořád zlepšovala v tom závodním procesu a ty tréninky jsme tady měli, mě sedí i změnit charakter vody. Mistrovství světa máme už za relativně krátkou dobu, takže těch závodů už nezbývá moc a přijde mi to jako dobrý starter. Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě a Dukovanech teď teploměr ukazuje 23 stupňů, Černovice hlásí 22. Během noci se postupně zatáhne a kránu se výjimečně objeví i přehánka. Teploty místy klesnou k 8 stupňům. Sobotu očekáváme oblačnou a během dne četnější přehánky nebo i bouřky se silnějším větrem. Večer od severu ubývání srážek. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Od Velké Bíteše se na dálnici D1 ve směru na Brno tvoří kolony kamionů. Silný provoz je i v druhém pruhu. Očekávejte proto zdržení.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krátce po 15. hodině dál posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Den dětí letos připadá až na příští pondělí, ale v některých městech se začíná tento svátek slavit už dnes. Například v Humpolci, kam také vyrazil náš regionální stopař Adela Zachová, kterou za chvilku přivítáme v našem vysílání.
5: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: pro zdraví.
1: Přestože jsou známá zdravotní rizika spojená s obezitou, pro lidi to asi nejsilnější motivace hubnout není, ne?
2: Máte pravdu a svým způsobem je to dost logické. V tuto chvíli, kdy mě nic nebolí, nebudu mít tendence se omazovat kvůli něčemu, co je daleko. Prostě zatím ta negativa nijak nepociťuji, takže se tím nezabývám. Když už nějaké následky vnímám, hůř se mi dýchá, bolí mě klouby, pak mám asi tak vytvořené návyky, že je těžké je měnit. Začít se v tu chvíli hýbat je dost obtížné. Paradoxně je pro lidi daleko větší motivace vzhled, chtějí vypadat dobře. To z mého hlediska není nejdůležitější, ale má to pozitivní vliv na psychiku, takže je to také fajn. Vlastně ať je důvod hlídání přiměřené hmotnosti jakýkoliv, zdravotní rizika jsou nižší. Takže super.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V Humpolci už dnes od 2 hodin odstartoval Den dětí. Do areálu střediska volného času zavítali rodiče s dětmi, aby si společně užili odpoledne. Jak to teď na místě vypadá, nám řekne regionální stopař Adéla Zachová. Adélo, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, zhruba hodinku a půl už tady v areálu střediska volného času v Humpolci běží Den dětí. Už dorazily desítky rodičů s dětmi, aby si společně užili odpoledne. No a pro všechny je tu připraven bohatý program s mnoha zábavnými aktivitami, do kterých se už všichni takzvaně pustili. A na akci také spolupracuje sbor dobrovolných hasičů, kteří pomohli nachystat aktivity pro děti.
0: Na co se tam mohou děti těšit?
2: Těšit se mohou například na několik druhů skákacích hradů, různé sportovní soutěže a hry, nebo třeba i jízdu na motokárách, protože je tady i dopravní hřiště. Dále se mohou nebo vyzkoušet si chůzi na chůdách a samozřejmě nechybí ani různé stánky s dobrotami. Také je tu pro malé návštěvníky připraveno překvapení, které odhalí až na místě, takže já samozřejmě v tuhle chvíli nemůžu více prozradit.
0: Do kolika hodin mohou ještě děti s rodiči dorazit?
2: Děti mohou přijít oslavit svůj svátek až do 17 hodin, kdy potom program skončí.
0: Právě jsme slyšeli našeho regionálního stopaře Adélu Zachovou, která zavítala do střediska volného času v Humpolci na dětský den. Děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Děkuju, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař.

0: Jste na vlnách dobrého pátečního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, a to krátce po půl čtvrté. Jak si lidé v tento den snažili ulevit od horečky, pokud je právě trápila? Stačilo, když se dnes 29. května podívali do kalendáře. Mě tady bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo. O svaté Petronele. Tu by si naši předkové připomínali pozítří. Zatímco my máme u posledního květnového dne v kalendáři jméno Kamila, za starých nábožných časů tam měli naši pradědové svatou Petronelu nebo Petronilu. K níž se lidé modlívali, když chtěli ulevit od horečky. Stejně jako u jiných svatých z prvního století, není toho o této ženě známo moc. Legenda praví, že byla dcerou svatého Petra. Důkaz ovšem chybí, ale obě jména jsou si podobná. Na konto této legendy Francie přijala svatou Petronilu, mučednici, za svou patronku. Francie je první dcera církve, jako Petronila byla dcerou prvního nadřízeného církve. Že byla mučednicí, to lze říci s jistotou. Je to napsáno na fresce ze 4. století v domitilinných katakombách v Římě. Tato freska je dneska nejstarší freskou křesťanství. No a ve staročeském pranostikáři najdeme u 31. května hned několik pouček souvisejících s pěstováním lnu. Od svaté Petronely dbej vysévat přadné leny. Nebo také len vysetý posledního května se dobře zvede, protože Petruška ráda přede. No a příště v pondělí to už bude červen. Bejvávalo.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Dádo, řekni fór.
1: To takhle syn volá mamince. Mami, mami, hele, jsem v nemocnici, ale jsem v pořádku, nic mi není.
2: Matka, prosím tě, už s tím přestaň. Jsi tam doktor už 3 roky.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Posloucháte mne, dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Jahody jsou nejen sladké a voňavé, ale jsou i zdravé, takže se je nebojte jíst v jakémkoliv množství. Naše kolegyně Dáša Kubíková v tomto období prakticky nic jiného nejí a každý rok objevuje nové a nové recepty s jahodami. Ten dnešní se bude hodit třeba na víkend jako sladká tečka.
2: Bez jahod by nebylo správné léto. Zdobí, chutnají a dají se použít na velké množství způsobů. Pokud máte doma necelé kilo jahod, balení sušenek, krémový sýr, šlehačku, cukr a citron, máte už za chvíli hotový dort, který není nutné péct. Nejprve si dáme asi 30 deka nakrájených jahod do kastrůlku, vařit z 10 deky cukru a šťávou z půlky citronu. Po 10 minutách vypneme a necháme vychladnout. 8 až 10 nejlépe máslových sušenek rozdrtíme, stačí v sáčku třeba paličkou na maso. Vysypeme je na dno větší ploché mísy. Malou část si necháme na posypání. Pak si 20 deka čerstvých jahod rozmačkáme vidličkou a smícháme z 10 deky čerstvého sýru. Dalších 10 deka čerstvého sýru osladíme moučkovým cukrem, 2 lžíce stačí, nebo můžete přidat podle vaší chuti. 300 ml smetany vyšleháme do tuha a rozdělíme na poloviny. Jednu smícháme s jahodovým sýrem, druhou s oslazeným sýrem. Na sušenky dáme nejprve jahodovou část, polijeme jahodovým rozvarem, na něj dáme bílou oslazenou část a znovu jahodovou a nahoru znovu rozvar. Ozdobíme čerstvými jahodami a zbytkem rozdrcených sušenek. Celý takto poskládaný krémový dort dáme před podáváním pořádně vychladit. Je to úžasné, hlavně v létě, tak si dejte a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

Hudba laskavá.

30. května ožije Horní náměstí v Humpolci festivalem orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů. Od 1 hodiny odpoledne se představí mladí muzikanti z Pelhřimova, Kamenice nad Lipou, Pacova, Želiva i Humpolce. Večer program vyvrcholí koncertem humpoleckého big bandu. Vstup je zdarma. V sobotu odpoledne si přijďte poslechnout i ochutnat Vysočinu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vysočina.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Silničářům na Vysočině z loňska zbylo více než 14 milionů korun. Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomaci. Evropská unie se podle italské premiérky Meloniové musí kvůli šíření eboli zaměřit na ochranu svých hranic. Kránu se objeví první srážky, během soboty pak i lokální bouřky. Teploty do 26 stupňů. Pravidelné zprávy jsou tady, připravil je Tomáš Kolátor. S přebytkem 14,5 milionů korun loni hospodařila krajská správa a údržba silnic na Vysočině. Vyplývá to z účetní uzávěrky za rok 2025. Většina financí pochází z poskytovaných doplňkových služeb. Peníze kraj podle hejtmana z hnutí ANO Martina Kukly přerozdělí.
2: Přebytek toho hospodaření, ten zisk ve výši 14 milionů se rozdělí, že 10% půjde do fondu odměn a 13 milionů, to znamená 90% půjde do rezervního fondu a z toho hnedka 10 milionů z toho rezervního fondu zapojí do investic.
0: Poslanec za motoristy Karel Beran se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stálé mise v Ženevě při OSN. Beran byl v minulosti velvyslancem například v Itálii nebo Španělsku. V dolní komoře parlamentu by ho mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Italská premiérka Giorgia Meloniová vyzvala unijní lídry, aby kvůli šíření eboli v Kongu posílili spolupráci při hlídání evropských hranic. Státy EU se na to podle Meloniové mají zaměřit taky na nadcházejícím summitu v červnu. V jedné z římských nemocnic je na speciálním oddělení lékařka, která v Kongu přišla do styku s pacienty s ebolou. V Africe působila v rámci mise lékařů bez hranic. Podle italské tiskové agentury ANSA nemá žádné příznaky nemoci. Sport. Mezinárodní hokejová federace IIHF umožnila částečný návrat Běloruska do mezinárodních soutěží. Na webu informovala o tom, že v nadcházející sezóně se například běloruští hráči do 18 let zúčastní mistrovství světa. Ženy můžou startovat ve čtvrté divizi světového šampionátu. A v argentinské nominaci na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhajců titulu míří na rekordní šestý šampionát v kariéře. Ve výběru jeho americké země je celkem 17 fotbalistů, kteří na turnaji před 4 lety pomohli k zisku titulu. Počasí. Třebíči je 25 stupňů, v Košeticích a Vatíně 22. Během noci se postupně zatáhne a kránu se výjimečně objeví i přehánka.

0: co chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
3: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
2: Se podívej na tričko.
3: Jo, takhle, ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
2: Ne, a tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
3: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
2: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
1: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, jo, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený Špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím vás, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
3: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová,
3: no,
4: prosím vás.
3: No, řekni toho Boušku.
4: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
3: Ano.
4: Máte dva pokoje. No. A jste jedna rodina.
3: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
3: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
3: No,
2: dvě cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
3: No víte, paní, no, to je rozhodně. My jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No, já už tomu...

0: Rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, no, protože jsme
1: no, no, no, no,
2: Za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
3: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naše děti.
3: Tak to?
2: No my právě máme taky takový děti, a nechom jsme u babičky.
4: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
5: Buďte uznalí.
3: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
2: Ne,
3: no,
2: jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
4: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no. Obě jsou.
3: Ale děti, předešlí děti.
4: No a teď jsme na svatební cestě, no.
5: Vás, a to vás to ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojejte se, když už, víte. I teď tam já bych jel. Na jich.
6: Tak co, přátelé, jak jste se dohodli?
4: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
5: No, já nemyslím, člověče, u moře, já myslím naše rybníky, tam je krásně.
3: Písecky třeba, u Písku, já jsem tam odsaď, byli jste někdy u Písku?
4: Ne, já ne.
3: Ježiš, to je škoda, to máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
6: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
3: ...okolo rybníku, to je taková krása,
6: kdyby
3: se udělí ten opar na tím ráno.
4: Opar,
3: Ježiš, to je krása, kdybyste to znali teda.
5: Prosím tě, neblázni, já jsem nemyslel Písecký.
3: Co ty si myslel?
5: Já jsem myslel Třeboňský rybník.
4: Ale
5: tam je na rybník. Znáte Třeboňský rybník?
4: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
5: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
2: No to, kde mám podívejte se, bezdrev, že?
5: No, bezdrev. Podívejte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. On každý myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky zak jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách. Vy si myslíte... No, hejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
4: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
2: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
3: To je pravda.
2: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
0: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
2: Jak to o 4? Tak co?
0: Ne, o 3.
2: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
3: Nevím, děti teď už nevím.
0: Ale mami,
2: přece vím, o kolik snad tyhle věci si pamatuju.
3: Ale se nehádejte.
2: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
3: No ale prosím vás, vy svěmete dětičky. Žijeme na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
2: 4 hodiny, já vím, že... Oni
7: nehádejte. Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
2: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete.
7: Ale no tak řeknu jasně.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
9: Režie Jaroslav Papoušek dodávám jenom ale ukázce. Krásně slyšet to i jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
10: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešíral, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal. Neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže Ano, takže asi takhle rybníky. No.
9: To jsou ty milionářské rozmary.
10: Jo, tak, no jo.
9: Bazén někde, křišťálové moře na Bali.
10: A my máme ten machač nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek. Na té zahradě můžeš cokoliv.
9: Ty hubneš do plavek.
10: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
9: Jo, jo, jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě a pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
10: Ano.
9: Že jo, no.
10: A byla tam Naďa, jaký pánbůh?
9: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku, že?
10: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
9: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
10: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
9: Jo,
10: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
9: Aleš Cibulka, náš host, vážení, tak schlazení homolkovými a tobulkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900 náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tak přejeme pořadu i Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mladí do Českého rozhlasu,
2: ano,
3: to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď? V Humoriádě výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: Děkujeme, dobrý den.
2: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Tam zadebník vás oba zdraví, pánové. A přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace. Děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře. Tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude? Ačko
8: nebo Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka. Přál bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďar, on je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu šli být za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona pá, už tady je připravená, u jo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím oknama nic, až bez klepu. Takovým bokýmku viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám tý babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona pá, to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeničko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako no, jako Vysko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem sedal na koně, tak jsem říkal, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer, čo se nožer, čo se, teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem byl bej, jo, Čech a pojedu domů. Sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil. Já vyletěl na tom koni, pat jsem na něj a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po... Tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malej český člověk, velký nápad. Chytl jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali oň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, protože jsem řekl, babice, to je čo? Ona pán, no, to je takový pohunek, on jí tam pomáhá z Bramborava. A já jsem řekl, hej, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Ty jsi s Aleši natáčení s koněmi?
3: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Jsi hrál prince.
3: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
2: Punčošky.
3: Připadal jsem si jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělali bužku?
3: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano, bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
2: Tak je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou.
3: Dělali, že jedou,
2: no. A takhle.
3: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská, majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
2: počkej, jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem Jadoukou?
3: Jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj na tu ruku šlápli a skočili.
2: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
3: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
2: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
3: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě
2: a vyšvihneš
3: samozřejmě. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou jo, inteligencí, tak. Ano.
2: A to jsi dělal teda na něčí ruce. Jako
3: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako ne venčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná ty haflingy. No a Evička pojala, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni a to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla, takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
2: To je kompozice.
3: To je kompozice. Ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač jako vzpomínku
2: jako
3: na to.
2: Jako Pilarová na hnoji.
3: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti jako variantu?
3: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těch dvou pánů, to může být hezký.
2: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme taky, moc taky, a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Děkuji.
1: Ten následující.
5: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí na ten cukr.
3: Na ten cukr, víte, že jsem to neskoušel tenkrát, já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí, děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne.
5: Dobře.
1: Ne, v hlavě to musíš do úst.
3: Jo, to ano. To je...
5: Ano, do úst.
1: Ano.
5: Anebo potom zapít pivem.
1: Jo,
5: dobrou chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs, já jsem se měl, malem jsem urazil kolo, samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Teď jsi urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano. Dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano. Člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl berán.
7: Přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano. A nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobili až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Někdy se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit, jo? No jistě.
8: Jak by znělo takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi, velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy,
1: ano,
3: některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdybys čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je
9: tam hodí nějaký ten regionální
3: ano,
9: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak jako, on říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říkal, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
9: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu, je to takový neposeda, no.
3: No tak
9: tady vidíš, no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu
3: jo, vlastně to, ano, to je jako, jasně, myslím, jasně. Že jazyková poradna.
9: A
3: jako...
9: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo. Samozřejmě.
9: Jako co se ti nedaří? V kuchyni no, na zahradě
3: no,
9: v práci?
3: V kuchyni na zahradě.
9: Já prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo. To já si zase jako...
9: Já
3: jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
9: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. Je opravdu jako fascinující.
9: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor, máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. Milovníka a tvůrce Cibulková, filmového historického kalendáře, ano. Tak od Dechanovýho, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
9: Takže třeba s paní Rosulkovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Hmm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp, vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme, my chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grilujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
2: Já
1: v Teplice.
2: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, výborně, ano.
2: Dobře. Pro Oldřicha Nového.
1: Ano.
2: A mějte hezký víkend.
3: Taky,
1: u grilování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Banka.
3: Dobrý den.
4: Já dávám Aleku.
1: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Děkuji, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
1: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
8: Tlusťochu, buřte.
7: Ne.
8: Čuňas je
7: ne.
8: Dobrý.
7: To je běžná praxe.
8: Taky můžeme jemněji, třeba španělský doň vepřodní.
7: Ano.
8: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
7: To je správná cesta. Můžeme říci třeba je po neboštíku vepři syn.
8: Nebo je po neboštíku svinicera.
7: Jsem to otočil,
8: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
7: Můžeme o takovém člověku říci, třeba je zvyklý nažrat se do němoty. No.
8: Není své hubě macechou.
7: Ano.
8: Nebo macochou, jak to do něj podal.
7: Ano, ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasů, řekneme mu jak?
8: Plešoune, lisenko. No, a nebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
7: Prosím.
8: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
7: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme, no. Má čelo až na lopatky.
8: Na lopatky, některý i níž ještě až... Mně se to protáhne až žulu.
7: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
8: To je pěkný. Má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
7: Ano,
8: to
7: ano.
8: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
7: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloize, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
8: To mě nevadí, pěkný na omak. Pojďte si to zkusit, paní.
7: Ne, já jsem neříkal měkký na omak, já jsem říkal pěkný naopak.
8: Jo.
7: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
8: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán bůh dělal, neměl den.
7: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odšel jako proti standardu.
8: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
7: Ano.
8: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pase. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr. Má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
7: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
8: A na ty?
7: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vík?
3: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papežtější než papež řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
1: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
3: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
1: Máte tam
3: radost.
1: Nějakého pípače, který by zasáhl?
3: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
1: Jo, jo. Pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
3: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no. Na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
1: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
3: Že by někdo vyložený něco takového udělal, víš, že ne. Zvláštní je, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
1: No to jo.
3: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějou
1: všichni... Pak už je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. A nejtěžší je, že je v první řadě.
3: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
1: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
3: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
1: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
3: Já myslím, že
1: on
3: piano,
1: vždycky stál, pamatuješ si to?
3: No,
1: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on ještě opřel se tak jednou rukou.
3: On měl tak jako v bok tu ruku
1: a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
3: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už bylo jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a řekla, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
1: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři,
3: to je pravda.
1: Když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z Hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste pro vás s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Jenom umělecký řemeslík, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, i v tomhle počasí možná taky zajděte se na chvíli do ledničky, schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák, to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dělníci v Jihlavě našli ve výkopu botu ze 13. století. Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Ruské ministerstvo zahraničí označilo obvinění ohledně ruských dronů v evropských zemích za nepodložená. K ránu se objeví první srážky, během soboty pak i lokální bouřky. Teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Hned několik archeologických nálezů objevili dělníci při výkopových pracích v centru Jihlavy, kde modernizují kanalizační síť. Například původní základy dnešního hotelu Zlatá hvězda na Masarykově náměstí jsou o několik metrů posunuté. Historiky ještě víc zaujal nečekaně zachovaný předmět denní potřeby ze 13. století. Pokračuje náměstek primátora Radek Popelka z Hnutí ANO.
3: Ve výkopu se našla bota, což asi není nic zvláštního, ale ta bota je z 13. století a podle odborníků je to mnohem významnější nález, než kdyby se tam našly nějaké mince nebo střepy, protože těchto jakoby lehce recyklovatelných věcí se tolik nenajde.
2: Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
4: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. 3/4 současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
2: Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sáhne každý desátý respondent. Zahřívaný tabák užívá zhruba 5% lidí, nikotinové sáčky asi 2,5%. Podle ruské diplomacie jsou obvinění o ruských dronech létajících v evropských zemích nepodložená. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marie Zacharovová reagovala na nejnovější incident v Rumunsku. Ve městě Galaci spadl dron na obytnou budovu ve chvíli, kdy ruská armáda útočila na Ukrajinu. Úřady hlásí dva zraněné. Bukurešť kvůli tomu uzavře ruský generální konzulát ve městě Konstanca a vyhostí tamního konzula. Moskva na to podle Zacharovové urychleně zareaguje.
1: Sport.
2: Tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková si osmifinále Roland Garros nezahrají. Obě vypadly ve třetím kole. Bousková podlehla Rusce Andrejevové 4-6 a 2-6. Světová desítka Muchová prohrála i vinou zdravotních problémů se Švýcarkou Teichmannovou 1-6 a 5-7. V podvečer bude o osmifinále antukového Grand Slamu bojovat Jakub Menšík, kterého čeká duel s Australanem De Minorem.
1: Počasí.
2: V Talřimově mají 23 stupňů, ve Velkém Meziříčí 24. Během noci se postupně zatáhne a k ránu se výjimečně objeví i přehánka. Teploty místy klesnou k 8 stupňům. V sobotu očekáváme oblačnou a během dne četnější přehánky nebo i bouřky se silnějším větrem. Večer od severu ubývání srážek.

0: Den v kraji.
1: Krátce po 17. hodině na Českém rozhlase Vysočina začíná Den v kraji. Až doteď opravovali technici na Havlíčkobrodském nádraží vlaky ve zhruba 100 let staré hale, která byla původně postavená pro parní lokomotivy. Teď se částečně přestěhují do nové, která je přizpůsobená i elektrickým vozům. My vás tam zavedeme už za chvíli. A po celém regionu dnes můžete navštívit Noc kostelů. Jen na Vysočině bude otevřených více než 90 svatostánků. No a do některých se vypravíme živě i s našimi redaktory.
0: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Poslanec za motoristy Karel Beran, zvolený na Vysočině, se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucím stálé mise v Ženevě při OSN. V dolní komoře parlamentu by ho mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Do celorepublikové noci kostelů se dnes zapojí téměř stovka míst na Vysočině. Organizátoři pro návštěvníky nachystali komentované prohlídky, koncerty, dílny a další program. Otevřené budou i některé prostory, které běžně přístupné nejsou. Naše reportérky se v této hodině živě přihlásí z kostelů v Havlíčkově Brodě a Níškově. Výtvarníci dokončili novodobou dominantu horní části Žďárského náměstí. Na bývalém městském úřadě vytvořili do omítky vyškrábané z grafitu s motivem obličeje tamního rodáka Metoda Kalába. V první polovině 20. století působil jako typograf, takže na 80 metrech čtverečních je představené i písmo, které vytvořil. Popsal výtvorník Josef Zlámal.
2: Nebyla tam

0: Ta ambice toho, že bychom převáděli nějaký konkrétní text nebo báseň a tak dále, jsou to spíš motivy, které skutečně vychází ze skic autora pana Kalába.
1: Workshop RadTech v Třebíči představuje nové trendy v radiační ochraně. Akce díky účasti záchranných složek slouží i jako cvičení na nebezpečné situace. Podrobnosti uslyšíte v reportáži po 17:30. Průchod mezi kostelem a prodejnou nábytku ve Velkém Meziříčí je ode dneška uzavřený. Cestu zasáhne pokračující rekonstrukce náměstí. Stavbaři si tam připravují podklady pro novou dlažbu, která připomene půdorys někdejšího středověkého hřbitova.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase Vysočina. Je dlouhá skoro 70 metrů a vedou do ní dvě koleje. České dráhy zprovoznily novou servisní halu v Havlíčkově Brodě. Patří k nejmodernějším v Česku. Servisovat v ní budou nejen vlaky, které jezdí na Vysočině, ale budou v ní opravovat i vozy ze sousedního Pardubického kraje.
1: Oproti starý je unikátní, prostě to je nesrovnatelný.
2: Jaroslav Hába ze správy majetku Českých dráh se rozlíží po nové opravárenské hale.
1: Máme tady několik zařízení. První je tam to odsávání těch spalin. Umí se to pohybovat ve všech třech osách, takže ať to vozidlo stojí, kde stojí, vždycky odsajete spaliny.
2: Tohle jsou dvě koleje. Nad každou vede ještě servisní lávka, která umožňuje technikům pracovat na střeše vozů, což se týká hlavně elektrických vozů.
3: Jsme za to rádi, protože jsme bojovali s místem, ty vozidla jsou dlouhý a prostě vždycky se muselo jedno vyjet s ním ven po opravě rychle, dát tam zpátky. Teď máme dvě koleje navíc a můžeme se věnovat víc vozidlům najednou.
2: Vedoucí Havlíčkobrodského servisního centra Jaroslav Prchal. V nové hale budou jeho lidé pracovat i na nočních směnách.
3: Tímhle otevřením nové haly máme otevření dalších 5 míst mechaniků a 10 míst elektromechaniků, který do budoucna počítáme, že bychom chtěli nabrat.
2: Servisovat se tady budou nejen vlaky pro Vysočinu, ale třeba i pro Pardubický kraj. Primárně půjde o novější vozy, uvedl náměstek generálního ředitele Českých drah Tomáš Honomichl.
4: Cílem je kratší vozidla, jako jsou regionově dieselové, tak vlastně dále servisovat v té staré hale, protože ta kapacita téhle haly rozhodně nepokryje vlastně veškerou vozbu, která tady v regionu je.
2: Stavba haly vyšla České dráhy na 235 milionů korun. František Jirků, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Michelle, které všichni říkali Shelley. Odvážná antropoložka našla smysl života mezi lovci lebek na filipínském ostrově Luzon, pod vrchy Cordillère a Sierra Madre. Žila mezi lidmi, pro které byl krvavý rituál lovu hlav součástí každodenního bytí. Prožila krátký, ale zcela výjimečný život.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Nedělní vysílání představí Bohumila Kubištu, otce moderního českého malířství. Jeho obrazy se dnes prodávají za desítky milionů korun. Disciplinovaný důstojník, který prý na počátku první světové války potopil jednu z nejmodernějších francouzských ponorek. Obdivovaný i nenáviděný umělec, který byl vždy svůj. Jeho osud dodnes fascinuje.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Celkem 94 kostelů na Vysočině je dnes večer otevřených pro návštěvníky. Účastní se tradiční celostátní noci kostelů. Například v Havlíčkově Brodě je připravený program, který má církevní stánek a víru přiblížit moderně a za využití současných technologií. V kostele Na nebevzatí Panny Marie máme teď i naši reportérku Terezu Pešoutovou. Terezo, dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer. Největší havlíčkobrodský kostel se veřejnosti otevřel už ve 3 hodiny odpoledne a nabízí připravený program. Farnost tady sází mimo jiné i na přiblížení víry lidem za pomoci moderních technologií. Na jednom ze zastavení tak sedí 2 průvodci u počítače a nabízí lidem, že jim vyrobí vlastní ikonu svatého podle jejich fotografie a atributů vlastního výběru. Návštěvníky si tak vyfotí, zeptají se jich na oblíbené zvíře, ovoce a také barvu oblečení a ve výsledku za pomoci umělé inteligence se vytvoří jejich podobiznu svatého. Musím říct, že ten výsledek vypadá poměrně dobře, protože já už svoji ikonu svaté Terezy s jablkem a vombatem mám. A teď už jsem ustoupila rodinám s dětmi, které jejich proměna v počítači také zajímá. No a dalším jejich oblíbeným zastavením je i fotokoutek, kde můžou do obrazu svatých vložit vlastní obličej.
0: Předpokládám ale, že mají na programu i trochu tradičnější aktivity, které by lidé obyčejně v kostelech čekali.
1: Samozřejmě je tady na programu i řada těch tradičních aktivit, které zkrátka ke kostelu a místní farnosti patří. Každý z návštěvníků může požádat o přímluvnou modlitbu nebo duchovní pomoc. Od místních pořadatelů se lidé také dozvědí o liturgii roku a různých zvicích, případně můžou navštívit voňavý stánek se svátostmi. Před chvílí začaly znít také varhany, s tím je spojená i ukázka hry na tento nástroj a krátká přednáška. A zpřístupněná je také věž kostela, kde jsou prohlídky každou půl hodinu. Večerní program pak láká i na mši svatou, komorní orchestr nebo koncert s názvem Víra bez předsudku. A noc kostelů v 11 hodin večer zakončí farnost společnou modlitbou.
0: Tolik kolegyně Tereza Pešoutová z Havlíčkova Brodu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a teď se v rámci noci kostelů přemístíme do Níškova. Na kolegyni Terezu Pešoutovou naváže náš regionální stopař, tedy kolegyně Adéla Zachová. Ta tentokrát zamířila do kostela svatého Mikuláše v Níškově. Adéla, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. Tady za necelých 10 minut se otevře kostel svatého Mikuláše a zahájí se noc kostelů májovou pobožností. Lidé už se pomalinku začínají scházet před kostelem, protože si tenhle jedinečný večer nechtějí nechat ujít. Dnes totiž mohou zavítat do míst, kam by se běžně nepodívali, nedostali. A kostel má otevřeny v podstatě všechny části, jako je třeba kostnice nebo věž, kde v rámci komentované prohlídky tak také návštěvníci uvidí, jak se natahují hodiny.
0: Návštěvníci asi ještě zažijí i další, možná taky netradiční aktivity, tak jaké?
2: Ano, těch akcí je na programu opravdu mnoho, takže proto jich vypíchnu jenom pár. Kromě už zmiňovaného si mohou návštěvníci na workshopu ručně ozdobit svíčky. Pro děti je připravena stezka svatého Mikuláše okolo kostela s různými úkoly a odměnou na konci. A také je tu výstava ostatku svatého Jana Pavla II. A svatého Mikuláše na presbytáři. Lidé si také můžou dát něco dobrého v kavárně u kostela a potom veškerý výtěž z kavárny bude věnován na obnovu krovů střechy farního kostela. A celý program potom skončí zhruba ve 9:45 večer.
0: Z kostela svatého Mikuláše v Níškově se přihlásila Adéla Zachová, náš regionální stopař. A ještě dodám, že na internetové stránce nockostelů.cz najdete seznam všech zapojených míst i s programem. Adélo, děkujeme a naslyšenou.
2: Děkuju, hezký večer.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Z nápadu několika starostů vznikla akce, která dnes spojuje mladé hudebníky, regionální pivovary i pohodovou atmosféru. Jak se zrodil festival orchestrů ZUŠ a regionálních pivovarů v Humpolci, popsal místostarosta města Martin Hendrich z České pirátské strany.
1: Jedná se o první ročník festivalu orchestrů základních uměleckých škol a regionálních pivovarů. A nejkrásnější na tom vlastně je ta původní myšlenka, kdy v rámci vyjednávání starostů měst Pehřimova, Humpolce, Kamenice nad Lipou v rámci nově založeného svazku, dobrovolného svazku městská obcí pro provozování vodohospodářské infrastruktury si náš pan starosta Petr Machek a pan starosta Kamenice nad Lipou, tam Tomáš Tesář, řekli, a nebylo by hezké, kdybychom na to krásně navázali nejenom po hospodářské spolupráci, ale i třeba na umělecké bázi. Tak slovo dalo slovo, pan starosta Kamenice nad Lipou obvolal další svoje kolegy a máme tady zde výsledek, to znamená, máme zde kompletně festival, který má být putovní a který by měl hlavní myšlenkou spojovat vůbec propojovat města, abychom otupili jakékoliv rivality, které třeba některé město mezi sebou mohly mít a navázat, krásně propojit talentované děti, uměleckou sféru a ještě samozřejmě nedílná součást je tradiční mok, to znamená řemeslo na Vysočině pivo. Ano.
0: No už zítra, tedy v sobotu po 11. hodině, se můžete těšit na sestřih hostů dobrého dopoledne z tohoto týdne. Pozvání přijala klinická farmaceutka Renata Žíková, se kterou jsme otevřeli důležitá zdravotní témata. S majitelkou cestovní agentury Ilonou Gregorovou se podíváme na tipy pro letošní letní dovolené a vedoucí produkce a dramaturg Brány Jihlava Jaroslav Štěpánek zase představí program kulturního léta v Jihlavě. Taky zítra dopoledne poslouchejte Český rozhlas Vysočina.
2: Den v kraji. We'll be right back.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, kde právě teď taky posloucháte Páteční den v kraji. Jak ochránit obyvatele před radiací, mohli vidět účastníci specializovaného workshopu RadTech v Třebíči. Dominovaly mu drony i další moderní technologie. Na vývoji se podílí i třebíčská společnost Nuvia, která jejich možnosti předvedla přímo při simulovaném nebezpečí.
1: Armádní vozidlo projíždí kolem položeného neznámého materiálu a doslova vystřeluje do země značky, které upozorňují na nebezpečí.
2: Označilo, kde je ten zdroj lokalizovaný a kam se nesmí jít. A potom přijelo druhé monitorovací vozidlo, ve kterém byli hasiči. A ti potom dokázali ten zdroj vzít, umístit do hrostnění a odnést a potom ho bezpečně uložit.
1: Popisuje výkonný ředitel společnosti Nuvia Aleš Dokulil, jak trénovaná situace pokračuje. S odhalováním nebezpečných materiálů pomáhá jen o pár metrů vedle i dron.
2: Je aspekt toho, že ten člověk není vlastně vůbec vystaven záření, protože to celé vlastně dělá ten stroj. Ten stroj dokáže zmapovat tu situaci, lokalizovat ten zdroj a bezpečně ho vlastně najít tak, aby ti lidi vůbec nebyli vystaveni žádnému teoretickému záření.
1: Situace, které teď v třebíčském areálu odborná veřejnost zkouší a vyhodnocuje, nejsou sice časté, ale podle Aleše Dokulila se dějí. Kde jsou ale produkty pro radiační ochranu potřeba neustále, je oblast zdravotnictví.
3: Nebo to, že třeba když vám chtějí Hřimově pomoc od bolestí kloubů. A vlastně do každého kloubu se vám musí to stříkačkou trefit, stříknout tam trochu radioaktivní látky, která vlastně ale jakoby zmírní revma a problémy s kloubama, takže on tu stříkačku, on použije 20 stříkaček na vás, na nohy a na ruce. A má třeba 8 pacientů.
1: Vysvětluje obchodní manažer Petr Nuxa, zatímco ukazuje speciální kryty na injekční stříkačky, které zabraňují tomu, aby měl jejich obsah vliv na lékaře. Na stole má ale i řadu větších a opoznání těžších krytů o různém objemu pro případ, že by nemocnice přijala pacienta zasaženého radiací. K vidění jsou v Třebíči i stanice měřící radiaci, které dnes slouží po celé republice.
4: Tady je nějaká přibližná mapa České republiky a v rámci toho a vlastně my tu síť nejenom, že jsme dodávali ty zařízení, ale vlastně my z toho i sbíráme data a posíláme je Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, který je potom vyhodnocuje.
1: Ukazuje mluvčí společnosti Marta Nováková na bílé tubusy, rozmístěné po nakreslené mapce České republiky. Na ukázku se jich do obrysu vešel jen zlomek. Reálně se jejich počet v Česku blíží k 60. Z Třebíče Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is,
1: krátce po tři čtvrtě na šest posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
2: Počasí.
1: V našem vysílání taky meteorolog Mojmír Martin. Já vás zdravím, dobrý podvečer.
3: Dobrý den.
1: Pojďme se podívat na to, jaké počasí bude v noci na zítřek a jaké bude zítřejší ráno.
3: Zpočátku čekáme, že bude jasno až polojasno, ale v průběhu noci začne od severozápadu oblačnost přibývat. Ráno se výjimečně může objevit slabá přeháňka, zejména v severní a západní části kraje. Nejnižší teploty budou 13 až 10 stupňů, v údolích ojediněle kolem 8. Foukat bude jen slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
1: Čeká nás v sobotu taky tak příjemné počasí jako dneska?
3: Počasí bude mít jiný charakter, bude velká oblačnost, ráno a dopoledne se lokálně může objevit slabý déšť nebo přeháňky, odpoledne potom čekáme tu oblačnost více proměnlivou, přeháňky mohou být četnější, možná také na některých místech vydatnější a doprovázené bouřkou. Večer pak od severu ubývání srážek a oblačnosti. Přes den bude poměrně teplo, 23 až 26 stupňů, rozfouká se mírný severozápadní nebo západní vítr, přeháňkách a bouřkách může přechodně zesilovat.
1: No a co neděle? Tam bude už méně srážek?
3: Zpočátku ano, zpočátku bude převážně polojasno až oblačno, až odpoledne a večer se mohou začít vyskytovat přeháňky, případně i bouřky, ale jen na některých místech. Ranní teploty 12 až 8, odpolední 22 až 26 stupňů.
1: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martin, my za to děkujeme, mějte se hezky, na naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.

0: Na Českém rozhlase Vysočina krátce před 18. hodinou končí Den v kraji. Po 18. hodině se už můžete těšit na Dechovky pro Vysočinu dnes s kolegyní Lidií Jakubičkovou.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Noc kostelů nabízí program na více než 90 místech. Dlažba u velkomezříckého kostela ukáže půdorys středověkého chrámu. Evropská komise Maďarsku v reakci na reformy právního státu uvolní většinu zadržovaných unijních fondů. K ránu se objeví první srážky, během soboty pak i lokální bouřky. Teploty do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Na Vysočině se dnes otevřelo více než 90 kostelů, kaplí a jiných modliteben. Noc kostelů nabízí komentované prohlídky, koncerty nebo duchovní program. Například v Havlíčkově Brodě v kostele na Nebevzetí Panny Marie nabízí i vytvoření ikony svatých umělou inteligencí.
3: Je to vtipný.
4: A jsi se podíval, jak jsme.
3: To jsme si nechali udělat v zlatý svatbě.
5: Popisuje paní Plíšková, že pro svou ikonu svatých má i praktické využití. O aktivitu s pomocí umělé inteligence je podle průvodce Martina velký zájem.
6: Jo, zájem byl veliký, no, tyjo, to potom vlastně jsme to ani nestíhali, to už začali, že svatá už nás vyháněli vlastně, no, ale ještě byli furt lidi, kteří by to chtěli, no.
5: Návštěvníci se v kostele zajímají ale i o liturgický rok, zvyky či hru na varhany. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Průchod mezi kostelem a prodejnou nábytku ve Velkém Meziříčí je ode dneška uzavřený. Cestu zasáhne pokračující rekonstrukce náměstí. Stavbaři si tam připravují podklad pro novou dlažbu.
7: Nová dlažba připomene někdejší středověký hřbitov. Jednotlivé kamenné desky totiž budou mít uprostřed mosazné křížky, které vyznačí půdorys. Chodci můžou využít dokončený průchod přes takzvanou fortnu. Postupují i archeologové, kteří se svým průzkumem v nejbližších dnech přesunou na parkoviště v Radnické ulici, kde budou pracovat celé léto. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Evropská komise odblokuje Maďarsku dohromady více než 16 miliard eur. V přepočtu bezmála 400 miliard korun oznámila to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová po jednání s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Komise tak reaguje na reformy v oblasti soudnictví, boje proti korupci a ochrany akademických svobod, které nová vláda provádí od nástupu do funkce.
8: Nová vláda podle von der Leyenové začala rychle plnit nutné reformy a jasně ukázala, že otáčí list. Většina uvolněných prostředků je z fondu obnovy po pandemii. Maďarsku přitom hrozilo, že o ně nenávratně přijde. Komise také Budapešti odblokovala většinu kohezních fondů. Peter Maďar prohlásil, že to pomůže nastartovat ekonomiku země. Dohodu označil za historický průlom. Maďarští studenti se také od začátku nového akademického roku budou moct opět účastnit programu studijních pobytů Erasmus. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Kajakář Jakub Krejčí se v úvodním závodu světového poháru vodních slalomářů dostal na stupně vítězů. Na trati ve slovenském Tacenu na předměstí Lublani skončil český reprezentant třetí, když zaostal za vítězným Italem Ferracim a stříbrným Polákem Pašjutem. Mezi kajakářkami obsadila Amálie Hilgertová 11. příčku, poté co dostala ve finále 50-sekundovou penalizaci.
2: Počasí.
1: Žďár nad Sázavou hlásí 22 stupňů, Dukovany a Telč 24. Během noci se postupně zatáhne a k ránu se výjimečně objeví i přehánka. Teploty místy klesnou k 8 stupňům. V sobotu očekáváme oblačnou a během dne četnější přehánky nebo i bouřky se silnějším větrem. Večer od severu ubývání srážek. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 5. května. Svátek má Maximilián a Max, takže přejeme jen to nejlepší a teď už tedy hrajeme dle vašich přání. Já ještě na úvod posílám Waldaufinku s písní Ve tvých očích.
1: Dechovky pro Vysočinu, slí.

Na Českém rozhlasu Vysočina plníme vaše hudební přání. Já ještě zmíním, že to své můžete poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo také můžete využít SMSku, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04, a nebo samozřejmě číslo sem k nám do studia 22 155 49 99, které můžete vytáčet. Tak já vám tedy přeji příjemný poslech a začnu tímto došlým písemným přáním. Dobrý den, vážená redakce, prosíme vás tímto o zahrání písničky Madonna pro naši spoluobčanku paní Marii Beranovou z Rohozné, která se právě dnes 29. května dožívá svého životního jubilea, a to 75 let. A tady je tedy to přání paní Marie, zastupitelstvo obce se starostkou paní Štěpánkou Šteflovou a Sbor pro občanské záležitosti z Rohozné vám do dalších let přejí všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a ještě mnoho a mnoho prožitých let v kruhu své rodiny, která se tímto též přidává ke gratulaci. A přidává se ke gratulaci také Český rozhlas Vysočina, jak jinak, přejeme hodně zdraví a tady už je hudební dar.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plním další hudební přání. Teď už tedy také po telefonu a zdravím paní Jiřinu z Částkovic. Dobrý podvečer vám přeji a povězte, komu zahrajeme.
1: Dobrý podvečer vám přeju, já vám děkuju a prosila bych zahrát písničku, na který jsme se domluvili, pro Jarmilku Otápkovou, jen tak pro radost a pro potěšení, protože za chvíli bude mít narozeniny, tak ji ještě v pondělí popřeju nebo v úterý, když mě někdo veme, jo? Takže jenom tohle to, že jí přeju hodně štěstíčka, zdravíčka, pohody a ať je taková, jako, jaká je a jestli je taková usměvová a ať se jí zdaří a štěstí přeje trochu, no.
0: Přejeme také tak. Samozřejmě a i vám, paní Jiřino, hodně zdraví, no, štěstí, tak. Pohodu.
1: Ano. Já vám děkuju a to vám taky přeju, ať vám zdraví slouží a štěstí přeje trošičku.
0: No. Děkuju moc krát.
1: No a mějte se hezky a zase nikdy naslyšenou.
0: Vy taky.
1: Děkuju vám.
0: Mějte se krásně, já děkuju za zavolání a určitě se zase ozvěte. Zdravíme do Částkovic a teď už je tady výběr paní Jiřiny, Holky jeho český a hraje Řečická kapela.

0: A přidáváme další písničku v našem pořadu, kterou vybral dnešní oslavenec Milan Schotěboře. Milane, vítejte a přejeme všechno nejlepší z Českého rozhlasu Vysočina už teď.
1: Děkuju moc krát, zdravím všechny regionáky, tady Milan Schotěboře, zdravím, děkuju paní Lidinku, že jste, jste mi to vzala. Mám tady rodinu, mám tady kapřivu jako menší oslavu, no, takže si k tomu dáme nějakou hezkou písničku, co jsme vybrali a dáme si tu, co mě živilo celý život, tu šoférskou. Tak dobře. To nebudu zdržovat, já vám moc krát děkuju. Poslechněte si to taky, užijte si to a díky moc.
0: Hlavně vy si to užijte, Milane, mějte se krásně a všechno nejlepší a hodně zdraví vám přeji a pohodu. Hezký poslech, Veselka hraje Šoféři, šoféři.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Tak a pojďme na další písničku a já zdravím Tomáše a Věru do Bystřice nad Pernštejnem. Dobrý podvečer.
2: Takže dobrý večer, já bych chtěl nechat písničku zahrát vám, vašemu pejskovi, Bláhom, paní doktorce, Ludíkovej, nám dvom a prostě všichni, co mě znají. A vám a brzo se uslyšíme a těšte se na další překvapení.
1: Děkuji moc krát tedy a písničku si užijte samozřejmě i vy, mějte se krásně a naslyšenou příště, budu se těšit. Tady už je Moravěnka, já a ty.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, který vám hraje dechovky na vaše přání a já už teď plním přání také hasičům Skališť. I vám dobrý páteční podvečer přeji.
1: Dobrý podvečer. Pondělímu mezinárodnímu dnu dětí chceme dětem našich členů velice poblahopřát a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Vybíráme polku Dětský svět od Vysočanky. Když Jenda Vorlíček tuto píseň naspíval, tak mu bylo 9 roků. Píseň patří také všem dětem, které jsou u přijímačů. Vám velice děkujeme a nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou, mějte se krásně. My děkujeme samozřejmě a pro děti už také hrajeme.

0: 18 hodin 30 minut, to je aktuální čas a já plním další přání a do Pelhřimova zdravím Verču, která se také dovolala, tak pojďme na to, komu zahrajeme.
1: Dobrý podvečer, paní Lidunko, zdravím Český rozhlas Vysočina a všechny jeho posluchače a prosila bych zahrát jen tak pro radost pro tu naši partu. Pro přítele Jarouška, paní Tyráčkovej, Sobkovej, manželům Kyselovým z Počátek, Dvořákovým z Bojiště, Vlastně Zelenej, Láďovi Slavíkovi, Hontíkovi do Brna, Pepovi Zelenýmu, Pepovi do Jihlavy, Jardovi do Dačic a písnička bude taky pro vás, Lidunko, a bude ta, na které jsme se domluvili. A moc krát děkuji za zahrání a zase někdy si zavolám. Děkuji moc.
0: Nemáte vůbec zač, Verčo, mějte se krásně a písničku si samozřejmě také užijte. Tady už je Záhorjenka a Krojovaná frajerečka.

0: na Českém rozhlasu Vysočina. Další písničku vybírá Jirka ze Zdislavic nebo z Dubí. Kde stojíte? Kterou nohou? Jirko, dobrý podvečer.
1: Ježiš, Maria, já stojím mezi zrovna mezi, tak to je dobrý. Jojojoj, takže zdravím samozřejmě naši dechovkou mamču lidi. Nejlepší, nejlepší ze všech, no to je jasný tohleto. Tak a jdeme na to, já mám dneska tady, co mi kamarádi dávali zahrát, takže musím to vrátit taky, to je hrozný se mnou. Takže začínám, ano, začínám někde v Želivě, Vašek, Vašku, posílám ti písničku Domáče, Lubošovi, do Kozích vršků Vendovi. A pak tady mám jedny broďáky, roďák taky tady z Věže, Jirka Veselej a roďák zase ze Skály, Jarda Mixu, tak všem posílám písničku, ať se jim daří. No a jak jsem tady říkal z lidí, jo, že tady mám teďka tu sklenařinku na starosti, takže přátelé, ty všechny, co se jmenovali, mají rádi, že jo, byli teďka ve Skále, byla sklenařinka, takže já nahlásím jejich vystoupení během týdna, takže 30.5. to je zítra, v Kojetíně krácení máje na parketu na tanci o ledoch od 14 do 20 hodin. A pak ještě ve čtvrtek v Jihlavě na náměstí koncert taky od 16 do 18. Tak, lidi je říkala, že to stihne taky třeba něco se podívat na toho Slaninu a jeho partu.
0: Uvidíme, co bude v mých možnostech, určitě samozřejmě. Ráda se podívám. A děkujeme
1: jo,
0: za pozvání.
1: Pro vás lidi je to samozřejmě, to by Ježíš Maria.
0: No i pro vás, Jirko, protože ty jste se oddlužnil právě.
1: Jovej, to jsme se zasmáli, jsme šli do toho, do rádia, jo, no přesně,
0: no,
1: je to.
0: No a tak to má být.
1: Krásný den pátek, že jo, paráda.
0: Přesně tak, tak to má být, tak to má být.
1: No, tak to má být, a potřebujeme vodu, my zvědáci, no, já nevím lidi, jak to zařídit.
0: Ono snad zaprší, říkají to. Tak já budu držet palce, aby aspoň nějaká ta kapka.
1: Dobře, tak to se povede, dobře.
0: Kápla. Mějte se krásně, Jirko. Ať se vám daří. A zase někdy příště budu se těšit.
1: Zase někdy, jo, naschle.
0: Naschledanou, naslyšenou, božáci hrají.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plním samozřejmě dál vaše hudební přání a teď dál na zavolání. No, pojďme na to. Jardo z Vyskytné u Pelhřimova, zdravím vás, dobrý podvečer.
1: Já vás zdravím, Liduško, zdravím všechny posluchače. Tohle je krásnýho pořadu Dechovek pro Vysočinu. A dneska nechám zahrát Vaškovi do Želiva a děkujeme mu s Janou za přání. Písničku pošlu Jirkovi do Zdislavic, nebudu říkat Dubí, já nevím, odkaž on je, ale on je ze Zdislavic, tak Jirkovi do Zdislavic. Písničku pošlu i sobě, pošlu ji vám, Liduško, a všem posluchačům a všem milovníkům krásný Dechovky, kamarádům a přátelům a všem přeju hlavně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu. A vybral jsem písničku od Moravanky Jendy Slabáka Nechoď k nám. Vám moc děkuju a budu se těšit někdy naslyšenou.
0: Já se budu těšit taky a užijte si písničku pro sebe taky, samozřejmě, Jardo. Tady je Moravanka, takže hrajeme a hezký poslech všem.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: Ano, pojďme ještě chvíli hrát a teďka podle Pepíka z Jihlavy, který se nám také dovolal do vysílání, tak pojďme na to, komu zahrajeme dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer vám i všem posluchačům. Chtěl bych poslat písničku těm, kteří mě dávají občas zahrát. Je to třeba Jarka Pelřimová, Marie Pelřimová, Honza z Brna. Dál bych chtěl poslat hlavně vám, bratrovi do Dolnice Rekve a sestře do Luk nad Jihlavou. Přeji všem hezký poslech a dobrou pohodu.
1: Já vám taky, ať se vám daří, Pepíku. A když už jsme se bavili o té zahradě a vy jste bral mateří doušku, máte ji na zahradě, na skalce někde?
2: Prosím.
1: Jestli máte na skalce někde mateří doušku, když už si budeme hrát.
2: Ne, bohužel nemám.
1: No vidíte, a víte, jak krásně voní, když si potom člověk jako ještě projede tou rukou po té mateří doušce. Úplně zavoní krásně.
2: No ještě bych chtěl dodat, že posílám tuto písničku jako pozdrav všem posluchačům z Dolnice Rekve.
1: No výborně, ještě jsme na někoho vzpomněli takhle parádně. Tak jo, Pepíku, mějte se krásně, ať se vám daří a naslyšenou příště, budu se těšit.
2: Ano, děkuji vám taky.
1: Vacenoviáci hrají.

0: Vacenoviáci dohráli krásnou písničku a další je samozřejmě na řadě. Vybral ji Marek z Lanožhota. Marku, vítejte taky v našem pořadu a je to na vás, komu zahrajeme.
1: Dobrý večer, prosím o písničku Perunův dar od Příbrňanky a pošli to pro paní Alenku Dozvonějová, pro paní Marii do Velkého Beranova, pro pana Jartu Dudači, pro Honz do Brna a pro všechny posluchači vám do rády a jen tak pro radost.
0: A i vy si písničku pěkně užijte, patří i vám samozřejmě. A děkujeme za zavolání, Marku, mějte se krásně a děkuji.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou, Stříbaňanka tedy hraje Perunův dar.

No a pojďme ještě, přidám jednu písničku na přání v našem pořadu. Prosím, zahrajte mému manželovi Jiřímu Pro radost krásný sen. Za zahrání děkuje manželka Maruš. Tak krásný sen je připravený, zahraje Sebranka s Vlašimi a pak ještě nám tu hodinu dohraje Budvarka s Jodl Polkou. Tak si to pěkně užijte a já se budu těšit zase příště.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Poslanec Beran za motoristy rezignoval. Ve sněmovně ho nahradí jihlavský podnikatel Forman. Večer bude na Vysočině otevřených 94 kostelů. Poslanci dnes nedokončili projednávání ani jednoho návrhu zákona. Během zítřka se objeví lokální bouřky, teploty do 26 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý večer. Poslanec za motoristy Karel Beran se vzdal mandátu. Českému rozhlasu to potvrdil předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Beran teď podle Okamury míří do diplomacie. Beran působil jako místopředseda výboru pro obranu. Podle výsledků voleb ho ve sněmovně nahradí jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman, řekl Okamura.
3: Nový poslanec, pan Forman, složí poslanecký slib i hned v úterý ve 14 hodin na příští schůzi poslanecké sněmovny. Už v této vteřině bývalý poslanec Karel Beran by se měl stát českým velvyslancem při OSN.
2: Jde o šestou výměnu v tomto volebním období. Sám Beran se zatím ke svému konci ve sněmovně nevyjádřil. Celkem 94 kostelů na Vysočině dnes večer nabídne lidem speciální program a prohlídky. Zapojí se do tradiční celostátní noci kostelů. Návštěvníci se budou moct podívat i do míst, jako jsou například věže či sakristie, která jsou běžně nepřístupná. Součástí programu budou i koncerty, výstavy a přednášky. Sněmovna dnes za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdřív poslanci pokračovali v mimořádné schůzi, na které měli schválit pravidla pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, bez výsledků trvala 5 hodin.
4: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 2 odpoledne, poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
5: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného, dochází skutečně k porušování dohod.
4: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z Hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková si osmifinále Roland Garros nezahrají. Obě vypadly ve 3. kole. Bousková podlehla Rusce Andrejevové. Světová desítka Muchová Švýcarce Teichmannové. V těchto chvílích bojuje Jakub Menšík s Australanem Deminorem.
1: Počasí.
2: V Pelhřimově je 23 stupňů, ve Vatíně 22. Během noci se postupně zatáhne a k ránu se výjimečně objeví i přehánka. V sobotu očekáváme oblačnou a během dne i lokální bouřky se silnějším větrem. Večer od severu ubývání srážek. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V zatáčce u Horních Hradslavic na Bochovice máme hlášenou nehodu se zraněním. Na dálnici D1 na 107. kilometru ve směru na Prahu pak je uzavřen pravý pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se po poslechu rubriky Hezky česky doma zamyslíte a říkáte si, na to bych se chtěl zeptat. A mnozí pak dotaz napíšete na náš e-mail. Paní magistro, jedna z posluchaček má doma problém. Poradíme?
2: Jasná věc.
1: Jestli tady to není problém třeba s manželem, je to jazykový problém samozřejmě. Tak, jestli říkat brambora nebo brambor, okurka nebo okurek, ono může být regionální pojmenování, třeba i jako se říká cerel místo celer. To jsme v rodině taky zažili od babičky. Tak co je přípustné ve spisovném jazyce, co není přípustné? My víme, že už je povoleno hranolek i hranolka nově.
2: Ano.
1: Je to pár měsíců. Ale co tedy začněme tou bramborou? Brambor nebo brambora?
2: Brambor a brambora jsou na tom lépe než hranolky. Ty už to mají dávno, už ve slovnících ze 70. 80. let minulého století. Tam máme oba rody spisovné.
1: Mají to za sebou tenhle proces.
2: Dávno, dávno. Ale je tam drobná poznámka tedy, že pokud píšeme odborný text o bramborách, tak máme užívat ten mužský rod, protože ta rostlina, na které nám ty brambory, ty hlízy uzrají, se jmenuje lilek brambor, tedy v mužském rodě.
1: Tuším, že u okurky to bude trochu jiné.
2: Přesně tak. Okurka čeká, tedy okurka je spisovná, ale okurek musí pořád ještě čekat. Stále se to považuje za nářeční variantu, která je typická pro střední Moravu, ale také třeba západní Čechy, Klatovsko. Mm-hmm. Ale takových slov známe právě z nářečí ještě víc, těch dvojic, kde je různý rod.
1: Jasně, třeba hadr, hadra, dáseň, dásno, vrázka, vrásek, břicho, břich.
2: Kobliha, koblih.
1: To bych si dal. Cerel bych si taky dal. Nikdo ho nemá rád. Teď jsem řekl cerel, no protože babičky říkávali cerel. Kdy budeme moci říkat cerel?
2: Když budeme na Moravě a bude to neformální. Celer je spisovný a cerel je nářeční a nic proti němu. Jenom ho hold nesmíme psát třeba.
1: V odborných textech nebo v oficiálních textech?
2: Tak, když budeme psát dopis na ministerstvo zemědělství, napišme raději celer.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Týden se v Brně konal další ročník festivalu Meeting Brno. Festival, který se už několik let snaží spojovat lidi a různé národy a národnosti. Jeho hostem byly tentokrát tradiční sudetoněmecké dny. V Brně si podávali ruce Němci, Češi a také Židé, kteří žijí nebo mají kořeny v českých zemích. Domnívali se, že více než 80 let po skončení války je nejvyšší čas na odpuštění, usmíření a navázání na to, co je na jejich společné historii dobré. Atmosféru v Brně zachytil kolega Richard Čulko.
2: Ich bin in der Aktionshalle bei dem 76. Sowjetdeutschen Tag in Brünn. Eine tolle Sache, eine Weltpremiere, wo zum ersten Mal ein sowjetendeutscher Tag in Tschechien stattfindet. Mit Meeting Brno wurde eine ganze Woche ein tolles Programm vorbereitet und der Höhepunkt war selbstverständlich der sowjetendeutsche Tag auf dem Brünner Messegelände im Pavillon P. Das tut

0: S Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cajdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásej.
3: To mi není nic platný, že hlásej, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale

0: víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
1: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
0: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, může samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláriu mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
2: Vesele a zdravě.
3: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
4: Proč špatně vidíme občas?
3: Proč občas ztrácíme zrak.
4: Tolik důvodů.
3: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
5: Stres. A těch 20, teda ty si necháme na potom.
3: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
4: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy, i na ty se dnes samozřejmě dostane.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milý a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je věta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které ano. Stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, ano. Prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 ano, metrů. 20 stop, pokud ano. Si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným viděním.
2: Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takového přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba?
2: Kolem u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku ano. A dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího přijde.
2: Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. To je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také, proto živé povídání s vámi a budete moc klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové. Dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezitím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok. Byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit.
3: Ano, tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk, ale nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den, no. A potom poslední dotaz, kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako silou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až jednou, dvakrát nebo třikrát v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši Známka. Zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cajdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád
1: ano.
2: Mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog, teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mhouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností, nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že já jsem tehdy už
1: no,
0: práci,
1: ale ono to přetrvává,
0: aby
1: ano,
0: se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patrik Kohajt, paní doktorku.
1: Dobrý
3: den. Já se jenom zeptat. Já jsem byl na zemi tak šedej základ, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, kde jsem ve výškově na tým. A furtně slzí levý oko, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jaký už bez jakýchkoliv jako těchto...
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba to, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem, a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, já už to poradil bez konzervantu a vším možným, už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: Jinak
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste mrkání a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den,
4: tady je Jižní Čechy Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
0: Ale...
1: No. Proč?
4: Je mi 70, jo. Já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: Abych neviděl, jak si dělají vrásky.
1: Joj, dáma, ne. Nashledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás prosím ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Hleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom, no. takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, ano. jako nemůžu být samozřejmě úplně potmě.
0: Jako jasně. třeba knížku nebo tak, ano?
5: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
0: myslím, že odpovídala paní
1: že
0: doktorka.
1: Fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
0: Tolik tedy rada,
1: no.
0: ozvat se raději doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
0: Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamlové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně. Ano. Posloucháte, paní doktorko.
1: Ano, krása.
0: Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900. Kdo teď?
2: Ano, tady slyšíme. Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Tak takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý
1: Stižte
0: den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Ze Strakonic. Dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří. Je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Ano. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na neurologii.
1: A ano, dobrý.
3: A všechno prej v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně z přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: Cvičení
0: krčnu.
1: Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo. Chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se
0: to,
1: řekněte jim
0: poradí.
1: To a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: I to může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu ano, rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když čím dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka. Ano. Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, a jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. V Terezíně začnou v červnu první velké opravy zchátralých památek. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na stát. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
3: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Právě Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy zchátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne také rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu, upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
4: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní a fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
2: Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin, potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
5: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík může postoupit mezi 16 nejlepších hráčů Roland Garros. Ve třetím kole antukového Grand Slamu hraje český reprezentant proti Alexi de Minorovi z Austrálie. Ve třetím kole dvouhry skončily Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na švýcarku Teichmannovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. Obě Češky prohrály ve dvou setech. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za Prahou do Brna je kolona se zdržením půl hodiny od sjezdu na Velké Popovice až za sjezd na Benešov. Mezi kilometry 14 až 23 k omezení u Šmejkalky. Oběd to jde přes Trančice nebo Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou řeší nehodu na kilometru 27,5 na Krajnici. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Trojnásobná jednička roku 1996, Trhovecký příběh vyprodáno Johna Michaela Montgomeryho, proměněný partou Holátek ze Šumperka na výprodej chlapů na úvod našeho dnešního setkání s aktéry naší moderní country, které budou volně provázet zastavení v albu, které jako v pořadí 35. nabídl s letošním zářím veterán Jim Lauderdale pod názvem Game Changer.

Josef Beránek, David Josefy, Vladimír Medek, Michal Paprskář a Oldřich Weber. Jména nerozlučně spojená s vlastně naší první country rockovou skupinou Šance, která vyráží už plných 51 let z Liberce a pod názvem To se vám může stát klasika Waylona Jenningse Only Lady That Will Walk the Line. Podobně populární je už hezkých pár let její tulák ze zpěvníku Mel Haggarda.

pálíš, snad špatně se ti dýchá, to dusí tě tvá pícha, tak poslouchej, co dávno sama víš. Já vím, že dobře vaříš a pekelně se snažíš,

0: co ti zbývá, musíš mě tak brát.
1: Jablonecká Vloupsi je se solovým kapelníkem Ondrou Hakenem a z roku 98, kdy skupina slavila rovné třicátiny pod názvem V obyčejnej chlap, česká verze hitparádovky Kennyho Rogerse Long Arm of the Law. A zase na chvíli do zářijového alba rodáka ze Severní Karolíny Jima Lauderdale, který se toulá pláněmi country už plných 31 let a sbírá úspěchy především jako autor. I jeho nejnovější kolekci Game Changer tvoří vesměs jeho vlastní písničky. Tahle je o naší šťastné hodince.

0: most over.
1: Country dostavník Mirka Černého.
2: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

70, 8 mu první lásku sval. Holku mi přebral kámoš, pak blázen si ji vzal. Já za pětku jsem urazil, u Havlíčků 5

78 mi úsměv z tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal.

0: zpíval Johnny Cash.
1: Pražská rekonvalescence se solovým Milanem Hujerem Haladou a vzpomínkou na rok 1978 a především na pražský koncert Johnnyho Cashe. Tahle parta vznikla před 41 lety v Praze a od roku 2012 je jejím nejnovějším členem veterán Martin Javůrek. To si schovám na jindy a nabídnu vám teď osamělýho rváče Jerryho Lee Hughesa.

šedivá, obočí občas pálí, když se nikdo nedívá. Dál v srdci staré lobo pastilovců obchází, já kradu chvíle krátký, ty co jiným neschází. Pak táhnu vlčí stopou, jen já vím, co jsem zač.

tak trochu vizionářská, tenhle druh života, tenhle druh dne z letošního alba Jima Lauderdale Game Changer, naplňující jeho přezdívku Král zlomených srdcí. Totéž platí o písničce přímo dýchající radostí z opětovného setkání. Jmenuje se Friends Again, tedy zase kamarádi.

vždy zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistý zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer za spuchapty benžo pikoval. No konečně přišel k rozumu. Potok opět křišťálově vodu čistou měl. Náš hrdina uvodil.

Slavná balada o Jet Clampettovi, jediná jednička dlouhatánského archivu bluegrassových králů tandemu Flat & Scruggs z roku 83. O 16 let později ji takhle přivedli na naše desky taxmeni Jardy Čvančary se solovým Vrátěv Vyskočilem. A zase zpátky do Šumperka, který historie zmiňuje už v roce 1281. Právě v tomhle 25-tisícovém městě sídlí už celé půl století vyznavači moderní country skupina Holátka.

Jsem sám a autor dva pilíře koncertních programů šumperské formace Holáčka. První ze zpěvníku Dona Williamse a druhou najdete mezi hitparádovou elitou roku 94 s Dwightem Yoakamem Rychlým jako ty. Fast as you.

country superhvězda druhé poloviny 80. let a počátku let 90. rodák z Kentucky Dwight Yoakam a v jeho autorském podání hitparádová čtyřka roku 94 Fastest You na závěr našeho dnešního setkání s válečníky moderní country. Díky všem, kteří se i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera, do něhož holátka ještě nabídnou další den. Věřím, že se povede. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Spalovnu odpadu u Temelína na Českobudějovicku odmítá 17 obcí. Na podzim chtějí referendum. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
3: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. 3/4 současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
2: Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
4: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do tzv. Kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: V Brně začne v sobotu 29. ročník Mezinárodního festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Program je naplánován do sportovního a zábavního areálu v ulici Hněvkovského. Je to kvůli zpřísnění zákona o používání pyrotechniky. Večerní show předchází celodenní program, který přibližuje Ondřej Morávek z pořadatelské společnosti Snip & Co.
5: Přes den od rána poběží v areálu Hněvkovského jihobrněnský dětský den. Souběžně tam bude probíhat také gastronomický burgerfest a na závěr ten tradiční ohňostrojný čas ve 22.30 ohňostroj v italském stylu Bella Ciao. Sport.
2: Královskou 19. etapu cyklistického Gira d'Italia ovládl Američan Sepp Kuss. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel v Dolomitech na 11. místě. Na vítěze nabral necelou minutu a půl. Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 15. kilometru odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Směrem na Brno se tam stále tvoří kolona mezi kilometry 14 až 23 k omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tam 20 až 25 minut. A na Pražském okruhu ve východní části směrem na D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na dálnici do Hradce Králové. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák. Plesk. A Ferda ležel na zemi. No ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl.

0: A hned hubky dubky rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stébl trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíž objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trára, tata, tatrára, tata, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemíš se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pitlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-taratata, tram-taratata, bum, bum, bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pitlík. A ten se právě rozkřikl, ticho, kdo to tu tak... Divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No, tohle, rozčiloval se kapelník. Když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet.
3: Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudlí.
2: Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal.
3: A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček.
2: Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš.
3: To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo.
4: To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemníka, huhlal,
5: to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus.
4: A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata.
3: To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli: bác, bác, bác.
2: A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjaření, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel: bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo.
3: To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili.
4: Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky.
3: Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu.
4: Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust,
2: který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
6: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
3: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil,
2: že tedy nikam nepoletí,
3: a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika.
7: Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo.
3: Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel: mami, mami.
2: Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí.
3: A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo.
4: už ho mám, haha, strašidlo, vykříkl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že Pytlík chytil strašidlo. Zatím to Pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale Pytlík neznal slitování.
3: Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A Pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
4: To koukáte, jelimánkové, jak dovede Pytlík se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon.
3: No, ano, až moc. Velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do Pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší? Takhle je vyhazovat z pelíšku?
5: Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, Pytlíku, ty jsi to zmotal.
3: Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na Pytlíka. Teď byste je měl, strejdo, trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte.
4: A Pytlík, jednak, že se trochu styděl a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá.
3: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského. On má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se vzchopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jim zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morced hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda, jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: No tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: konečně to pan tajemník nevydržel. Kde je ten pes? Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzelým hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět. A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku. Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čopak, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela, tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
2: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku, jako hračka je. To je naše Amina, napukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychli. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však Růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli. Chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala, policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi. Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
4: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal.
7: Kriste, pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílit domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář s vousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koštýdlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek. Těší mne, řekla vidra, a obě zvířátka se hned spřátelila.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňaucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na ocase.
5: Čemu se směješ?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. Jo, no poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malý Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně se plál. Jo. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice povedl. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, pomoc, kde to jsem?
7: Přece, přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak si ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce. Víš, že jsem ještě jakživ
8: v loďce neseděl.
7: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. To co jsi tedy dělal celý život?
8: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme podzemí.
7: Barabizny?
8: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat, projíždět se v loďce, nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a 2-3 mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
8: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi A2-3.
8: A2-3.
7: Řeka je mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: Ta tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí Žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propos, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
0: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
1: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediantský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
5: Jede žlutý vůz.
1: Jede žlutý vůz.
6: Vesele si skřípe koli, a aby přejel hory doly, střídá krok i klus.
2: Co pak to bručí, nežene se bouška?
1: To není bouška, uhni trochu ke kraji, žabáku.
3: Já a uhnout toho Bohra nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A
4: silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
5: Na ní žlutý vůz.
1: Jede žlutý vůz.
6: Do střechy mu slunce pálí a napravo má bílé skály. Vlevo hejno husí.
1: Něco se k nám blíží. Nebezpečí. Na uhni k příkopu.
3: Nesmysl. Já jsem pánem silnic. Všechno z cesty.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý.
3: Pozor!
0: Co to? Co to bylo?
1: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
0: Podívej, z našeho vozu je kůlnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
1: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
3: Tu.
0: Na stromě.
1: Pojď dolů. Žabák nemá na strom něco pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
0: Asi tím nárazem.
1: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
3: Nádherný, strhující pohled, poezie pohybu. Jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
1: Mluví z cesty.
3: Proletět vesnicemi, přeskočit města, vrtu, ach, nádhera.
0: No tak, kamaráde, snad nebude tak zlé.
3: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
1: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
3: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu, ohavných, malých, ničemných kanárků. Žlutých vozů? Ha, ha! Tu.
1: Tak to je tady konec. Tohle už znám, zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, někoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií, je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.

0: κοτσέ, σπάτι βοκέ, πορό μποκέ. Με χαλή.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Noční linka, víkendová, tentokrát pátečně sobotní, právě startuje, právě otevírá. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová, no a platí, že se i dnes na vás budu moc a moc těšit po celé ty dvě hodiny, které jsou před námi, a doufám, že si to vzájemně užijeme. Samozřejmě nás čeká společné povídání na téma, které vám za pár vteřin prozradím. Také pro vás máme spousty písniček a doufám, že si u nás vyberete pro vaši příjemnou večerní náladu a takový příjemný pozdně večerní relax. No a o čem, že to tedy dnes bude? Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to? Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? No a co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých? A mimochodem, je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal třeba právě vám a koho byste chtěli pozdravit? Jsou situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má a prostě zabojovat. Tedy nemusí, ale určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl a nenaplňuje ho to. Odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, chce notnou dávku odvahy, a pokud je to třeba vážná nemoc, odhodlání žít musí být opravdu velké. Pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci, a žít si po svém. Nemusí jít vždy jen o velká rozhodnutí a velké činy. Možná vám plně stačí, že se o sebe a druhé dokážete postarat a žít slušný život, že zvládáte každý den v pohodě. Tak tolik a mnohem více na to naše téma, které je takové hodně na základě vašich životních zkušeností, ale také třeba i na základě určitých představ, pokud jste něco podobného nezažili. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová na úvod se svou písničkou Biograf Láska, tak já doufám, že vás potěšila písničkou. No a teď už můžeme pozdravit do Ústí na sever Čech paní Evu. Krásný večer, Evo, zdravím vás.
1: Dobrý večer, já taky zdravím vás a všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju moc.
1: Já jsem byla postavená osudem před dost velký rozhodnutí. Prostě jsem byla na operaci výměně kyčelního kloubu a bohužel mi řekli, že už žádnej kyčel mít nebudu a

0: jsem šla na druhou výměnu a už to nešlo.
1: A už to nešlo. Tak co následovalo? Co se ve vás dělo? Nebo jak jste bojovala? S čím jste bojovala vlastně? Co se muselo zařídit, udělat?
0: No, já byla docela nešťastná, protože jsem nevěděla, co a jak. To byl pokus omyl, něco, jak říkala paní Anička. Prostě, že mě bylo na omdlení, jo. Prostě jsem říkala, proč zrovna já. No ale pak jsem si říkala, že tím nic nevyřeším a naučila jsem se s tím žít, jako uvařit si, obsloužit se, a jednou týdně ke mně chodí paní pečovatelka a zeptá se mi, co potřebuju, já jí to řeknu a tím jako to skončí, ale jako tím vozíkem ty lidi opravdu jsou trošku omezený, protože ne každý taxík váš zveme, ne každý autobus,
1: ne všude se dostanete.
0: Nemůžete jít jen tak na koupaliště bez doprovodu, to nejde, musí vám někdo pomoct. To v tom je to jako takový ošemetný.
1: A chůze, ale chodit vůbec vlastně nejde, ani minimálně na tom původním zkrátka.
0: No, chodím v chodítku doma, chodítku. Ale ven se netroufám.
1: Nejde to na další trasu, nebo do terénu, rozumím.
0: Ne.
1: Tak to je mi líto, že se takovéhle věci zkrátka dějí a stávají se. Nebo víme všichni, že se můžou stát různé věci, když se zkrátka něco vlastně nedá vyřešit, co na první pohled vypadá relativně jednoduše, že by se relativně vyřešilo. Takže se to zkrátka vyřešit nedá.
0: Jako původně jsem měla jenom vyměnit vložka.
1: Ano, ano.
0: Mě nikdo nevěřil, že prostě je to odkyčlené, máte to od páteře. No to bylo odkyčlé a přišlo se na to pozdě. No. Pane se. Ale člověk jako se naučí s tím žít. Jo, to jako se naučí vařit jako s tím, že byl zvyklý ve stě, tak se naučí v sedě a přizpůsobí si domov koupelnu.
1: Ano, všechno dveře, zařídit.
0: Všechno. Musí se sundat.
1: Jak člověk musí zabojovat?
0: Mám šikovného syna, tak teď by to upravovali.
1: No, tak to je dobře, že máte oporu v těch.
0: Se asi nedoplatila. Mám dva syny a oba dva jsou mi oporou.
1: V těch jako nejbližších, to je důležitá věc. Ano.
0: Zítra čekám vnoučka. Aha. Bude mít narozeniny, tak mu dám něco dobrýho a to uděláme si takový hezký odpoledne.
1: Tak to je fajn, že máte takovéhle radosti kolem sebe.
0: A doufám, že tenhle ten můj příběh dodá i odvahu k životu i dalším lidem. Jo. Že stát se může ledacos, chodíte a najednou prostě stane,
1: najednou to prostě nejde.
0: No, a musíte se s tím naučit žít.
1: Člověk musí zkousnout věci.
0: Jinak pozdravuju paní Věru z Ústí nad Labem a pana Radka z Teply.
1: Dobře.
0: Oni už budou vědět, kdo
1: je zdravý.
0: A všechny posluchače Noční linky. A paní Aničku. Taky.
1: Tak paní Evo, ráda vyřizuju, moc vás také samozřejmě zdravím, přeju vám hodně sil, pevné zdraví, ať vám to zkrátka v životě pěkně jde i s tímto omezením, které se bohužel stalo.
0: No
1: a jinak hodně radostí samozřejmě do života od těch vašich, nebo s těmi vašimi blízkými a tak. Jo, mějte se moc hezky a děkuji moc krát.
0: Já to přeju všem posluchačům, taky i vám.
1: Děkuji. Mějte se krásně.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc, hezký víkend. Naslyšenou, tak tolik paní Eva z Ústí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a taky jsem se narodil, bo to vše v noční lince, máme 17 minut po 23. hodině a pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline.
1: Zdravím vás, malá oprava, nejsem v Kopřivnici momentálně, ale jsem v Horských Lázních, Karlova Studánka.
0: No vy se máte, takže krásné počasí, no, příroda, slunce, všechno vám přeje, ne?
1: Dneska to vyšlo, byli jsme Procházkou Bílou Opavou, tím kaňonem nahoru.
0: No to musí být krásné.
1: Na Ovčárnu pod Pradědem a mám to natočené, můžu vám to poslat, jestli to jde nějak, ale prostě byla to bomba.
0: To tomu věřím, že si to teď užíváte a děláte mnoho pro své zdraví, doufám, také tam.
1: No tak jako já jsem tak kvůli zdraví, abych se nějak dostal z toho, protože jsem měl takový problém jeden, nebo problém s páteří skrční. Naštěstí jsem měl, mám teda pana doktora primáře Kroupu, z Ostravské všeobecné nemocnice městské. Ten mě zjistil a jeho kolegové, teda když se s nimi baví nebo brali mě na nějaké vyšetření, tak kroutili levo. Jak na to přišel? Zjistil, že mám vírustek na krční páteři, ale ne ven, ale dovnitř.
0: Jo.
1: A když mi ukázal snímek, tak tam vlastně ten vírustek už skoro přestřil tu... Co máme v krční obratle? Tam chyběly 2-3 mm, říkal nějaký špatný pohyb nebo nějaký náraz. Došlo k tomu a mohl jsem skončit, jak paní přede mnou říkala, že skončila na vozíku. Ale naštěstí ten pan primář opravdu, jak to udělal, povedlo se, potom přišel na to. Operovali mě teda potom dvakrát, protože se tam něco pohnulo. Tam jsem měl nějaký kovový implantát, který měl držet obratle od sebe. Ale ve výsledku jsem hurá tady, kde si to teda jako dávám dohromady s pomocí různých těch procedur a tak dále.
0: Tak to je dobře.
1: Ještě tak. No a ještě jeden takový, taky jsem měl takový problém, to byla zase rakovina, tu jsem prodělal v roce 2011. Zaklepu, mám to za sebou od té doby. Doufám, že nic. No a do třetice všeho dobrého. Včelaření. To víte, že já jsem včelař.
0: Ano.
1: Jsem prostě měl, chtěl jsem včelařit sice dost v pozdním věku, bylo mi přes 40 už, 40 a chodil jsem kolem toho takzvaně jak po špičkách, protože jsem přece jenom včela je včela, že jo, každý víme, že má v tom zarečku takový malinký aparátek, který když se trefí tam, kde se má trefit, tak to jako je úžasné, no ale jak říkám, chodil jsem 2 roky kolem toho a teď jednou přišel můj kolega z práce ke mně do kanceláře a říká, slyšel jsem, že chceš včelařit. Já říkám, no tak jako připravuju se na to, studuju, chodím po včelařích, jako se ptá na co a jak. On říkal, gratuluju ti. Já říkám, k čemu? Právě jsi stal včelařem. Já říkám, jak stal? Tak pak z něho teda vylezlo, že jeho tatínek včelařil a že náhle zemřel.
0: Aha.
1: Že tam mají na zahradě 3 včelstva u chatky. A on říkal, já se na včely podívám a opuchnu. Takže nebudeme se o tom bavit. Čeká tě pan Pohánka, bylo to vstup dole na Dodrou. Pan Pohánka už víc o tobě, přijdeš za ním a hotovo. Já říkal, máš na to týden, nebo s panem Pohánkou se domluvil.
0: Že vy jste nedostal moc na vybranou vlastně, že jo?
1: Ne, prostě on mě
0: prostě to byla jasná věc.
1: Říkal, nebudem se o tom bavit, prostě nic za to nechci, jenom si to prosím tě odvez. A o toho, takže tím jsem začal včelařit a včelařím vlastně už, já nevím, 25, skoro 30
0: roků. Spousta zkušeností jako z života, no jo.
1: Tak.
0: Takže to byla jedna taková z těch, myslím, relativně, doufám, pro vás radostných věcí, která vám svým způsobem změnila život, že jo?
1: Ano. A rozhodl jsem se teda, protože když jsem skončil střední školu, tak jsem chtěl být učitelem.
0: Ano.
1: To byl takový ten, ale potom se stalo, nevím, co se stalo, jsem to odvolal, už jsem měl podanou přihlášku na pedagogickou fakultu a pak jsem to nějak skračoval, to je jedno. Tak jsem aspoň učil. Měl jsem včelařský kroužek v Kopřivnici v domě dětí, ten jsem měl, nebo mám ještě 25 roků, takže mýma rukama prošlo spousta kluků a některá děvčata taky. Uh-huh. Mám radost z toho, že jeden, já mu říkám, můj učeň, ale on už včelaří lidiště než já, protože dělá z těch produktů včelích medovinu a já nevím, co všechno.
0: Jo.
1: Dělá si matky, pěstuje, dělá oddělky. Prostě je to borec. No. Jako jich těch kluků, který včelaří, je více. A tady to bych vyzběhl. Takže jak se říká, každý včela si má vypěstovat svého nástupce, takže v uvozovkách já jich mám několik. Mám taky z toho
0: tak
1: radost,
0: to je dobře, že máte nástupce i pomocníky vlastně.
1: Ano, protože včelaři byli vždycky staří dětkové, jak se říkalo, protože ten průměr věkový byl kolem, nejdřív, když jsem já se začal včelařit, skoro 70 roků.
0: Mm-hmm.
1: A teď už se to teda snižuje, takže už je to nějak kolem 56. Nebo
0: začínají
1: tak
0: i mladíci a mladí.
1: Mladí už se taky do toho dávají, takže z toho radost.
0: Tak asi...
1: Mm-hmm. Můj boj se vším možným.
0: Se vším možným v životě, takhle. Hlavně, Oline, přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se tam pěkně dáte v těch lázních dohromady, tak jak je to potřeba, aby vám to všechno sloužilo, to, co tam máte nově uděláno, tak jak sloužit má, a abyste si ty lázně také užil, tak jak jste třeba popisoval takovými i krásnými vycházkami.
1: Můžu pozdravit, tak
0: určitě.
1: Máže Rozokrancovi a potom paní Jiřinku, Milana z Nového Čína. A prostě ti, kteří spolu tak vzájemně komunikuje.
0: Ano.
1: A tak dál.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor.
0: Mějte se moc hezky.
1: Ať se máte krásně všichni.
0: Zase naslyšenou v noční lince. Mějte se krásně. No a my popojedeme. Nachystána s písničkou je Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová Kůňco vyhrál nejslavnější steeplechase. Tolik písnička, no a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Eliško, krásný večer vám přeju, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Ličuško, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jste taky jednou dovolala, protože to nejde. Ale přesně takový téma na mě jako působí.
0: Jo.
1: Že je to, bylo mě 83 let, ano. A už je to 10 let.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se ráno probudila a nemohla jsem chodit.
0: Je.
1: Nemohla, nohy nešly. A já jsem sama doma, takže bylo pro mě aj těžký se dostat k telefonu, protože mám pevnou linku.
0: Jasně.
1: A plížením jsem se k ní dostala, zavolala jsem si sanitku. A za chvilku tam dlouho přijeli, a už mě odnesli dole, až už to nešlo. No a dostala jsem se teda do nemocnice a tam zjistili, vzali mě na internu a tam mě teda zkoumali, co mě vlastně je.
0: Ano, ano.
1: No tak jsem se potom dostala, tam byl vynikající pan doktor.
0: Prostě bez důvodu to přestalo chodit, jak se říká, jo?
1: Přestala jsem chodit. A já jsem říkala tomu panu doktorovi, já jsem nespadla, já jsem, s čím to je, no
0: tak žádný úraz,
1: vyšetřovali
0: nic.
1: To a on mě řekl, že se to může stát tady ve spánku.
0: Jo, takhle že dokonce.
1: Že ta páteř, ta kostrč, že je tak, no a zrovna my jsme takový váleční děcka, takže ty kosti nejsou nějak moc vyvinutý, no.
0: Jo.
1: To mě všechno vysvětlovat. No a potom mě rentgenovali a přišla moje nejmladší dcera tam se mnou a ona ukazovala ten snímek. A přesně nám to ukázala, říkala, že to nejde operovat.
0: Aha.
1: A už máte taky věk. A to se zlomilo a narostla tam hmota, která teda tu páteř a tu kostrč drží při sobě. A to je teda vzácnost, říká. Tak jsem chvílku byla, nic se mnou nemohli dělat, že tak jsem maximálně nějaký kapačky dostala. No a pak se mě převezli na jiný oddělení. A na tom oddělení tam si mě nikdo nevšiml, já jsem tam prostě ležela nikdo nikde.
0: Jo.
1: A potom přijela za mnou, a to bylo tak asi za týden 14 dnů, po tím, co jsem se tam dostala, no víc už, víc, asi tři neděle. A přijela ta moje dcera z Bohumína, ta nejstarší, a dovedla mě takový chodítka, který se vezmou a přehazuje se to před sebou.
0: Aha,
1: a přišla a říká, tak mami, a teď z té postele staneš.
0: A budeš chodit, jo.
1: A budeš chodit. Děláš teď pár kroků a já to nedokážu. Dokážeš. A já jsem skutečně stala, já jsem už poslechla a stala jsem z té postele. Udělala jsem dva kroky, šlo to. A ona, tak a teď dojdeš k tomu vodovodu tam a tak jsem to zkusila, šlo to a teď zpět, no a teď jsem začala chodit a ona spěchala potom na vlak, takže jsem tam zůstala a pan, tak a teď se budu pokoušet o to chodit. A já jsem aj na WC si došla, tu chodbu jsem přešla a teď jsem tak a já už tu nebudu. Já chodím a já jdu domů.
0: Co na to lékaři říkali, když vás pak viděli, no, jak tam mašírujete?
1: Tam bylo málo doktorů, to bylo, já nevím, to bylo tak udělané, že tam sestry většinou byly, ale no a já jsem se dostala na ten lékařský pokoj.
0: Ano.
1: Tam tu jejich takovou tu místnost a říkala jsem, mladá paní doktorka tam byla a říkala jsem, že už tady myslím přes týden a že bych chtěla jít na reverz dom, že chodím. A ona, a kdy chcete jít? tam hned. Představte si, já jsem tam za 10 minut ani neměla saničku, to je kousíček od nás, co polomoucí, já byli jenom z kopce dolů.
0: Jo.
1: A přijela sanitka, naložili mě a já jela a i s těma chodičkama, co mě ta dcera donesla, tak jsem jela domů a tady jsem se učila chodit s tím chodičkem. A já jsem to tak zdokonalila,
0: jo.
1: Že teda pak jsme šli k jedné paní doktorce taky v nemocnici a ona mě napsala ten vozíček, ten mám teda jako, že to nejde nějaký velký daleko, ale představte si třeba od té doby dnešek. Šla jsem k rybníku, to je 5 kilometrů, tam jsem nakrmila kačeny, zase jsem se dostala domů a já si...
0: To je nádhera.
1: A dneska si představte, že teda jako vím, že mám 3 děti, já nemůžu říct, že by mě nepomohli. To mě
0: ano,
1: pomohli,
0: ale chcete být soběstačný.
1: Ano,
0: rozumím, rozumím.
1: Takže já to dokážu a myslím si, že jsem, myslím, aj tím nějak...
0: No to určitě, já jsem ráda, Eliško, že ten váš příběh má takovýhle krásný konec a takovouhle pointu, že běháte a ráda běháte a baví vás to. Musím poděkovat, protože čas je proti nám jako vždycky, ale moc se držte, ať běháte s radostí, teď vám přeje počasí, tak si to moc užívejte, Eliško.
1: Jituško, já vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Všechny posluchače a přeji to všem, kteří takhle dopadli.
0: Přesně tak, děkuju moc za návštěvu, Eliško, ať vám to krásně běhá. Jo, stále. Hodně,
1: děkuju,
0: hodně zdraví. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová a písnička jménem Štěstí. No a teď už máme na telefonu Františka z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer přeju i vám.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vás taky zdravím rozhlasy, do rozhlasu a zdravím všechny posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, kdy vy jste si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to, jde to a půjde to určitě všechno?
1: No, paní Tuško, já vám to řeknu tak. Celkem ten život vládám od 68. roku s jednou ledvinou, kdy mě byla operativně odebraná jedna, jo, ta na levé straně. A jako zedník vám musím říct, že jsem tu práci nikdy nevošidil. Dělá se mi stejně namáhavě jako ostatní zdraví chlapi. Naopak ještě... Naopak ještě teda po práci a ty soboty, neděle ještě to bylo takový náročný.
0: Ano, ano.
1: A samozřejmě nemohl jsem to dělat sám. Když jsme měli za rok postavit několik domů, vyzdít to, zvomítat to, takže jsem ještě k tomu jako přesvědčil svý tři kamarády. A tak jsme pracovali ve čtverce, jo, a v zimě teda jsem chodil obkládat a to, tak to už jsem dělal sám. A musím si říct, že si myslím, že jsem to zvládl a zvládám to ještě i teď, i když teda už jako fyzicky v zednickou práci nedělám, ale jezdím se strojama některýma, jo?
0: Ano.
1: To už není tak namáhavý podle mě teda, protože zedničina přece jenom, když uděláte každý den 8 hodin a ještě po sobotách a nedělích, tak to dám zabrat. Nikdy jsem se nevymlouval, že nemůžu, jako, že mě to ten zdravotní stav nedovoluje. Naopak jsem prostě, dával jsem tomu zabrat, ale zatím to teda jde, že už teda už mě bude 84 roku, možná v červnu. Říkám, zatím to zvládám, tak nevím ještě jak dlouho. Třeba už fyzicky tak jde, ale aspoň si myslím, protože já věřím na osud, tak se mi zdá, že ten osud je ke mně takové milostivé dost. A,
0: že pomáhá zkrátka taky. No ale tak přeci jenom se spoustou těch zásadních věcí jste se musel poprat vy sám a určitě za pomoci těch vašich nejbližších a nejde to všechno samo jenom, že by člověk zase věřil na to, že mu to bude sesláno z hůry. Prostě člověk musí zabojovat asi, takže o tom víte taky své a mnohé.
1: Prostě musel jsem, dá se s tím dělat prostě všechno skoro, jo?
0: Ano.
1: V zimě, v létě. Já jsem prostě nikdy nevyhýbal se tomu nějak, že když jsme dělali na těch stavbách, že bych se vymlouval těm mistrům našim, že to dělat nebudu to nebo
0: jasně,
1: ono, jo.
0: Jasně.
1: Myslím si, že jsem udělal možná víc jak nějací zdraví chlapi některý, jo.
0: Jo. To máte pravdu. Někdo je v plné kondici, v plném zdraví, neváží si toho v podstatě kolikrát ani, nebo si to ani neuvědomuje, že by taky něco mohlo být jinak a s tím životem zachází tak na lehkou váhu, jak se říká, kdežto ti, kteří ví, tak ti si toho váží všeho úplně jinak, to je fakt.
1: No, já říkám, vyzkoušel jsem si ten život ani s takovým handicapem, a samozřejmě nemůžu to doporučit každému, že každý na to nemá a takhle, ale za té staré éry prostě jsme byli hodně využívaní, jo. Samozřejmě nedělali jsme to zadarmo.
0: Ano.
1: Lidi to taky zadarmo nechtěli, že, aby jsme jim to dělali. No, ale myslím si, že tu éru tak jsem měl takovou náročnou dost, takže dneska už většinou prostě se tlačí, když mám něco dělat, tak ve stroju, jo, to by je...
0: Jasně.
1: No, chlapi, vystadí, jo, nebo mi tam dají žebřík z mašiny a já to vlezu a
0: tak
1: už...
0: Tak stejně, klobouk dolů, že chodíte, zvládáte a stále pracujete a jste akční. Dobře.
1: Jo. Akorát trošku ty nožky zrobijou, jo?
0: Jo.
1: Ale taky se to dá vydržet, protože vidím lidi, že taky to mají lidi, ale jsou na tém ještě hůř.
0: Tak se snažíte a bojujete.
1: Jak tak teda, to jde. No.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Františku, držte se, přeju hodně zdraví vám i celé vaší rodině a hezký víkend, užijte si ho, jo? A moc děkuju za návštěvu, za povídání.
1: Ano, děkuji taky, paní Tušková. No.
0: Díky, dobrou noc, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Muk a skupina Šalom, Honzo a Mademoiselle Paris. No a na telefonu teď máme z Královéhradecka paní Magdalénu. Krásný večer, Magdaléno.
1: Já přeju taky krásný večer.
0: Děkuju.
1: A posílám zdravu všem, kteří poslouchají.
0: Tak já děkuju za všechny samozřejmě. No.
1: A teď se omlouvám.
0: Ano.
1: Já jako poslední nemoc jsem získala v uvozovkách anémii, takže mám špatný okysličování a špatně se mi dejchá. Tak to asi bude malinko problém s mluvením. Ale doufám, že mě rozumíte.
0: Určitě, určitě vás slyším, vám výborně a výborně vám rozumíme. No, povězte, kdy jste v životě si sama sobě třeba řekla, zvládla jsem to, dokázala jsem to, zabojovala jsem, i když jsem třeba tomu nevěřila ze začátku, že to všechno zvládnu a tak. Jsou různé situace, všichni víme v životě. No.
1: Já jsem celý život sportovala, nemarodila jsem. A najednou jsem si asi před 12 lety zlomila kotník na neupraveném chodníku sledovatelem. A byl to pro mě šok. A ještě větší šok byl, když mě pan ortopéd sdělil, že mám pobíhání. Že mám ten kotník jednej asi na 20%. Ale řekla jsem si, nedá se nic dělat, musím se učit něčemu jinému, tak jsme s kamarádkou začali opravovat, vyrábět oblečení na panenky pro Afriku.
0: Aha, no to je krásný nápad. No.
1: Pak jsme obě kamarádky odešly tam nahoru a zůstala jsem sama, přišel covid, pochopitelně, teď se to všechno na mě navalilo. A po covidu mě zjistili špatnou funkci srdce, já to říkám neodborně, ano.
0: Jasně, jasně, rozumím, rozumím.
1: A začala se mě smršťovat ledvina. V současné době mám jenom jednu.
0: Jo.
1: Ale s tím přišly problémy i hned na operaci srdce, co jsem se bránila, protože já vidím dělat plášť a nejradši bych nasadila sprint světového rekordmana.
0: A chcete jo.
1: A dalo to předlouvání, ale tak jsem říkala, mám ty vnoučata, teď já je musím ještě trochu zavít do toho sportu, aby ale co se naučili. A začala jsem si hledat jinou iniciativu. A jo, ještě s těma plícema, tak se mě začalo špatně dýchat, tak už jsem přestala chodit na procházky, na nějaký dlouhý, což mě teda chybí do teďka. A navíc problémy, které nám dělají naši představitelé, že nám invalidům prostě přikládá čím dál víc, takže já je můj koníček jízda autem a přepravovat se i dělám přepravu i svým invalidním kamarádkám, který nemají řidičák, ale tím, že mám tyhle ty nemoce, tak ještě musím jít hlásit doporučení. Já nejsem na hlavu, ale já prostě mám takovýhle problémy na dýchání a na nohy, ale když sedím nebo ležím, tak jako je to dobrý.
0: Jasně, jasně,
1: takže
0: rozumím.
1: Já to auto bez problému řídím, no ovšem, teď se vyskytlo, že děti leží na kardiologii a na diabetologii, musím mít ještě k řidičáku pod nich papír, tak nevím, jak to bude v budoucnu vypadat, protože teď bojuju s lékařema. Když můžou jezdit feťáci a ti, co si píchají insulín, proč bych nemohla já, tím, že se mě hůř dýchá, že se mě hůř chodí, když k tomu kotníku, ale tu spojku dovedu jim máčknout.
0: Jo.
1: A tak nevím, jak to v budoucnu bude.
0: No moc ale vám přeju samozřejmě hodně sil, abyste to všechno pěkně zvládala.
1: Další iniciativu chci chodit byla čtvrtí babičku do mateřské školky.
0: Ano.
1: A včera byl v humoriádě Pepa Fousek. Se svýma krásnýma veršema.
0: Jo.
1: Tak sám jeho knížky. A chodila bych, chtěla bych, jestli mi povíde, chtěla bych chodit číst, že máme krásný domov důchodců na Novým Hradci. To je část Hradce Králové.
0: Ano, ano.
1: Chtěla bych to ještě babička nebo do nějakého prostě takového spolku.
0: Rozumím, chodit rozumím. No krásný nápad. Tak no, moc vám, paní Magdaleno, držím palce, budu muset poděkovat, protože se nám blíží půlnoc a už nějakou dobu povídáme. Každopádně přeju hlavně hodně zdraví, držte se a spoustu takovýchhle výtečných nápadů, jaké máte, protože ty určitě dávají spoustu energie do života, jak vám, tak i okolí, jo?
1: Ano,
0: držte
1: mi palce, ať mi to vyjde, ať nejsem k ničemu, prostě nesedím.
0: Držím. Přesně tak, vy se s tím určitě poperete, protože slyším tu energii. Mějte se moc hezky, ať se vám daří. Krásné dny, naslyšenou, tolik paní Magdaléna z Královéhradecka. Přejeme všechno dobré. No a jak jsem říkala, my se přiblížíme pomalu k půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Daniel Hůlka, písnička Hej, už se to blíží. No blíží se půlnoc, je to tak, čas letí jako bláznivý, konec konců, jako vždycky, nejenom v nočních linkách, však to znáte. No a než se přehoupneme s další muzikou do nového dne, kterým bude krásná sobota, poslední květnová sobota vlastně už, takhle to má ten za mě teda alespoň téměř, řekla bych, nejkrásnější měsíc v roce, téměř spočítáno, tak se podíváme také do pošty, protože jste se hojně rozepsali, já za to děkuju samozřejmě mnohokrát. A třeba pan Michal Sedlák z Myšlína k našemu tématu dodává stručně, ale výstižně toto. Na Prahu 40 jsem si řekl, že jsem to konečně dokázal a můžu si dovolit činit svobodná kariérní rozhodnutí, dělat jenom to, co považuji za smysluplné a nehledět na peníze, ale nebylo to zadarmo. Tak tolik Michal, tak Michale, ať se vám v životě daří a ať si užíváte právě všechny ty smysluplné aktivity a věci, které vás naplňují, které vás baví a přinášejí vám samozřejmě do života obohacení, spoustu radosti a zkrátka takového toho, co člověk třeba v průběhu pracovního života hledal a nenacházel. Každopádně děkuju moc a my pojedeme teďka se skupinou Cool and the Gang.

0: Tak se skupinou Cool and the Gang jsme se přehoupli do nového dne, kterým je sobota, s datem už 30. května, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, slunečný, víkendový, tak jak se patří a sluší, abychom si užili samozřejmě všichni podle svých představ a s radostí. Pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, ať už ve vašich zaměstnáních, anebo na chatách a na chalupách, na zahrádkách, tak ať jde práce dobře od ruky a dílo se daří. No a co se týče noční linky, tak bude ještě až do jedné hodiny pokračovat naše povídání na téma, kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli jste třeba vážnou nemoc nebo jiný životní boj a kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací. Mimochodem, co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých, a je pomocná ruka potřeba? Jsou ty situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. A určitě také samozřejmě nejenom, že musí, ale hlavně určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl třeba být a nenaplňuje ho to, odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, také chce určitě nutnou dávku odvahy. No a pokud je to vážná nemoc, tak odhodlání žít musí být určitě velké, no a pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci a žít po svém a tak dále a tak dále. Však už víte, tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Marcela Holanová, jestli je na nebi Bůh. No a dovolala se k nám také paní Milada Střeboňská. Paní Milado, krásnou noc vám přeju.
1: Já napodobně všem a nebojte, Bůh je, protože já mám s ním zkušenost, ale neumím si ho představit, jak vypadá fyzicky. Něco, je to něco dobrýho, neuvěřitelného, prostě neskutečného, co my nemůžeme vidět a dost dobře chápat, ale o tom dneska téma není.
0: Mm-hmm.
1: Já vám jenom chci říct, že to, že člověk je na ty strasti životní sám v mnoha případech, jsem se já přesvědčila mnohokrát a kdybych to měla vypočítávat, tak

0: potřebuje mít okolo sebe dobrý lidi v okolí. Mě třeba povzbudili spolužáci mých dětí, kteří mi do nemocnice napsali krásný dopisy malovaný, když naše děti chodili na základku. Hmm. Takže díky paní učitelce mě to tak krásně povzbudilo. A nebo když jsem se potom vrátila z nemocnice, tak syn se naučil, jak mi masírovat nohy, tlačit body a tak, a takže jsme se rozchodili. Jo. Je to tak úžasná věc, že člověk má okolo sebe takovýhle lidi a ano, potom, ano. Když přijde něco takového, že třeba vám zestárnou rodiče, tak já jsem teda, jako mý rodiče zemřeli doma, u obou jsem byla. Mm-hmm. A maminku jsme pečovali, já nevím, téměř 2 roky. Mm-hmm. Víte, a potom, když ta rodina se rozpoltí v názoru, samozřejmě, že demokratický názor, každý máme z nás ty svoje názory a funguje to tak vlastně i v rodině. Takže já jsem byla zastánce toho, že ji nikam nedáme, že máme podmínky a čas na to jí teda dochovat až do smrti.
1: Ano,
0: no
1: ano.
0: A sourozenci byli jinýho názoru,
1: jo.
0: Takže před ní jsme to najevo nedávali, ale já jako díky tomu, že jsem byla nejstarší a postavila jsem si hlavu, tak jsme to dokázali. A to je můj takovej jakoby největší, jak by to řekla, počin. Že mám to čistý svědomí a takovou krásnou jakoby myšlenku, když na ní vzpomenu, že jsme se stihli všechno říct, všechno rozloučit, smířit se, a právě k tomu nám taky dopomáhalo to něco, čemu my říkáme teda Bůh, jak zpívala paní Martinová, jo. Takže já jsem přesvědčená o tom, že člověk na to není sám, i když zrovna okolo sebe nemá živý lidi, svoje blízký, jo. Takže kamkoliv na světě, a i to říkám dětem, když někam pojedete, byli byste, ocitli jste se v nesnázích, nebo jste nevěděli kudy kam, jděte do kostela a tam to zkuste poprosit a uvidíte. Nikdy mě to nesklamalo.
1: Tak říká se, že víra vlastně pomáhá v mnoha směrech a v mnoha věcech a že to je určitě důležitá věc v životě každého, kdo jak to tak má postaveno samozřejmě, a máte určitě své zkušenosti, takže víte také, o čem mluvíte, a já jsem moc ráda, že jste nám jak si představila tenhle ten svůj příběh a tak, takže přeju, držím palce i do dalšího.
0: Je to krásný, že to takhle můžu říct a že už teda teďkon mám v sobě takový síly a nadhled, že už při tam nebrečím, když to všechno zrekapituluju.
1: Jasně.
0: A přála bych každému v životě dojít takhle k tejletej, jako k tomuhle cíli, si to umět jakoby zhodnotit a brát to pozitivně, jo, protože někdy jsem se cítila taková jakoby méně cená, tak jo, tak člověk si vyslechne různý kritiky a tak
1: ano,
0: na sebe.
1: Ano.
0: Ale v podstatě máme každý svoji cenu a nějakou tu úlohu na světě má každý. No a záleží na tom teda, jak se s tím vyrovnáme, a víte co, jak zase my třeba pomůžeme tomu okolí, jo, když vidíme, že je něco třeba. Já jsem tady měla sousedku výbornou ženskou, její manžel měl strašně těžký úraz, dostávali ho z toho a ona by měla mít svatozář, protože v podstatě se o něj stará teď, i když je hodně postižený, ale ten člověk žije. A my jsme jí byli oporou v tom, ona mi vždycky říká, ty jsi byla takovej můj přístav, kam já jsem si mohla. Takže tohle bych fakt přála každému, že jako opravdu je to tak, no, to je život.
1: To je život, to je pravda. Každopádně moc děkuju, paní Melado. Přeju vám krásné dny. Zdravíme na Třeboňsko, do krásné oblasti jižních Čech,
0: tak,
1: a přeju hezké dny a hezký víkend. Děkuju moc krát.
0: Já vám taky. A mějte se moc hezky a buďte pořád veselí. A děkuju za tenhle pořad a za možnost zavolání.
1: Taky děkuju. Zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Janů a pak, že je to hřích, tolik písnička a dovolala se k nám z Olomouce Robert. Roberte, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Tak, zdravím vás.
1: Teďka k tématu. Nejhorší situace, která mě potkala v životě, že to skoro 3 roky, bylo to v červenci 23, tak se mě utopila manželka, mě se ten moment zhroutil úplně svět. A tak jsem 3 týdny ležel v posteli a strašně jsem plakal, protože mě chybělo. Jako.
0: Rozumím.
1: Chybí mě pořád. A pak jsem jako přemýšlel a říkal, holku, ty si musíš najít holku, ty bez holky nepřežiješ. No a tak jsem začal hledat a našel jsem 3 děvčata a nebylo to ono, prostě oni byli na peníze, no, zlatokopky, ono se tak říká moderně, no a to je jedno. A teďka mám prima kamarádku, mám mu strašně rád, ona mě taky. Nejsme si teda ani jisté, jestli budeme vážné vztah, ale prostě necháváme všemu volné průběh a uvidíme. A je bezva, že prostě všechno si řekneme. Když potřebuji s někým pomoct, ona mi pomůže a i taky pomůžu, jedna na druhého jsme hodní.
0: Jo.
1: A já si té holky strašně vážím, jo. Ona mě učí odvaze, protože když někoho ztratíte, tak to je hodně těžká situace, ale kdo z nás nebyl nikdy na pohřbu, že?
0: No a co vás v ten nejtěžší moment vlastně tak jakoby postavilo na nohy? Byla to ta myšlenka, že je potřeba najít někoho dalšího, nebo najít si přátele, nebo najít si přítelkyni, nebo co to bylo za myšlenku? Hlavně tohleto?
1: Tak to mě hodně pomohlo, no. A neříkám, že jsem neplakal, i teďka třeba, když jdu na hřbitov, tak to víte, že brečím. Když někdo říká, že chlapi nebrečí, tak je co. To tak je prostě, no tak. Pořád mám manželku rád, jenom že to je těžký, no, to se těžko vysvětluje.
0: Takže zkrátka jste si řekl, že je potřeba jít dál a nějakým způsobem jste se pral z toho kraje s tou velmi smutnou a tragickou situací.
1: No, modlil jsem se na to, vytázal věřící člověk a mě to pomáhá právě, jak řekla ta předchozí paní Věra. Protože tam je taková hezký přísloví v Biblii, že nestavili dům Hospodin, darmo se stavitelé namáhají. Takže, tak jak říkali učedníci, když se Ježíš ptal, tak on řekl, tam byla taková hezká myšlenka. A já to řeknu. V podstatě jde o to, že Ježíš se ptal, když mu bylo nejhůř, tak se ptal učednicku, jestli ho taky chce opustit. A víte, co mu řekli? Ke komu bychom šli.
0: Jo.
1: To je moc hezká myšlenka. Takže někdy to tak někdo má, jako že si řekne, no a co dál, jako.
0: Ano.
1: A jinak teda, jako říkám, já si třeba vážím, že ta holka mě pohladí vlasy a mě to pomůže, jo, nebo třeba já jí koupím oplatky ke kafe, jo, to jsou úplně maličkosti, nebo třeba na mě nafoukne myč, protože ví, že to nezvládnu, jo. A prostě jeden druhému děláme radost. Ona taky zažila složitou situaci, protože se rozešla s klukem, teda manželi nebyli, ale on si našel jinou holku a říkám, dívej se, oba to máme těžký, ale zkusíme být kamarádi, možná bude vážné, tak možná ne, ona to vidí podobně, takže v tomhle ještě jasno nemám, jestli bude vážné stav, ale máme jasno v tom, že jsme kamarádi a to nás oba drží nad vodou.
0: A umíte se domluvit, tak to je důležitá věc. Dobře, no. Roberte, no tak vám přeju všechno dobré.
1: Teda,
0: no,
1: můžu jenom krásně,
0: povězte určitě.
1: Nás tlačí čas jako všechny ostatní. Tak pozdravujte Olina, je Simpačák, pozdravujte paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře.
0: Dobře.
1: A ještě chci říct, že mám velkou radost. Dneska jsem v Hřebíkách vyhrál knížku a to se mě 5x nedařil. Říkám, no nesmím hodit flintu do žita, potom když udělá člověk, tak to už se vzdá vždycky, když něco nepůjde. No tak prostě, to jak skládat uhlí, když složíte uhlí, no tak je vám teplot. No.
0: To je pravda.
1: Tak jo.
0: Je třeba to nevzdávat. Mějte se hezky, Roberte, já děkuju. Já děkuju, mějte se krásně, ať se vám daří a krásné dny a zase někdy příště v noční lince. No a tentokrát je tu nachystán s písničkou Jaromír Nohavica.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, bulerišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova,

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky,

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

Večer by zněla od Moise se melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jaromír Nohavica a jeho Těšínská krátce před půl jednou. No a teď pozdravíme do Hradce Králové paní Boženku. Boženko, krásnou noc.
2: Já vám taky přeju krásnou noc a všechny zdravím, kdo ještě poslouchají. A já vám chci říct můj příběh. Já pocházím z vesnice, kde byla cihelna. A můj muž jezdil na vojenské správě, ale když do cihelny, jako do podniku, dostali auto ve třesku, protože se hodně extedovalo, no tak přišel jako na, do té cihelny. Dali mu závodníka, jenomže ten pán už jako měl do důchodu a zdála se mu ta práce poměrně těžká, protože se jako vagónovalo a uhlí se prostě vozilo a můj muž mě říká, nechtěla by si se mnou jezdit a já jsem, no, měla jsem nejmladší dceru 6 měsíců, ale mamka říká, že mě ji pohlídá, tak jsem šla. No tak jsme prostě jezdili s tou V3S-kou, ta byla šikovná do toho, to po nějakých letech musela na garančku s ní a dali nám za to V5-ku. Tak s ní jsme taky jako jezdili a abych se dostala k tomu, po 20 letech nám přidělili návěs 12-metrovej. Teď já jsem měla, viděla jen, mě byla vidět vršek hlavy, protože to bylo vysoký. Teď jsem na to neuměla vlíst. A říkám, no ne, tohle já dělat nebudu, na tomhle jezdit nebudu. A já už předtím jsem nějakový zdravotní potíže a doktoři mě doporučovali změnu zaměstnání, tak jsem prostě to říkala manželovi a on říkal, když nám to budou nakládat vysokozdvižnýma vozejkama a prostě už nebudeš mít takovou dřinu. No ale dálkový jízdy, já jsem říkala, já tohle dělat nebudu, prostě byla jsem ve městě s dcerou a tam na fotoateliéru byla cedule, že přijmou učení. A tak dcera taky si myslela, že by jako si změnila zaměstnání, že by tam šla, jenže paní fotografka říká, víte co, já bych brala radši vás, než paní, protože ona má děti, že jo, a já potřebuju, aby tady prostě někdo byl, že jo, ta práce vyžaduje, aby jsme tady byli dvě. No tak já jsem prostě přišla domů a říkala jsem, že nastoupím jako do toho fotoateliéru. No můj muž říká, no prosím tě, to bys mě udělala a já jsem tam už byla jako dopálená už s tím návěsem, že jsem ho to nezvládla. Tak jsem prostě sebrala to potvrzení od doktora a poslala jsem to na podnik a oni se mnou rozvázali pracovní poměr. A já jsem nastoupila do toho ateliéru. A ten můj mužský se mnou 14 dní nemluvil, ne, že jsem ho nechala prostě, tak mu přidělili závozníka, ale já už bych to bývala nezvládla.
1: Ano,
2: ten
1: dlouhý
2: vůz a ty dálkové cesty. No, někdy, když jsem byla v té práci v ateliéru a přišly nějaké takové chvilky, tak jsem si říkala, no bylo mě lepší u nákladňáku, no ale pak jsem se s tím srovnala. Takže když jsem si to prosadila, že budu pryč, tak to bylo takhle. No.
1: Stejně velká poklona, paní Boženko, že jste to takhle zvládla s takovým velkým autem a takové dálky prostě jezdit a
2: no,
1: všechno to vyřizovat a tak.
2: Ale ono nejhorší bylo, když se vagónovalo, víte, vagónovali jsme cihlí tašky a ještě jsme zasvozili uhlí zpátky. No, nádraží bylo asi 9 kilometrů, no a vagóny byly na 8 tisíc tašek a 4,5 tisíce cihá, to bylo metráků v ruce, co člověk jako měl. No, ale já jsem byla zvyklá, dělal tam můj muž taky, tak jako nám to vyhovovalo. My jsme si pomáhali a tak, ale no, to víte, že jsem byla někdy naštvaná. No. A sedla jsem si na motor a teď konci to jako vyříkávám a muž seděl, nic, a najednou se otočila a říká, ty jsi něco říkala. A já jsem prostě pak zjistila, že on na to ucho neslyší. Mm-hmm. Takže on vůbec jako prostě mě nevnímal. Mm-hmm. Tak jsem si pak vymyslela, on neměl rád rýži, tak když jsme přijeli domů, tak jsem uvařila rýži a on mě vždycky říkal, co jsem proved. A já říkám, že se s tebou nedomluvím v autě,
1: jo,
2: tak
1: bude
2: musíš vědět, že jsi něco proved. No, tak to by
1: Boženko,
2: bylo asi nebudu.
1: Moc vám nezdržujete, moc vám děkuju samozřejmě a ať se vám daří v životě a taky přeju hodně zdraví, hezké dny, jo? No,
2: děkuju, paní Tušková.
1: Zase příště se budu těšit. Taky krásné dny, naslyšenou, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení. Tak, dohráli jsme, dospívali jsme a dovolal se k nám Jindra z Plzně. Krásnou noc, Jindro. Moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, nemůžu spát, tak poslouchám vaši linku. Už dříve jsem do ní psal v nějaké zpěvky, dneska volám.
0: Dobře, to jsem ráda.
1: Téma, jak jsem to zvládnul?
0: No, když jsem si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to zkrátka, když jste třeba s něčím zabojoval, byl jste donucen zabojovat.
1: No, těch věcí bylo víc v životě, protože je mi více přes 60, ale třeba jedna z těch prvních věcí, když jsem začal studovat vysokou školu dálkově v 35 letech a končil jsem ve 40 na 5 let a bylo to dálkově, nikoli v denní studium. To znamená při zaměstnání chodit, jako chodit do práce a po večerech, sobotách, nedělích se učit.
0: Jasně.
1: Takže jako to je dost věc náročná, navíc jsem jezdil do Košic, protože jsem dělal leteckou školu, leteckou navigaci a přiblížení na přistání a takovýhle. A ono z Plzně do Košic, to není vůbec jednoduchá cesta. Jo. Takže se mi to povedlo v průběhu studia. Když jsem začal studovat, tak jsem měl jedno dítě, v průběhu studia jsem mi narodil druhé dítě, takže žádná sranda to nebyla, zvládnul jsem to. Potom další věc, manželka onemocněla rakovinou a ještě tím nádorem, který byl velice agresivní. A nevypadalo to špatně, prognóza špatná. Přesto jsme se oba jako do toho pustili a už je to 20 let a manželka přežila.
0: No tak to jsem ráda, že slyším příběh také s dobrým koncem a že to zkrátka, že jste to vybojovali, že jste zabojovali a nenechali jste jen tak věci, aby se...
1: Ne.
0: S vámi dělali, co by chtěli, což je určitě důležitá věc. Určitě to stálo hodně úsilí.
1: No.
0: Samozřejmě ve zkratce se o tom špatně mluví. No.
1: To jsou takové věci, které já ještě jako řeknu jednu věc. Potom, když mi bylo 50 let, začal jsem stavět dům. Manželka v invalidním důchodu, dvě děti na studiích. Přišel rok 2009, když je obecně nastala krize. No a já jsem si vzal úvěr na 4 miliony a hned do roka jsem ztratil zaměstnání. Takže taky taková rána. A co s tím, že jo? Jak si s tím poradit? No,
0: no
1: zvládnul
0: jste to. Zvládnul jste.
1: Pak jsem postavil, splatil. Jo, takže to jsou takové momenty, kdy člověk si musí říct, že to zvládne.
0: A že zkrátka bude pokračovat v tom, co dělá.
1: Přesně,
0: a že se s tím nějakým způsobem popere a ono by to bylo, aby to nešlo. To máte pravdu. Není to vždycky jednoduché, ale o to víc je to vzácnější pak ty výsledky.
1: Takový ty tři jako nejdůležitější věci, ono jich bylo víc, kterých jsem musel vládnout.
0: Ale měl byste, takový, měl byste takovou vládnout. Obecnou radu třeba pro ostatní?
1: To se musí situace.
0: Jindro,
1: takže takhle jsem vám to chtěl říct.
0: Měl byste nějakou obecnou radu pro ostatní třeba jak na to?
1: Nevzdat to.
0: Nevzdat to.
1: Já už jsem slyšel mockrát, to nejde. Od spousty v různých situacích a od spousty lidí, se kterýma jsem to řešil a říkal, to nejde. Jo. Ale to je pro mě výzva.
0: Jo.
1: To nejde. Ono to nejde. Oni mi řeknou důvody, to nejde.
0: Ano, ano.
1: Jo. Já řeknu, no, ale ono by to šlo, ale musí se chtít. No, a pak to všechno šlo.
0: Jo.
1: Jo. A když mi někdo řekne, to nejde, tak to mě jako vyboucuje. A řeknu si, no nejde to, dobře, ale musím to zkusit. Všechny tyhle tři věci, co jsem říkal, byly náročný a každý mi říkal, to nejde, nemůžeš takhle studovat a dojíždět, nemůžeš jako vyléčit něco, co nejde, nemůžeš splatit, když nemáš, no nejde to. Ale ono se potom ukáže, že když člověk vytrvá, tak to jde.
0: Že se to nějak, všechno, že se to nějak vybojuje. Dobře, Jindro, moc vám taky děkuju, ať se vám daří a přeju vám taky spoustu další energie a hodně elánu. Jo, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová a Norský dřevo. No a na telefonu teď máme paní Jiřinu ze Žďáru z Vysočiny. Krásnou noc, Jiřino, zdravím vás.
1: Taky krásnou, taky vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: A já jsem měla takový, já jsem se vdávala v 19 letech, protože tenkrát byla taková doba, že když už vám bylo přes 20 a byla jste vdána, tak to už tenkrát bylo hrozný. No ale to nechci jako říct. No a tak prostě jsem si našla manžela, nebo jsme se našli a on trochu jako na vojně nějak nastrnul a postanával nějak za dvěnama, no ale tenkrát jsme tomu vůbec jako ne, nějakou váhu, prostě jsme na to nemysleli. Vzali jsme se jako všechno dobrý a když jsem byla v jiném stavu se třetím dítětem, synem, tak on byl v nemocnici, jako na té kontrole, a když jsem za ním měla, tak si mě pan primář zavolal a řekl, mě prostě úplně prostě, prostě váš muž tady do dvou měsíců prostě nebude, je to špatný, má pryč ledviny. A teď jsem za ním měla jít na pokoj a teď se tvářit, že se nic neděje.
0: Rozumím.
1: Prostě, no. A takže jsem to musela jako překonat, ale oni měli v rodině primáře v Brně a takže teda půjde tam, nemůže, to byl jeho sejda a on věděl, že je to špatný, tak ho nechtěl, ale zajistil nám v Hradci Králový, tu začínala ta ledvina akorát, jako a takže tam byla, byl tam než 14 dní a když bylo mýmu tomu poslednímu chlapečkovi, 2 měsíce, tak můj zemřel.
0: Jako.
1: No a předtím byly ještě 2 holčičky, že jo? Takže ty byly 3, 2 roky, rok a takhle, že byly po roce. No takže já jsem musela do práce, takže jsem byla u našich. A takže, aby jsme se jako nějak uživili, no jenom, že mě bylo 24 let, že jo? Jako. Tak jsem si říkala, no nebudu sama. Tak jsem odpověděla na inzerát, jako, no a dopadlo to tak, že jsem fakt poznala hodnýho muže, a jenže on byl daleko, tak jsme se pak dohodli, no a do 3 měsíců na ten inzerát jsme se vzali, takže si umíte představit, jak potom to u nás vypadalo, než jsme se zžili, protože on měl taky 2 děti, já 3, takže když jsme se vzali, tak nás bylo hned 7, No, ale jako ten rok to trvalo, než prostě, jako jsme se tak nějak žili, než si děti zvykli a tak, ale bylo to jako všechno dobrý. Takže prostě to bylo další. A po třetí, když já jsem v 75, jsem prostě ochrnula, úplně ochrnula, vůbec jsem se nejela. A jenom prostě jako to prostě svou pílí, no prostě říkali, že nebudu. A manžel tam u mě seděl každý den, já jsem ani nevěděla, že tam je. No ale dostala jsem se z toho, začala jsem chodit a říkám, je to dobrý. No a já jsem přišla domů jako v únoru a manžel odešel v listopadu do nemocnice a zemřel. Takže já jsem zůstala zase sama, znova jsem ochrnula, ale znova jsem to přečkala, jako díky doktorům a díky mý pevný vůli. No, takže teďka žiju v pečovatelském domě, tady ve Žďáře, mám se tady dobře.
0: To je dobře.
1: Máme, je byt, normálně byt mám, takže když si s někým mluvím, když nechci, nemluvím.
0: Uděláte si svůj program.
1: Ale musí člověk prostě si říct, prostě nedá se nic dělat, je takový život. A v nemocnici jsem se seznámila, tam chodí pan kaplan s pejskem. Jako a tak jsme si taky navázali jako přátelství. A tady jsme mluvili, tak já jsem říkala, prosím vás, a můžete mě vysvětlit, nikomu jsem nic neudělala, proč takovejhle život prostě mám samý ty. A on říkal, no, pár, koho pán Bůh miluje, toho prostě neštěstí, nebo těma starostí manou. ale musí se pořád paní Tuško jít dál, nedá se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat, je třeba jít dál. Moc vám děkuju taky, paní Jiřino, za vaše slova. Jinak přeju všechno dobré, pevné zdraví
1: taky,
0: v rámci možností všechno dobré. Tak a mějte se hezky, hezké
1: taky.
0: Dny.
1: Krásnou noc ještě, naschledanou.
0: Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Václav Neckář a Massachusetts, jinak v originále samozřejmě také staří dobří Bee Gees. Tak přátelé, pojďme se podívat také do pošty. Paní Soňa píše, dobrý večer všem, kteří poslouchají, i vám, Jitko. V roce 2016 jsem přišla o nohu a dostala jsem protézu. Bylo to dobré, po venku jsem chodila s berlema, no a doma bez nich. Bydlel se mnou syn s rodinou, ale odstěhoval se a zůstala jsem v domě sama. A v roce 2019 mi řekli, že přijdu i o druhou nohu. Hodně jsem v nemocnici přemýšlela, jak vlastně vůbec budu žít, ale doma si udělám všechnu práci, jen na kterou dostanu. Už je to 7 let a můžu říci, holka, zvládáš to. Tak paní Soně, moc vám taky děkuju za upřímnost a přeju všechno dobré a hodně sila, energie do té nelehké situace. No a protože jsme téměř na konci naší noční linky víkendové páteční sobotní, tak je potřeba poděkovat vám všem za pozornost, nebo není potřeba, já bych ráda poděkovala za pozornost a za společnost vám všem a také za odvahu odvyprávět nelehké příběhy a velmi složité situace, které jste v životě prožili a se kterými jste se poprali zdárně a se kterými se možná stále ještě perete. Konec konců každý z nás valíme před sebou něco, co je potřeba vyřešit a zvládnout a většinou to zpravidla v životě nebývá, jenom jednou bývá to mnohokrát, tak nám všem přeju hodně energie a hodně zdaru a také hodně odvahy pro ty situace, abychom našli vždycky tu sílu a řekli si to dám, to určitě zvládnu, to dokážu. No a pokud jdete spát, tak vám přeju krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám nabízím třeba některé z dalších našich nočních pořadů. No a jinak Jitka Lukešová se loučí. Děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
2: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
1: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
2: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
1: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
2: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
1: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
2: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
1: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
2: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
1: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do banjo bandu.
2: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studiu.

0: na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, všech to tam je. No. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
1: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal. Říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte co, to jsou bičí žlázy, že? Takhle veliký bičí žlázy za dva pesos, strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty, a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že?
1: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jenom jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
3: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
3: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už
3: si to
2: se nepamatuju, ale přečtí klidně.
3: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím. 30. června v den vysvědčení za zmizík. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
1: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a

0: Jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gottwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gottwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, jo, tak je. Tak je ten Ivan Ivanovič, jo, vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem si říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím, něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já prosím, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říkala, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. To jsem zrovna slyšel. Se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepěl. Já jsem tak roztržitý, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožin z Bažin. Jožin z Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache Verstehen. Ich mache, já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenpeitzer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jenom seděli u stolu takového louvatánského hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se rozsměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tam s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste, já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza, teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: To bych si radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, to je vůl.
4: No jo, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržílkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zase, má dvě brady, se si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Zase, vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti než krasavice na střeše. Že?
4: Takže vezmeme tu Petržilkovou.
3: No, vezmeme ty, co tam zbyli, a ať sem jdou ještě ty, co jsou
4: tak, tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty kryplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavici nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne, že? To ne, to je žádný příklad, je to abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to.
0: To je humor. humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Copak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
3: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Že želva přišla na policii, že ji znásilnili. Jsem do vás znásilnil, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a se jdou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nevydrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý, čiče, já dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud vás jedete? A on říká, no jedu z vědecké konference. A on říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A on říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A on mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, že můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bandem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve třetím patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka Pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No, to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: O čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je... Zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Hleďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej guma.
3: Poslyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky, že? Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No, co bylo dál?
5: Co?
3: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No, to ne. To abych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk, ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala, ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na červených?
5: Na zelenou.
3: Na zelených, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
4: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
4: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prší tam, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek a od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.